z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies, to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rozi.

Pavel Dovák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer, řízený Josefem Vobrubou, vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, single s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžer Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

porovnávám. Po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977, a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký. Podzim.
2: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se optá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A, je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam ano, pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních ano, a člověk přemýšlel, že je zná, ale běžně nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči a tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským je scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zdravím, že vás oba zdraví. Áček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Pak počínající pepka, postupné pitomění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku Pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pinfarkt.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: no. Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od toho do Z. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový vypadá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Tak cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomeranče.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: Ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo. Jako
2: něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrůdlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě, nebo potkání se? Já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No.
2: To vlastně
1: ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrnulo na mysli, ale...
1: Svítivě žlutý nebo zelený?
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili. Hmm. Oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umejeme v okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celé ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104, humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no,
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý

0: jazyky bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna nebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
1: Já.
0: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik, jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak, jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali. Mm-hmm.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cené rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek uteklo. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve vedení Poličky zůstává staronová koalice. V lokalitě Švestkový sad v Moravské Třebové vznikne nová stanice technické kontroly i zázemí ČES. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. Dnešek bude slunečný, čekejte teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Volby v Poličce vyhrála ODS, získala přes 30% hlasů a 7 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. Na spolupráci ve vedení města se už dohodla s dalšími partnery, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
2: Vítězná ODS by měla v Poličce i nadále pokračovat v koalici s ANO a KDU ČSL. Ustavující zastupitelstvo města Poličky se sejde ve čtvrtek 5. listopadu.
0: Moravská Třebová bude mít novou stanici technické kontroly. Vznikne v lokalitě Švestkový sad na jihozápadním okraji města, kde radnice připravila pozemky pro bytovou výstavbu. Kromě stanice tam vyroste také nové zázemí společnosti ČES, potvrzuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Pro jejich servisní techniky, které mají na starosti správu vysokého napětí. Stavit by se mělo začít stanice technické kontroly příští rok. Zázemí pro společnost ČES bude záviset na finančních možnostech investora.
0: Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovy pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou mírně nepříznivé místy až dobré. Tlak slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Radiminách Rudimsku začala úplná uzavírka silnice 2. třídy číslo 356. Na opravě plynovodu tam pracují dělníci a uzavírka potrvá do 10. listopadu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtvrtek 15. října, s vámi je Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 5. hodině. V jihozápadní části Moravské Třebové se kope, mění sítě a opravují silnice. Některé ulice jsou neprůjezdné, jinde musí řidiči i chodci počítat s omezením. Na místo se podíváme za malou chvíli a čekají vás i písničky, které nestárnou, třeba od skupiny Elán, Madony, Marie Rotrové a teď Víťa Vávra, Básnici. Tak pěkný poslech vám všem.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 16:15. Je čtvrtek 15. října, s vámi Český rozhlas Pardubice. Čína a Severní Korea právě dnes slavnostně otevřeli nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes 10 let. Uvedla to čínská státní média, napsali agentury. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky Jalu. Další zprávy u nás budou o 17:30. A teď informace z Moravské Třebové. Jeho západní část města se proměnila ve staveniště. Některými ulicemi řidiči neprojedou vůbec, jinde musí počítat s omezením. Opatrní by měli být i chodci. Moravská Třebová tam totiž mění inženýrské sítě a opravuje silnice. Jak práce postupují a kdy stavební ruch utichne, tak to zjišťovala přímo na místě reportérka Věra Pavlasová.
1: Teď se nacházíme na ulici doktora Janského, kde se provádí výměna kanalizace, vodovodu a plynárny provedly výměnu plynovodu.
2: Vedoucí odboru investic Petr Matějka. Tato ulice v této jižní části není jediná, která je rozkopaná?
1: Není. Pokračujeme směrem k ulici Údolní, kde budou současně i s touhle komunikací položeny nové asfaltové povrchy, včetně křížení ulice Údolní a ulice Míru.
2: Tady se v této ulici nedá projet autem, v těch ostatních taky?
1: V ostatních ulicích se dá projet automobilem. Díky tomu, že máme vybudovanou komunikaci Švestkový sad, dá se přijíždět směrem od obchodního domu.
2: Když jste zmínil komunikaci Švestkový sad, ta je kousek dál, tam se také pracuje, tam jsou také bagry a nákladní auta. Co tam ještě dělají?
1: Probíhá tam výstavba bytových domů, soukromého investora a dochází k úpravám povrchu.
2: Vraťme se tady k této části. Dokdy bude tato ulice doktora Janského neprůjezdná?
1: V současné době je možný s omezeními projet. Potom v době, kdy bude vlastně obnovován kompletně povrch, bude neprůjezdná, počítáme zhruba na 14 dní.
2: Co ta sousední?
1: Sousední ulice bude průjezdná a tak, aby jsme zajistili občanům možnost dostat se k domům.
2: Kdy skončí stavební úpravy v lokalitě Švestkový sad?
1: Teďka sjednané úpravy by měly skončit do konce roku. Na to by měla navázat výstavba rodinných domků, kde město již parcely chystá k prodeji.
2: Kdy to bude?
1: Smlouvy o prodeji parcel by měly do prosincového zastupitelstva a potom stavebníkům nebrání nic v tom, aby mohli zahájit samotné stavební práce.
2: Město počítá s tím, že kompletní povrchy obnoví do 3 let. Výstavba rodinných domů by měla skončit nejpozději za 11 let. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čtvrt na šest, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 15. října. Příjmy americké společnosti Anthropic, která patří k lídrům v odvětví umělé inteligence, dosáhly ve třetím čtvrtletí v přepočtu na 366 miliard korun, což bylo o 45% víc než ve druhém kvartálu. Uvedla to dnes agentura Reuters s odkazem na zdroj, který se zúčastnil prezentace firmy před vstupem na burzu. Deník Financial Times napsal, že společnost dosáhla ve třetím čtvrtletí černých čísel. Tak jestli vám není úplně jasné, jak funguje umělá inteligence, tak máte možnost zajít dnes v Přeloučí do městské knihovny. Tam bude od 14 do 16 hodin program AI gramotnost pro seniory. A je to vzdělávací kurz s hlavním tématem bezpečné a praktické využití digitálních technologií v každodenním životě. Finanční podporu poskytla nadace OSF a je pro účastníky zdarma. Tak se nemusíte bát digitálního světa umělé inteligence. AI poznáte jako pomocníka pro texty a komunikaci, digitální služby státu prakticky a bezpečně, bezpečnost podvody a ochrana osobních údajů. To všechno jsou témata právě těchto podzimních kurzů v Přelouči. V městské knihovně v Litomyšli pro změnu bude přednáška Petra Vomáčky o hraničních kamenech litomyšlského panství. Začíná v 17.30. A co připravila krajská knihovna v Pardubicích, tak to je přednáška Hany Řehákové, která bude hned dvakrát od 9:30 dopoledne a taky od 17:00 odpoledne. Za výtvarným uměním do knihovny Edgar Degas, francouzského malíře, fascinoval pohyb, byl přímo posedlý tím, aby znázornil lidskou postavu ve všech možných pozicích. V obrazech taneční škola Prima Ballerina zachytil baletky v různých pozicích, při tanci, ve chvílích soustředění, ale i při odpočinku. Díky skvělému pozorovacímu talentu dokázal vystihnout půvab i ostatní rozpoložení modelů, ale i atmosféru míst, která navštěvoval a kde rád tvořil. Více tady dozvíte už dnes v krajské knihovně v Pardubicích. Počasí. Čekáme polojasno nebo skoro jasno. Teď ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude přechodně až oblačno. Teploty 12 až 15, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé, místy až dobré.
1: Bazár, bazár.
2: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
3: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
2: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
3: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
2: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
3: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: Skupina Slza ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 15. října 6 minut po čtvrt na 6, takový je aktuální čas. Slavíme, představte si, Světový den mytí rukou. Ten se připomíná od roku 2008 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Vědí předškoláci, proč si máme mít ruce a kdy je důležité to udělat? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Jak se správně míjí ruce?
2: Mýdlem a vodou, že si takhle uděláš tohle a pak budeš mít úplně čistý ruce.
1: Proč musíme používat mýdlo?
2: Protože aby tam nebyly bakterie.
1: Jaké bakterie?
2: Bakterie dělají, že můžou kazit zuby a ještě někomu může být špatně.
1: Jak se správně míjí ruce?
3: Třeba máš na rušech bacilář a třeba to musí jít do koupen a umít si ruše mýdlem pořádně a pak si to smejt a pak půjdeš jase a pak jase budou mít bacily a pak jase půjde do koupele a pak jase si umeje ruše mýdlem a pak jase si umeješ.
1: Proč si musíme mít ruce?
2: Protože to mohli by tam mít bacily a kdybychom se jak strčili k puse, tak by nás mohlo bolet břicho nebo by nás mohlo bolet v krku, bolet zuby a nebo bychom měli odpaný nos.
4: Třeba když si neumyješ ruce, tak pak se ti může udělat špatně a mít rýmu.
1: Kdy si musíme mít ruce?
3: Když půjdeme z nákupa domů.

0: Božine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežen.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Michaela Spáčilová, zprávy.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Dva nově zvolení zastupitelé Chrudimi odstupují. Mandátu se ze zdravotních důvodů vzdala Tereza Samrsová, která uspěla za lidi s Chrudimi, Piráty a Nezávislé. Rezignoval i Tomáš Vltavský, zvolený za novou koalici pro Chrudim, a to kvůli nedostatku času. Jejich místa převezmou náhradníci. Městská knihovna v Moravské Třebové na podzim otevře další kurzy pro seniory. Zájem o virtuální univerzitu třetího věku totiž roste a dosavadní kapacita už nestačí. Studenti fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes dokončují pravidelné ošetření barokního Braunova betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku. Odstraňují z něj mechy a lišejníky, aby zabránili postupnému poškozování unikátních soch a reliefů. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. A ještě krátce ze sportu. Hokejový útočník pardubického Dynama Hunter Fijis ukončil aktivní hráčskou kariéru. Důvodem byly zdravotní problémy, kvůli kterým v této sezóně odehrál jen 5 zápasů. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou mírně nepříznivé, místy až dobré. Tlak slabě klesne a bioje na dvojce. To je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtvrtek 15. října hrát budeme Ilonu Lučákovou a za chvíli se podíváme do dnešních novin.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve čtvrtek 15. října 7 minut před 6:15. Máme tady noviny a číst budeme s Michaelou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Vyzkoušet si 3D tisk, sestavit robotického mazlíčka nebo se ponořit do virtuální reality. To všechno teď můžou studenti v novém vzdělávacím centru CzechUp Edu v České Třebové. Moderně vybavené pracoviště nabídne školám praktické workshopy pod vedením odborníků, a to úplně zdarma. Moderní technologie se vyvíjejí rychleji, než na ně mnohé školy stíhají reagovat. Pořízení potřebného vybavení je navíc finančně náročné a často chybějí taky odborníci, kteří by studentům dokázali předat praktické zkušenosti. Právě s tím má pomoct nové centrum, které tedy vzniklo v České Třebové jako jedno ze 4 podobných vzdělávacích pracovišť v republice. My jsme na místě měli regionálního stopaře a celý článek dnes přináší Mladá fronta dnes.
1: Za bílého dne zmizela z Havlíčkovy ulice v Poličce 2 elektrokola. Pachatelé překonali bezpečnostní zámek pomocí pákových kleští a způsobili škodu předběžně vyčíslenou na více než 100 000 korun. Policie po nich pátrá a žádá veřejnost o pomoc. Krádež se odehrála odpoledne kolem 14:30. Pachatelé podle policie museli vynaložit značné úsilí, než se jim podařilo bezpečnostní zámek přeštípnout. Následně odcizili 2 elektrokola, jejich počínání zachytila bezpečnostní kamera. Policisté teď intenzivně pátrají po osobách na záznamu. Jestli je někdo pozná, může informace sdělit na tísňové lince 158 a více najdete na webu svitavského deníku.
0: Ze 7 kandidátů v senátních volbách vybírali o víkendu voliči na Královéhradecku. Nejvíc hlasů dostala Zuzana Ceralová Petrofová za ODS a Martin Dvořák z hnutí STAN. Mezi nimi se tento pátek a sobotu rozhodne. Většina jejich neúspěšných konkurentů doporučila svým příznivcům, aby ve druhém kole volili Petrofovou. Zatímco vítěz prvního kola voleb exministr Dvořák má paušální podporu Hradeckého demokratického klubu, vedeného primátorkou Pavlínou Špringerovou, taky Pirátů, TOP 09, Zelených, liberálně ekologické strany, strany Volt Česko a od soukromníků. Zuzanu Cerlovou Petrofovou podpořili už o víkendu náměstkyně hejtmana Jana Hůlková z hnutí ANO a předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nezávislá. V úterý se k ním připojil i končící senátor Jan Holásek za Rozvíjíme Hradec. A doporučení volit Cerlovou Petrofovou dal příznivcům i neúspěšný kandidát SPD Ivan Picek. Informuje o tom deník Právo.

0: Je 6:15, čtvrtek 15. října, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Ve Vysokém Mýtě v Městské galerii dnes bude Geometrie v dialogu a nejenom dnes, tahle výstava potrvá až do 22. listopadu. Dialogem vysokomýtské malířky se známými autory op artu je právě expozice, kterou otevírá zmíněná Městská galerie Vysoké Mýto. Obrazy Adriany Marci, která se ve své tvorbě soustředí na geometrickou abstrakci, budou instalované ve společnosti děl známých autorů. Malířka původem ze slovenského Prešova, která žije polovinu svého života ve Vysokém Mýtě, poprvé veřejně představila svoji tvorbu před 7 lety ve Zvonici. Tentokrát se jí autorská výstava koná v sále galerie na náměstí Přemysla Otakara II., kde vstupuje do dialogu se známými představiteli, tedy takzvaného op artu. Vystavuje své geometrické abstrakce vedle různých obrazů, vystudovala stavební obor a posléze grafický design, ještě doplníme, zajímá jí řád, rytmus, světlo a proměnlivost prostoru. Městské galerii ve Vysokém Mýtě všechno uvidíte. Počasí. Venku bude docela hezky, čekáme polojasno nebo skoro jasno, ale po ránu se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Přechodně může být až oblačno, dnešek bude beze srážek s maximálními teplotami mezi 12 a 15. Na horách naměříte od 9 do 12 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý, proměnlivý.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak tolik Motýly a mandraže ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 15. října 5 minut po 6:15. Do 6. hodiny se můžete těšit na skupinu Bony M a taky na Marcelu Holanovou. A po 18. hodině v pořadu Kdo umí, ten umí představíme Jiřího Čápa. Původní profesí strojní zámečník se dostal do firmy, která se věnovala opravám aut, hlavně veteránů. Ti se stali jeho celoživotní vášní a postupně si získal pověst odborníka, kterého znají doslova po celém světě. Dnes už je sice v důchodu, ale rád vzpomíná na dobu, kdy do jeho dílny putovali i přes oceán vzácné automobily staré skoro 100 let. Kdo umí, ten umí po 18. hodině, dnes tedy s Jiřím Čápem. A těch zajímavých pořadů pro vás máme po celý den celou řadu, tak třeba po 13. hodině Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Koho tam uslyšíte?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: A rozhodně se k fotbalu ještě vrátíme kolem 6. hodiny 50. minuty, protože dnes je pohárový čtvrtek, v konferenční lize se představí Jablonec a v evropské lize Sparta a taky Plzeň. Tak se dozvíte víc už za hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splnul prašnou cinklu dveří.
0: Písničky,

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi začíná další vlna odchytů toulavých koček. Přehlídka střední školy je dnes v centru Fabrika ve Svitavách. Hokejisté pardubického B týmu porazili vedoucí Vsetín. A počasí dnes čekejte v regionu polojasno nebo skoro jasno a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Chrudim pokračuje v odchytech toulavých koček. Kastrační program má zabránit nekontrolovatelnému množení zvířat na ulici. Odchyty potrvají do 28. října.
2: Pracovníci útulku umístí pasti do okolí židovského hřbitova a vedlejšího pohřebiště u Václava. Druhá vytipovaná lokalita je oblast kolem Smuteční síně. Majitelé koček v těchto částech města by si během odchytů měli svoje zvířata zajistit doma. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Úřad práce ve spolupráci s městem Svitavy pořádá dnes přehlídku středních škol. V kulturním centru Fabrika se po celý den představují školy z Pardubického kraje i okolních regionů. Deváťáci a jejich rodiče tam získají přehled o možnostech dalšího studia. Vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Žáci si tak mohou přehledně na jednom místě popovídat se zástupci škol, ať už z řad pedagogů, nebo v některých případech i samotných žáků, což jim může při rozhodování se o střední škole výrazně napomoci. Přehlídka bude zahájena v 9 hodin a potrvá do 17 hodin.
0: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky, chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Letos bude asi o třetinu méně vína. Úrodu poničilo sucho a extrémní horka. Výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo, a to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Sport. Hokejisté pardubického B týmu porazili v Maxalize vedoucí celek soutěže. Ve 13. kole základní části první ligy vyhráli nad Vsetínem 6-5.
4: Východočeši v zápasu ani jednou neprohrávali. Ve druhé třetině vedli dokonce o 3 branky. Hosté ale dokázali snížit a necelých 5 minut před koncem utkání to bylo jen o gól. Nakonec pardubičtí dokázali výhru uhájit a dál se drží na předních příčkách Maxaligy. Na druhé místo ztrácejí jediný bod. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy, během dne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno nepříznivé, během dne budou mírně nepříznivé, místy až dobré, tlak slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Dvě osobní auta bourala v Jánově ulici, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už je čtvrtek, tak se možná ptáte, kam o víkendu. Máme pro vás tipy na zajímavé akce i výstavy. Lákat budeme na novou expozici do Litomyšle na pardubický Flair Market na dechovku do Skutče. A jestli máte radši turistiku, tak si nenechte ujít pochod Hůrka. Další informace připojíme už za malou chvíli. Teď jsou 4 minuty po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Pardubice a z muziky nás čeká Sen můj a Lízin. To bude Standa Hložek a Petr Kotwald, taky třeba Jan Bendík a Michal David nebo Petr Spálený. A na začátek Srdce jako kníže Rohan, to jsou nové Richard Miller a Ivan Tásler.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 15. října, za 4 minuty bude čtvrt na 7. Ukrajina začne zase útočit na rafinerie v Rusku, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský deníku Financial Times. Kyjev tyhle údery na několik dní přerušil. Situaci sledujeme, chystáme i další zprávy na 6:30. A kam vyrazit o víkendu, s tím taky poradíme. Tipy na akce v Pardubickém kraji připravila Barbora Bláhová.
1: Už zítra můžete vyrazit na multižánrový art festival FOPA, který bude od 17 hodin v pardubickém sdíleném ateliéru v ulici Na Spravedlnosti. Hlavním tématem bude udržitelnost v umění a v mezilidských vztazích. Festival kombinuje a představuje různé žánry díky začínajícím umělcům. Nebudou chybět workshopy nebo malý blešák. A nebo můžete vyrazit na mykologickou výstavu, která bude zítra a v sobotu v environmentálním centru Stolístek v Linharticích. Na zítřek je připravený výukový doprovodní program pro školy, mykologická poradna s Josefem Černým a bohatá expozice čerstvých hub. Otevřeno pro veřejnost bude zítra od 10 do 18.30 a v sobotu od 9.30 do 13 hodin. Dál pokračujeme do areálu zámku Pardubice a Příhrádku, kde můžete v sobotu oslavit Mezinárodní den archeologie. Od 11 do 17 hodin tam uvidíte historický šerm, komentované prohlídky výstav, ukázky archeologických nálezů a jejich replik, historické kostýmy a mnoho dalšího. No a archeologii se v sobotu můžete věnovat také v regionálním muzeu v Chrudimi. Od 9 do 12 hodin se tam dozvíte podrobnosti o práci archeologů a zjistíte, co může krajina prozradit o životě našich předků. A pokud máte rádi hudbu, můžete vyrazit na jubilejní 10. tematický koncert dechového orchestru Kulturního domu v Holicích. V sobotu od 18 hodin tam zazní to nejlepší z předchozích ročníků. Návštěvníci se tam ohlédnou za nejúspěšnějšími hudebními okamžiky ze světa filmů, seriálů, muzikálů, pohádek, rockové i populární hudby. Další tip je na kaštanobraní v Nasavrkách. V sobotu od 12 hodin budete moct v místní kaštance ochutnat dobroty z jedlých kaštanů. Od 13 hodin pak vystoupí cymbálová muzika Kobylka a pro děti jsou připravené dvě loutkové pohádky Libora Štumfa. A nesmí chybět ani pozvánka na pochod Hůrka, na který můžete vyrazit v sobotu. Pro účastníky budou připravené denní i noční varianty pochodu na trasách dlouhých 12 a 30 kilometrů. Přihlásit se můžete na webu pochodnickyspolek.cz. A nakonec tip do kongresového centra Paláce Pardubice, kde bude v neděli Flair Market. Od 10 do 16 hodin tam budou rukodělci a řemeslníci předvádět nejrůznější výrobky. Šperky, oblečení, přírodní kosmetiku nebo bytové doplňky z keramiky, skla, dřeva nebo kůže. Připravené budou také dílničky pro děti. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: Posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. 3 minuty po 6:45. Přidáme další čísla. Stavební spořitelny za 3/4 poskytly úvěry za necelých 35 miliard korun. Je to o skoro 23% víc než loni. Počet smluv o spoření se meziročně snížil o 18,4%, uvedla agentura ČTK. Další zprávy u nás uslyšíte přesně o 6:30. A teď cestovatelské tipy. První máme ze Slatiňan ze Společenského domu. V 19 hodin se můžete vydat do srdce Afriky, Ugandy. Cestovatelka Veronika Pekárková vás provede jednou z nejkrásnějších afrických zemí a podělí se o své nezapomenutelné zážitky. V Ústí nad Orlicí na malé scéně bude řeč o Grónsku. Přednáška Jiřího Kaláta, Komár s mrazem, tyhle trýzně spolu nechodí, představí jedinečný příběh přechodu slavného Arctic Circle Trail v Grónsku. A ještě Česká Třebová, ekocentrum pod Orlickou v 17 hodin za kaktusy Jižní Ameriky. Přednášející Vladimír Bradna představí fotografie a zážitky z cesty v letošním roce ochránců přírody pod Orlicko. Pořádá to klub kaktusářů Ústí nad Orlicí a Český svaz ochránců přírody pod Orlicko. Vstupné je v České Třebové dobrovolné.
1: Počasí.
0: Zvětšená oblačnost nakonec bude provázet dnešní den podle aktualizované předpovědi. Většinou oblačno, ráno a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy. Dnešek bude beze srážek s teplotami odpoledne až 15 stupňů Celsia. Na horách to bude do 11.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A my vám řekneme, že posloucháte Český rozhlas Pardubice, že 6 minut zbývá do 6:30 a že před námi je spotřebitelský servis. V něm se dnes ptáte, co všechno může ovlivnit úspěšnost reklamace. Co třeba úprava výrobku? Na to odpoví Josef Černý.
1: Paní Dana si chce zkrátit kalhoty, ale bojí se, jestli tím nepřijde o právo případné reklamace. Paní posluchačko, záleží na tom, jak moc chcete kalhoty zkrátit. Pokud vám jsou dlouhé a potřebujete zkrátit jenom o kousek, samozřejmě se nic neděje. Pokud z nich chcete udělat kraťasy, vznikne vlastně úplně nový typ kalhot, který by neodpovídal těm původním a s reklamací byste neuspěla.

0: skupinu Roxette střídá Michaela Spáčilová a zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Registr vozidel v pardubické místní části Černá Zabory se stěhuje do Štrosovy ulice. Kvůli přesunu navíc příští týden od 19. do 23. října omezí své služby. Lidé, kteří potřebují přihlásit vozidlo nebo změnit údaje v registru, mohou využít jiné pracoviště registru vozidel. Na nové adrese začne fungovat v plném rozsahu od pondělí 26. října. Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Úpravy by měly umožnit lepší napojení na hlavní trasu číslo 17. Příjezd na náměstí povede kolem dvorce Medov a vznikne jednosměrný okruh. Práce začnou příští týden a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. Většina řek v Královéhradeckém kraji zůstává výrazně pod normálem. Podle aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu se průtoky na Horním Labi, Úpě nebo Metuji pohybují pouze mezi 30 až 60% dlouhodobého průměru. Na řadě menších toků a v podzemních vrtech dál přetrvává hydrologické sucho. Vzhledem k předpovědi počasí se navíc stav hladin v nejbližších dnech výrazně nezmění. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Na řadě je sport. Hokejové kluby Pardubice a Brna se dohodly na hráčské výměně. V Dynamu končí útočník Tomáš Vondráček, opačným směrem putuje obránce Jan Ščotka. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne mírně nepříznivé také. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z Pardubic. Dvě osobní auta bourala v Jánově ulici a provoz začíná sílit na příjezdu do krajského města, a to od Chrudimi na silnici číslo 37. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Čtvrtek 15. října, tady je Český rozhlas Pardubice, za 5,5 minuty, 6:45. Český hokejový brankář Jakub Dobeš 18 zákroky neodvrátil pro hru Montrealu 4-5 na ledě Washingtonu a na výhru v NHL čeká už 3 zápasy. V programu neuspělo ani Colorado, které podlehlo Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Tak to byl hokej a my se za chvíli budeme věnovat fotbalu. Teď ale čtení z dnešních novin s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
1: Právě dnes se bude veřejně projednávat záměr postavit na Moravskotřebovsku větrný park se 6 větrnými elektrárnami na katastrech obcí Linhartice, Dětřichov a Borušov. Krajský úřad veřejné projednání nařídil v souvislosti s posouzením vlivu staveb na životní prostředí EIA. Začátek je v 15 hodin v prostorách kulturně kreativního centra Borušov. A uvedla to Mladá fronta dnes.
0: Neobvykle náročnou směnu mají za sebou pardubičtí strážníci a zdravotníci. Problémový a silně opilý muž nejdřív terorizoval obsluhu restaurace, zkoušel obelstít dechovou zkoušku vysílání morzeovky a po převozu na záchytnou stanici předvedl neuvěřitelné divadlo. Personálu oznámil, že má glykemický šok a následně sehrál vlastní smrt. Pardubická městská policie musela řešit tento případ, který popisuje Pardubický deník, a my se ještě můžeme podívat do Chrudimského deníku. 2 ukradená auta, vloupání do restaurace a 2 obchodů. To má na svědomí 33-letý muž, který podnikal na Chrudimsku noční výpravy, při kterých mizely peníze, alkohol, cigarety i další zboží. Když ho policisté v souvislosti s posledním vloupáním vypátrali, pokusil se jim utéct přes řeku. Pro následování ale nevzdal ani jeden z policistů a podezřele ho nakonec dopadli na druhém břehu. Tak i to se děje v Pardubickém kraji.
1: V limitovaném nákladu 200 publikací vychází unikátní obrazová kniha Anglická sídla v dávných dobách. Jedná se o bibliofilský reprint 4 svazkového díla z depozitáře zámku Hrádek u Nechanic na Královéhradecku. O jeho vydání a jeho vydání provází i výstava originálních tisků přímo v zámecké knihovně. Publikace vychází z kompletního 4 svazkového souboru, dochovaného ve sbírkách zmíněného státního zámku. Představuje skoro 104 obrazových listů zachycujících anglická šlechtická sídla a jejich interiéry. Autor je začal vydávat v roce 1839 a píše o tom deník Právo.

0: Tak tolik Lenka Filipová, minutu po 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 15. října. Mimochodem v Mladé frontě dnes v magazínu je dnes rozhovor s její dcerou Leny, která své nové album pokřtí v Praze i v Londýně. Koncert v Anglii je pro ní splněným snem. Za chvíli už bude zpívat Lucie Vondráčková, Láska umí víc, a my zdravíme do Chrudimi, tam dnes bude slavnostní koncert k 70. výročí místní základní umělecké školy. Ten koncert se odehraje ve Fibichově sále v muzeu. 70 let s hudbou Zuš Chrudim oslaví výročí koncertem významných absolventů už tedy dnes v 18 hodin. Mimochodem i chrudimský pěvecký sbor Slavoji slaví významné jubileum. Je to 170 let hudby, společných zážitků a příběhů několika generací. Nachystaná je výstava, která představí nejenom bohatou historii, ale taky život lidí, kteří po generace utvářeli jednu z nejvýraznějších hudebních tradic města. Lákat se na to budeme se sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou v našem sobotním ranním vysílání. Poslouchejte krátce po 8:30.
1: Počasí.
0: Po víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší, bude maximálně 17 stupňů Celsia, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. A jak bude dnes? V Pardubickém kraji většinou oblačno, teď ráno dopoledne s místními mlhami, teploty mezi 12 a 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 6 minut po 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice. Hokejisté Hradce Králové budou předhrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která by v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre poskočila na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začíná v 17:30. Fotbalisty Jablonce čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Tenhle zápas začne v 21 hodin. A taky se bude hrát Evropská liga, zápasy druhého kola. Viktoria Plzeň nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Sparta, ta bude mít před sebou taky druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia nastoupí na Letné proti norskému Lillestrému. Proti svému bývalému klubu by se rád prosadil spartianský útočník Jonathan Braut Brunes, který od prvního utkání za pražský celek čeká na soutěžní gól. Reportér Pavel Tilšar natáčel i s ním.
1: Jo, přesně to dělám posledních 10-11 zápasů. Šetřím si ty góly na ně.
2: Odpověděl s úsměvem 26-letý Jonathan Braut Brunes na otázku, jestli si druhou branku ve spartianském dresu schraňuje na tým, za který v minulosti taky nastupoval.
1: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
2: Od chvíle, kdy Brunes hrál za Lillestrém, už uplynulo 5 let a během nich se norský útočník vypracoval až v nejdražšího hráče, kterého kdy Sparta přivedla. A navzdory střeleckému půstu si nové angažmá v pražském klubu užívá.
1: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
2: Do norské reprezentace se Jonathan Brunes ještě nepropracoval. V útoku čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa má velkou konkurenci svého bratrance a kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. A tak si během rekordně dlouhé reprezentační přestávky mohl odpočinout v Norsku u chytání ryb.
1: Ten výlet jsem měl naplánovaný už dlouho. Neodjel jsem proto, že nedávám góly. Praha je velké rušné město. Je fajn si od všeho trochu odpočinout, být na chatě v Norsku a rybařit.
3: Ten gól by mu slušel, protože on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak když máme balon, tak se nám prostě snaží pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněn. No, takže doufejme, že to prolomí teďka už co nejdřív a začne mu tam padat.
2: Přál by si obránce Jaroslav Zelený, aby se norskému spoluhráči začalo dařit. Jestli Brunes prolomí střelecké trápení ve Spartě v zápase Evropské ligy proti Lillestrému, se dozvíte z přímého přenosu radiožurnálu Sport. Ten začne s výkopem utkání v 18:45. Z Letné Pavel Tilšár, Český rozhlas.
0: A ještě doplníme, že po dlouhé reprezentační přestávce se svěřenci Briana Priského na dnešní zápas naladili nedělní ligovou výhrou 2:0 nad Pardubicemi, proti kterým poprvé nastoupili bez zraněného kapitána Adama Karabce, který by mohl chybět až 2 měsíce. Tak tolik fotbal, vracíme se k muzice, je tady Škatule a Rangers.

0: České televizi. ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pět politických uskupení v Pardubicích připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Moravská Třebová v roce 2028 ušetří za elektřinu a plyn zhruba 1,5 milionu korun. Pardubičtí basketbalisté porazili Olomoucko. Většinou oblačno, zpočátku mlhavo a teploty do 15 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je čtvrtek 15. října a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Pět politických uskupení, která chtějí v Pardubicích vytvořit novou koalici, připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Hotové by mohly být na začátku příštího týdne. ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci se shodují na základním směřování města. U sporných témat jsou připraveni hledat kompromisy a vzájemně ustoupit. Shoda se podle vyjednavačů rýsuje v otázkách transparentnosti radnice, ochrany životního prostředí a digitalizace. V dalších dnech se chtějí zaměřit na dopravu. Rozdílné názory mají například na uspořádání náměstí Republiky nebo na vyhrazené pruhy pro autobusy. Moravská Třebová nakoupila energie na kladenské komoditní burze. Příští rok zaplatí za elektřinu a plyn stejně jako letos. V roce 2028 pak ušetří 10% na elektřině a 20% na plynu. Celková úspora by měla dosáhnout zhruba 1,5 milionu korun, uvádí mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Náklady na energie patří k pravidelným provozním výdajům, se kterými musí rozpočet počítat každý rok, a stabilní cena je pro plánování stejně důležitá jako její výše. Nakoupenou energii odebírá 11 městských organizací, mezi nimi 6 škol, sociální služby města a technické služby.
1: Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
1: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřeba minimálně 4 000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadu ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň.
2: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli v předehrávce 13. ligového kola nad Olomouckem 88-61 a porazili tohoto soupeře i po druhé v této sezóně. Východočeši měli zápas jasně pod kontrolou. Na konci třetí čtvrtiny vedli i o 35 bodů. Utkání hodnotí hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
5: Vyhráli jsme, splnili jsme to, co jsme si představili před tím týdnem. Samozřejmě jak soupeř, tak my naši jsme měli nějaké zranění. Myslím, že tomu odpovídalo i to tempo utkání. Samozřejmě nepomohlo tomu, když se dvakrát vypne tabule během toho zápasu, ale se určitě občas stává. Ale říkám, pro nás důležitý vítězství, jsme se vrátili po tom jednom těžkém týdnu na vítěznou vlnu.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami, nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 99. kilometrem ve směru na Prahu a silný provoz teď čekejte na příjezdu do Pardubic, a to od Chrudimi na silnici číslo 37 a od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Poldr v Kutříně už částečně dokáže regulovat průtok řeky. Protipovodňová stavba za 500 000 000 korun má být kompletní příští rok a my se jí budeme věnovat podrobně za malou chvíli. Teď je krátce po 7. hodině, čtvrtek 15. října, podíváme se na písničky, které nestárnou. Křídla iluzí Václav Neckář, taky bude Daniela od skupiny Lucie, Meky Žbírka, Abba anebo Michal Tučný. Přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať se vám daří.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak vám přejeme super ráno z vln Českého rozhlasu Pardubice, 2 minuty před 7:15, je čtvrtek 15. října roku 2026 a jdeme na další téma. Rozestavěný poldr v Kutříně na Chrudimsku už částečně dokáže zachytávat vodu. Stavbaři dohnali sklus způsobený povodní z letošního února. Obří stavba za stovky milionů korun by tak měla být dokončená ve stanoveném termínu. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Kopecký. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co je v Kutříně hotové a co ještě zbývá dodělat?
1: Stavbaři se soustředí hlavně na hráz, protože je to nejvíc náročná část. Má měřit skoro 150 metrů a bude vysoká 18. Také musí zvládnout obrovský tlak vody, pokud by se opakovaly velké povodně. Firma tedy dokončuje železobetonovou kostru a začala montovat strojní vybavení, které bude ovládat vpusti a přeliv. Znamená to tedy, že už teď Kutřín dokáže kronku přibrzdit, pokud by se hladina zvedla. Ale na nějaký větší nápor ještě připravený není. Tížná část hráze je zatím hotová jen z 25%.
0: Staveniště v únoru zaplavila voda. Jak velké komplikace tam způsobila?
1: Povodeň na konci února zaplavila základy pro hráz, kde už byla umístěna elektronika, která bude sledovat její stabilitu. Vznikla tak milionová škoda, dělníci museli vodu odčerpat a šachty vyčistit, takže se práce zastavily a dodavatel musel přeskládat naplánovaný postup, aby se mohlo pokračovat tam, kam se voda nedostala. Nicméně firma počítá s tím, že hráz bude kompletní v polovině příštího roku.
0: Ta hráz ale není jediná stavba. Jaká další opatření budou proti povodňovou soustavu tvořit?
1: Hotový už je nový silniční most u Kutřína. Původní byl moc nízko a mohl by případně znamenat pro vodu překážku. No a následovat budou také úpravy koryta Martinického potoka. Na 2 kilometrech tam budou vytvořené meandry a tůně, aby se zpomalil odtok vody z krajiny.
0: To všechno zjistil náš reportér Josef Kopecký. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 15. října, 4 minuty po 7:45. A jdeme taky za kulturou. V pardubickém divadle Exil bude program dnes od 19 hodin. Chystá se autorské čtení i koncert. Konkrétně dorazí český spisovatel Jakub Stanjura. Jeho románový debut Srpny v roce 2023 o manipulaci se ihned po vydání stal knižním bestsellerem. Dočkal se taky divadelního zpracování a překladu do několika cizích jazyků. V říjnu mu vyšel druhý román Medúzy, který vyvolal řadu diskuzí, vypráví o komplikovaném přátelství a chronickém onemocnění střev. Žánrově se pohybuje kdesi mezi psychologickou prózou, body hororem a mysteriózní detektivkou. Jakub Stanjura tedy bude dnes v pardubickém divadle Exil na autorském čtení. No a ten koncert obstará Veronika Hlošková, která představí svůj solový projekt Veronik jako violončelistka, textařka, zpěvačka. Projekt je založený na jím výjimečném hlase a taky na tom, že díky tomu uměleckému pojetí vytváří osobité, křehké i velmi intenzivní písně. V 19 hodin v pardubickém divadle Exil. Počasí. Zvětšená oblačnost bude provázet dnešní den v Pardubickém kraji. Většinou oblačno, teď ráno dopoledne místy s mlhami. Teploty odpoledne mezi 12 a 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr dnes bude jenom slabý proměnlivý a dnešek bude beze srážek.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: tolik Daniela, Lucie, ale svátek slaví Tereza, tak přejeme všem Terezám jenom to nejlepší i těm, co teď poslouchají Český rozhlas Pardubice. Uvidíme, jestli třeba některá z nich neuspěje v dnešní Bleskovce. Bleskovka. Máme tady knihu se jménem Stalin zvítězíme o kolektivizaci v okrese Litomyšl. Mimochodem, tahle kniha se bude oficiálně představovat v sobotu ve 14 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli jako součást debaty Trauma kolektivizace. V té knize jsou i vzpomínky 40 pamětníků. Autorem první části je Martin Boštík. Rozhovor s ním máme na webu pardubice.rozhlas.cz. Závěrečný esej sepsal Pavel Kosatík. Tak tolik klákadlo pro vás, abyste věděli, o co hrajeme. A ptát se budeme taky na jednu knihu, jako Even Hunter se proslavil románem, ve kterém zhodnotil své zkušenosti s násilím mezi žáky. Získal jako učitel ve velkoměstské škole. Pod pseudonymem Ed McBain zase proslul mnoha detektivními příběhy z 87. policejního revíru, které jsou považované za klasiku svého žánru. Americký spisovatel a scenarista se narodil před 100 lety, 15. října 1926, napsal taky scénář k filmu Alfreda Hitchcocka Ptáci. Nás ale zajímá ten zmíněný školní román z roku 1954. Jestli tak si vybavíte jeho název. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Telefon bliká, to znamená, že už tam je první volající. Hezké ráno přejeme. Dobrý den, Bleskovka. Nebudete mluvit. Dobrý den. Tak slyšíte nás nebo ne?
1: Ano.
0: Tak, výborně.
1: Dobrý ráno.
0: Koho pak zdravíme?
1: Vlasta.
0: Tak paní Vlasto, víte to nebo chcete nápovědu?
1: Nápovědy.
0: Tak buď to je to poprosila. Safari za katedrou, nebo džungle před tabulí, anebo prales ve škamnách.
1: No.
0: Tak co to bude?
1: Já bych řekla to za A.
0: Ačku bohužel ne. Tak, musíme se rozloučit, dát šanci někomu dalšímu. Safari za katedrou to není. Naslyšenou?
1: Naslyšenou.
0: 726 46 48 48. Nedopadlo to na první pokus, ale to je možnost pro dalšího v pořadí, pro dalšího volajícího do Bleskovky. Snad už tam bude odpověď správná. Hezké ráno.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
2: No, Tomáš Retil.
0: Tak, pane Tomáši.
2: Je to jednoduchý. Ivan Hunter, džungle před tabulí.
0: Je to tak, máte pravdu a kniha je vaše, ne tedy ta, o které jsme mluvili, ale ta, která se týká kolektivizace v okrese Litomyšl. Tak se mějte, naslyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dva nově zvolení zastupitelé Chrudimi odstupují. Mandátu se ze zdravotních důvodů vzdala Tereza Samrsová, která uspěla za Lidi s Chrudimi, Piráty a Nezávislé. Rezignoval i Tomáš Vltavský, zvolený za novou koalici pro Chrudim, a to kvůli nedostatku času. Jejich místa převezmou náhradníci. Městská knihovna v Moravské Třebové na podzim otevře další kurzy pro seniory. Zájem o virtuální univerzitu třetího věku totiž roste a dosavadní kapacita už nestačí. Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes dokončují pravidelné ošetření barokního Braunova betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku. Odstraňují z něj mechy a lišejníky, aby zabránili postupnému poškozování unikátních soch a reliefů. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. A ještě krátce ze sportu. Hokejový útočník pardubického Dynama Hunter Fijis ukončil aktivní hráčskou kariéru. Důvodem byly zdravotní problémy, kvůli kterým v této sezóně odehrál jen 5 zápasů. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačnou ráno a dopoledne místy s mlhami, nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silný provoz teď čekejte na příjezdu do Pardubic, a to od Chrudimi na silnici číslo 37 a od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak tolik Michaela Spáčilová, aktuální zprávy.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, 6 minut a bude 7:45, čtvrtek 15. října. Otevíráme noviny s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ve Svitavách bude mít dál vůdčí roli vítězné sdružení pro město, které utvoří radniční koalici na stávajícím půdorysu. Zástupci stran už podepsali koaliční smlouvu. Druhé, hnutí ANO, které získalo ve volbách 9 mandátů, stejně jako vítězné sdružení, má být v opozici. Pokračovat ve funkci bude starosta David Šimek. Ve finále je taky dohoda v České Třebové. Podobně jako ve Svitavách se na radnici udrží dosavadní koalice, i když v pozměněné podobě. Strany se dohodly, že zítra podepíší memorandum o spolupráci. Naopak povolební vyjednávání o budoucí koalici dál pokračují v Chrudimi. Dosavadní starosta František Pilný z hnutí ANO nabídl spolupráci ostatním subjektům, dohoda ale zatím není na stole. Piráti, bez kterých není možné v zastupitelstvu obnovit dosavadní koalici, odmítli s Pilným jednat. Vyjednávání se mezitím chopila ODS, která na sociálních sítích oznámila, že bude jednat s ostatními politickými subjekty. Jednání pokračují taky v Ústí nad Orlicí, kde vítězní Oušťáci chtějí sestavit radniční koalici na půdorysu té dosavadní. Povolební vyjednávání shrnuje Mladá fronta Dnes.
1: Nový parčík s altánem na vodních valech, obnova zeleně nebo třešňová alej na Babce. Litomyšl na podzim pokračuje v úpravách veřejných prostranství. Součástí prací je také výsadba více než 7000 cibulovin, které město na jaře rozzáří. Výrazná proměna čeká parčík, prostorem denně procházejí stovky lidí při cestě od autobusového nádraží do centra. Na konci října zde začne kácení, na které naváže obnova zeleně, a podrobnosti k tématu najdete ve Svitavském deníku.
0: A týdeník Ekonom se v dlouhém článku zabývá rostoucí dlouhověkostí lidí a tím, do čeho všeho se tenhle fenomén promítá. Inspiruje se knihou autorů ze známé londýnské obchodní školy s názvem Stoletý život, žít a pracovat v době dlouhověkosti. Starý model, na kterém společnost stála, by mělo nahradit průběžné střídání a prolínání období, kdy budou lidé měnit kariéry, využívat pauzy na vzdělávání a rekvalifikaci. Člověk si nevystačí s dovednostmi, které získal ve 20 letech. Celoživotní vzdělávání se tak stane základní podmínkou sociálního i ekonomického přežití.

0: Česká armáda byla v uplynulých 20 letech podfinancovaná a vzniklé nedostatky ve vojenských schopnostech podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče není možné odstranit během několika let. Výdaje na obranu ve výši 2% hrubého domácího produktu podle něj k odstranění dlouhodobého dluhu ve schopnostech nestačí. Řekl to v obsáhlém rozhovoru s agenturou ČTK. My už mezi tím chystáme další zprávy na 8 hodinu a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice teď jdeme i na počasí s meteorology.
1: Počasí.
0: Službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové má teď pan Jaroslav Tuček, tak toho vítáme ve vysílání a zeptáme se na to dnešní počasí, co nás čeká. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Tak dneska nás čeká v celku příjemný den. Tlaková výše bude ovlivněna počasí u nás, bude pomaličku postupovat ze střední Evropy k severovýchodu a pak hlavně zítra po její straně, zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Dneska ráno dopoledne místy mlhy s tím, že po rozpuštění budeme mít na obloze většinou oblačno, takže to sluníčko mezi tím občas vykoukne. Teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 8 až 11 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozprostřené podmínky ráno a večer budou nepříznivé a jsou nepříznivé teďko, no a v průběhu dne se trošičku vylepší a tam budou pak mírně nepříznivé. Bio to je na dvojce střední zátěž.
0: Podzimní počasí už je tady, projevuje se to třeba těmi mlhami a nižšími ranními teplotami, to asi bude i případ zítřejšího rána.
2: Přesně tak. Zpočátku ještě té noci budeme mít víc oblačnosti, bude většinou oblačno, ale oblačnost bude mizet na polojasno až skoro jasno, no a jak zmizí, tak se začnou postupně zase vytvářet místy mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně Celsia a musíme počítat místy s přízemními mrazíky. Vítr je jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den zase ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Jakmile se rozpustí, na obloze bude jasno až polojasno. Večer pak od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti. No a maximální teploty zítra 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vítr, ten bude foukat zítra opět jenom slabý, proměnlivý nebo od jeho východu do 3 metrů za sekundu.
0: A co víkend?
2: Víkend bude takový víc zatažený. V sobotu očekáváme oblačnou až zataženou oblohu s tím, že ty maximální teploty se budou pohybovat minimální od 7 do 3, maximální od 12 do 16 stupňů. Vítr, ten by měl být jenom slabý, proměnlivý v průběhu dne, potom na přechodně mírný od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a ze soboty na neděli bude přecházet slabá fronta, která by se měla nad Českou republikou rozpadat, takže toho moc z ní neočekáváme, takže hodně oblačnosti, zataženo oblačno, v noci a ráno ojediněly nějaké přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 5, maximální 9 až 13 stupňů Celsia, vítr slabý, postupně během nemírný od severovýchodu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak to byly velmi podrobné informace o počasí z Českého hydrometeorologického ústavu a meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme, naslyšenou. A vracíme se ke zpravodajství. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 580 drony a dvěma řízenými střelami. Obrana zneškodnila 536 bezpilotních letounů. To uvedlo ukrajinské letectvo.
3: Bazar! Bazar!
4: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
5: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
4: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
5: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
4: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
5: V pátek nás poslouchejte.

0: a v sobotu se přijeďte podívat.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
2: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Rozestavěný poldr v Kutříně už částečně může regulovat průtok vody. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Pardubický hokejový útočník Hunter Fijis ukončil kariéru. A počasí v kraji dnes čekejte většinou zataženo, zpočátku mlhavo a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Poldr v Kutříně na Chrudimsku už částečně dokáže zachytávat vodu. Stavbaři dohnali skluz způsobený povodní z letošního února. Stavba za 500 milionů korun by měla být dokončena v polovině příštího roku.
3: Nejnáročnější je stavba hráze, která bude dlouhá skoro 150 metrů a vysoká 18. Firma už dokončila ze 3/4 železobetonovou kostru a začíná s montáží strojního vybavení, které bude ovládat vpusti. Poldr má před povodněmi ochránit obce na toku Kronky a Novohradky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Česká federace potravinových bank společně s regionálními potravinovými bankami už připravuje tradiční podzimní kolo sbírky potravin. Ta bude probíhat 14. listopadu ve vybraných obchodech. Potraviny a drogistické zboží pomáhají potřebným například lidem bez domova, seniorům nebo samoživitelům. Podle ředitelky potravinové banky v Hradci Králové Martiny Vrbické zatím ale pro zajištění sbírky není dostatek dobrovolníků.
4: V našem kraji potřebujeme 220 dobrovolníků, zatím máme obsazenou jen polovinu míst. Nejvíc nám chybí tradičně pomocníci v Náchodě a ve Dvoře Králové. Přihlášku najdete na webu Potravinové banky Hradec Králové.
2: Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíší, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý, teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí také mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů. Místy se ale může tvořit mlha.
5: Sport.
2: Hokejový útočník pardubického Dynama Hunter Fijis ukončil aktivní hráčskou kariéru. Důvodem byly zdravotní problémy, kvůli kterým v této sezóně odehrál jen 5 zápasů.
6: Fijis přišel do Pardubic v sezóně 2024-2025. Následně s ním klub uzavřel další smlouvu. V tomto ročníku odehrál 4 zápasy Ligy mistrů a úvodní duel proti Hradci. Pak odešel na hostování do Zlína, kde ale do zápasu nenastoupil. Na radu lékařů se teď 32-letý hráč rozhodl ukončit aktivní kariéru. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé. Tlak slabý až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Nehodu máme hlášenou z České Třebové z místní části Trávník. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 8 hodině, čtvrtek 15. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Další téma před námi. Loni pěstitelské pálenice kvůli extrémní úrodě nestíhaly, letos naopak kvůli nedostatku ovoce prakticky nemají co pálit. Jak to vypadá uprostřed sezóny v pálenici v pardubickém Svítkově, tak to uslyšíte za chvíli v naší reportáži. A z muziky nabídneme Františka Nedvěda, píseň 19, taky slovenský klín, to bude skupina Činasky a Bára Hosnedlová, k tomu Dalibor Janda anebo Věra Martinová právě teď. Společně s ní zamíříme až na vrcholky hor.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 15. října. Umělá inteligence a nahrávky zpěvu by mohly pomoct ohroženým druhům ptáků znovu se naučit melodie, které v jejich populacích postupně zanikají. Ukazuje to pokus v argentinském Buenos Aires, kde se podařilo obnovit jednu z prakticky zapomenutých písní místního druhu strnatce raního. To napsal deník The Guardian. Tak to jsou věci. Věříme, že vy s námi si taky zpíváte při poslechu a nepotřebujeme k tomu ani umělou inteligenci. Za chvíli Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. A teď slíbené téma, ovoce bylo letos extrémně málo a to se taky podepsalo na provozu pěstitelských pálenic. Třeba ta v Pardubickém Svítkově pracuje i v hlavní sezóně jenom jeden den v týdnu. Loni přitom měla otevřeno každý všední den a čekací lhůty byly tak dlouhé, že někteří sadaři se k vypálení své úrody ani nedostali. Jednoho z nich právě ve Svítkovské pálenici potkala reportérka Šárka Rusnáková.
1: Tak se na to podíváme, jste říkal, že to máte z loňska, že ano?
2: Jo.
1: Doufám, že to bude v pořádku, ale jestliže jste sudy neotvírala, nelez do toho, tak si myslím, no tak to je vynikající. To budete mít pěknou, dobrou slivovici.
3: Majitel pěstitelské pálenice na Umě v Pardubicích Petr Cáp právě přebírá kvas od pana Radka z Pardubic. Jde ale o loňskou úrodu.
4: Dovezl jsem kvas ze Švestek, je bohužel už loňský, protože jsme to nestihli, ale to bohužel je vlastně bohu dík, protože ze staršího kvasu, když se neskazí, je ta slivovice daleko lepší.
3: Z letošní úrody by ale Radek pálenku vyrobit nemohl. Na vině jsou pozdní jarní mrazy.
4: Tento rok jsme neměli skoro žádný ovoce, jedině hrušky ty kvetou jako pozdějic a trochu třešní, ale švestky, ringle a tyhle ty záležitosti vůbec nebyly. Dokonce to zabilo i špendlíky, což jsem nikdy nezažil, že by špendlíky nebyly.
3: Nedostatek ovoce zasáhl i pěstitelské pálenice. O jejich služby je výrazně menší zájem, jak potvrzuje i Petr Cáp.
1: Popravdě letošní sezóna je dramaticky horší než ta loňská. Loni to byl teda extrémní rok, tam se dá říct, že byla dvojnásobná úroda a s tím související práce, ale to jsme zatím tak na jedné čtvrtině loňských objemů.
3: Práce je tak v pálenici zatím pouze na jeden den v týdnu. Loni se v tomto období ovoce zpracovávalo každý všední den. V takových sezónách bývá provoz palíren často prodělečný.
1: Máme to jako vedlejší činnost, takže nás to tak úplně netrápí. Jsme tady v podstatě ve třech lidech na dohodu o provedení práce. Ale vím, že už z minulých let, že když byl slabý rok, tak některé pálenice ani neotevřely provoz, protože se jim to zkrátka nevyplatilo.
3: Množství pálenky, které pěstitelé z úrody získávají, závisí především na cukernatosti ovoce. Ze 100 kg švestek nebo jablek se obvykle vyrobí kolem 10 litrů destilátu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 15. října, minuta po čtvrt na devět. My jsme zvědaví na dopolední program. Ten zajišťuje dnes jako průvodce Miroslav Hruban. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Já se tě nejdřív zeptám na sny. Zdály se ti nějaké sny v noci na dnešek? Nebo zdají se ti obecně?
1: Já jsem si vzpomněl hned na písničku Sny o tygří lady, ale dneska jsem nic nezdálo.
0: Žádná tygří lady nebyla. No, za noc se nám může zdát okolo 4 až 6 snů. Mozek v nich je třídí vzpomínky, maže zbytečnosti a ukládá paměť. A proč se nám vůbec sny zdají a nebo nezdají, tak o tom bude mluvit Martin Písařík už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Počasí. Dnešek má podle meteorologů být většinou oblačný, teď ráno a dopoledne místy s mlhami, teploty odpoledne vystoupí na 12 až 15, na horách to bude v rozmezí 8 až 11 stupňů Celsia a vítr bude jenom slabý proměnlivý. A teď už konečně k našemu dopolednímu programu, co tam nabídneš?
1: Tak je čtvrtek, to znamená tradičně hokej, pozvánky na víkend, jedna bude teda extra, ale nebude v našem kraji, budete si muset udělat výlet do Prahy, nicméně můžu slíbit, že to bude stát za to. Také přivítáme Veroniku Hromádková, ano, známá to cukrářka, která sem chodí pravidelně a ona nám představí také svůj výjimečný dezert. Já jsem včera byl tak zvědavý, že jsem se s ní spojil a trošku jsem se vyptával, koukal jsem se i na internet, o co jde. A to budete koukat teda. I když to nebude úplně vidět přes ten rozhlas, ale my samozřejmě pořídíme nebo dáme nějaké fotografie potom do článku, ale i to povídání bude strašně zajímavé. Těším se na to.
0: Škoda, že ten dezert nevypadne z toho článku, to ještě neumíme.
1: Bylo skvělé. Ale ono, fakt to bude i na to pokoukání stát za to.
0: Tak teď naše dopolední vysílání po 9. hodině s Miroslavem Hrubanem. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Pošebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Fricu, Jožine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežené.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Před námi zprávy s Michailou Spáčilovou. Hezké ráno.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Registr vozidel v pardubické místní části Černá Zabory se stěhuje do Štrosovy ulice. Kvůli přesunu navíc příští týden od 19. do 23. října omezí své služby. Lidé, kteří potřebují přihlásit vozidlo nebo změnit údaje v registru, mohou využít jiné pracoviště registru vozidel. Na nové adrese začne fungovat v plném rozsahu od pondělí 26. října. Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Úpravy by měly umožnit lepší napojení na hlavní trasu číslo 17. Příjezd na náměstí povede kolem dvorce Medov a vznikne jednosměrný okruh. Práce začnou příští týden a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. Většina řek v Královéhradeckém kraji zůstává výrazně pod normálem. Podle aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu se průtoky na Horním Labi, Úpě nebo Metuji pohybují pouze mezi 30 až 60% dlouhodobého průměru. Na řadě menších toků a v podzemních vrtech dál přetrvává hydrologické sucho. Vzhledem k předpovědi počasí se navíc stav hladin v nejbližších dnech výrazněji nezmění. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Na řadě sport. Hokejové kluby Pardubic a Brna se dohodly na hráčské výměně. V Dynamu končí útočník Tomáš Vondráček, opačným směrem putuje obránce Jan Ščotka. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne mírně nepříznivé. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silničáři pracují na údržbě a opravě mostu na silnici číslo 37 v katastru Chrudimi ve Vestci, proto uzavřeli pravý jízdní pruh, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: O archeologii budeme mluvit za chvíli s našimi hosty. Dozvíte se, co je a bude v tomhle směru nového ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Je čtvrtek 15. října.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice za 6 minut bude 8:45, čtvrtek 15. října. Máme tady hned dvojici hostů z Východočeského muzea v Pardubicích. Je to ředitel tohoto muzea Tomáš Libánek. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taky archeoložka Kristýna Bulbová. Hezké ráno.
2: Dobrý den všem.
0: My si budeme povídat jednak o obnovené stále archeologické expozici, která se vrací po 2 letech na Pardubický zámek a dotkneme se i Mezinárodního dne archeologie. Ale začneme u té expozice, pane řediteli, co všechno se změnilo a co bude jinak, když se tady vrací teď ta expozice. Máme si to představit jako, že ta původní expozice v novém kabátě, nebo to bude úplně jiný zážitek?
1: Původně to měla být obnovená expozice. Samozřejmě po těch 2 letech, když se tam teďka půjdete podívat, tak je to vlastně zbrusunová expozice. Zbrusunová hlavně taky proto, že kurátorský tým Tereza Jošková a Kristýna Bulová vlastně tu věc pojali trošku jinak, než to bylo předtím. A zároveň jsme taky zhodnotili vlastně všechny výzkumy. Za posledních 7 let máme opravdu toho prokopaného hodně, takže zase máme úplně nový pohled na ten region. A jiná je expozice v tom, že my jsme vycházeli i ze zkušeností vlastně školních skupin, který nám tam chodí, je to asi i hlavní cílová skupina, tak vlastně nějakým způsobem doplňujeme to poznání toho regionu tak, aby vlastně to bylo nejlépe vstřebatelné pro tuhle tu cílovou skupinu.
0: Bude to Pardubicko v pravěku. Když se řekne pravěk, tak si většina lidí představí lovce mamutů, jeskyně, kamenné nástroje. Ta vaše expozice jak vůbec mapuje veškeré to dění a co můžeme říct o Pardubicku a pravěku?
2: Tak lovce mamutů tam potkáte, těmi začínáme a potom mapujeme vlastně průběh celého pravěku. Někdy se pokusíme trošku usadit ty znalosti, které my máme dospěláci ze základní školy. Víme všichni, že byla nějaká doba kamenná, nějaká doba bronzová, pak se nám objevila i doba železná, ale jak už to bylo potom dál, až nám to sahalo k tomu začátku středověku, tam už bývá většinou chaos. Takže my jsme se pokusili vlastně i to období kolem přelomu letopočtu trošičku líp vysvětlit, aby jsme věděli, že nám potom přichází doba římská, doba stěhování národů a touto zakončíme. Do středověku už jsme se potom nepouštěli, protože to necháme do dalších expozic.
0: A bylo přímo to Pardubicko něčím zajímavé z pohledu pravěku?
2: Z pohledu pravěku máme tu všechno a máme toho na jednu stranu hodně, ale samozřejmě nemáme úplně všechno. Máme tam drobné mezírky, ty přiznáváme, protože přiznat i, že něco nevíme, je velmi důležité a zároveň mu ukazujeme to, že Pardubicko bylo transitní region, byl to region, který byl propojený s celou Evropou a i samozřejmě s těmi okolními regiony a nebyli jsme samostatný ostrov v moři, který se vyvíjel sám o sobě.
0: Je tam zajímavost velký zlatý náramek z okolí Lázní Bohdaneč. Co nám takový předmět říká o lidech, kteří tady žili?
1: Tak tyhle ty artefakty nám hlavně vypovídá o tom, že v tom regionu prostě fungovaly nějaký elity, protože to není vlastně šperk běžného užití vlastně běžných obyvatel, ale nějakým způsobem může napovídat, že tady nějaká struktura, řekněme elit vládnoucích fungovala. Ono těch nálezů podobných z této doby máme více. V roce 2017 způsobila rozruch třeba i Situla, že bronzové vědro, tak můžeme taky považovat, že by to byl vlastně doklad určitých elit. A zajímavý je, že se to vlastně nachází v oblastech, který jsme se dřív domnívali, že jsou vlastně jako odkloněny od těch hlavních třeba obchodních cest, od těch hlavních sídel, takže vlastně prozrazuje o tom Pardubicku mnohé.
0: Některé předměty jsou i z docela velké dálky, jantar, obsidián, sklo nebo římské zboží. Znamená to, že lidé byli v té době mnohem víc propojení, než si představujeme, byla taková jakási pravěká globalizace, kdybychom to takhle řekli?
2: Fungovaly určitě obchodní trasy, komunikační trasy. Řeky byly stěžejní komunikační trasa v pravěku, o tom není diskuze. A fungovaly trasy, které my máme jako dlouhodobě zmapované v rámci vlastně archeologického bádání posledních 100 let. Fungovala jantarová stezka, fungovala solná stezka z Halštatu, ale úplně nejvzdálenější předmět, který máme v expozici, je myslím malý zlatý římský závěsek, který má v sobě takový červený kamínek. Říká se mu almandin, ale ty pochází z Indie.
0: Teda. Pane řediteli, muzea dnes soutěží o pozornost s televizí, internetem, sociálními sítěmi. Kdybyste měl říct, proč by člověk měl přijít na zámek a dívat se na ty předměty staré tisíce let, místo toho, aby se jenom četl o pravěku nebo si pustil dokument doma?
1: Já si úplně nemyslím, že soutěžíme. My máme vlastně, pokud dobře zvládneme jako to sdělení právě třeba takhle v médiích, tak my máme vlastně furt co nabídnout a to je ten vlastně zážitek toho autentického předmětu. Ten autentický předmět nějakým způsobem

0: Po dvou letech se na zámek vrací stálá expozice archeologie. Mluvíme o Pardubickém zámku. Představuje nejstarší dějiny regionu od doby kamenné až po období stěhování národů. A našimi hosty jsou k tomuto tématu ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek a společně s ním archeoložka Kristýna Bulvová. Jaké byly ty přípravy té expozice? Občas navštěvníci to úplně nedokáží dohlédnout, co všechno tomu předcházelo. Jak to bylo náročné?
1: Musím říct, že vždycky, když připravujeme nějakou takovouhle velkou expozici, tak jsem dojatý, jak šikovní lidi máme v muzeu. Je to opravdu jako velmi náročná práce a hlavně složená z mnoha disciplín. Od prostě výtvarné složky přes různé provozní záležitosti, přes výrobu různých věcí a musíme tam vlastně použít jako všechny ty řemesla, který máme a potom vlastně i ten jako vhled archeologů do té tematiky, výběr předmětu. To je jako neuvěřitelná věc, vlastně vybrat ty nejkvalitnější předměty se sbírky, která má tisíce položek, takže bylo to hodně složitý.
0: Asi na fyzičku dobrá věc.
2: Vzhledem k tomu, že expozice je v třetím patře, tak ano, i na fyzičce se to asi u nás trochu popsalo, ale k tomu týmu. My jsme složení samozřejmě ze zaměstnanců. Hrozně důležitou roli berou třeba i naši konzervátoři, kteří se musí postarat o každý předmět, který vlastně v té expozici je a zároveň nám pomohou ho umístit správně do těch vitrín, tak aby nám držel, aby se nepoškodil

0: do budoucna, aby nám vydržel i pro vlastně sbírkové účely do budoucích let.
1: Tu stálou expozici Pardubicko v pravěku budeme moci obdivovat, jak jsme říkali, už třeba teď o víkendu, v sobotu 17. října, kdy bude Mezinárodní den archeologie. I na tuhle akci rozhodně teď můžeme pozvat naše posluchače. Vstup na většinu programů bude zdarma, nebo jak to máte vymyšlené?
0: Vstup do expozice je zdarma, máme dvě komentované prohlídky, které jsou časované od 11.30 a od 14 hodin, navíc od 15 hodin se ještě kolega Musil ukáže ve výstavě zbraní od doutnáku k automatu, takže i tam je možné se zajít podívat na prohlídku, ale tam je bohužel nutné si pořídit teda vstupenku. Vstup do expozice archeologie je zdarma, jenom máme omezenou kapacitu jakoby množství lidí, kteří se nám můžou dostat nahoru do expozice, takže pro ty komentované prohlídky, kdo dřív přijde, ten se jí může účastnit.
1: Pane řediteli, víme, že tahle akce bývá tradiční Mezinárodní den archeologie. Jakou vůbec má roli v tom celém kalendáři akcí u vás? Jak moc je to významná akce?
2: Je to pro nás velmi významná akce. Taky vlastně teď si nespomenu, kdy jsme začali vlastně s tímhletím programem, ale už to pár let tak je, tak je vidět, že i velký zájem veřejnosti. Oni opravdu rádi přijdou, rádi se setkají s archeology, zajímá lidi to, co vlastně na čem žijí, co se schovává pod tím povrchem, a samozřejmě mají taky rádi vlastně oživování ty naší minulosti, takže mají rádi veškerý ten doprovodný program Living History a je to populární.
1: Budou si tam moci návštěvníci něco vyzkoušet prakticky?
0: Tak ještě bych měla taky připomenout, že se to nebude dít Mezinárodní den archeologie jenom u nás na zámku, ale i na Příhrádku u kolegů z Národního památkového ústavu, takže ty budou mít jednak otevřené dílničky, protože my spolupracujeme dlouhodobě na tomhle projektu. A zároveň u nás budou taky různé dílny pro děti. A budeme tam mít sdružení Latin Art, které přiveze svoje neuvěřitelně kvalitní repliky laténských, to jsou keltské nástrojů, ozdob, všechno si to můžete prohlídnout, všechno si to můžete osahat. Mít možnost si sáhnout na tyhle ty repliky je někdy taky zážitek, protože ty věci, které bývají ve vitrínách, jsou někdy oproštěné od té možnosti vyzkoušet si to. Víte, jak funguje spona? Že je to vlastně obrovský zavírací špendlík?
1: Aha, to jsem nevěděl.
0: No, tak přijďte.
1: Dobře. A jaké jsou reakce návštěvníků? Jsou třeba kolikrát překvapení z toho, co tam zažijí na těch dnech archeologie?
0: Jsou to většinou děti nebo rodiny s dětma, na kterými hodně cílíme, ale zároveň jsou to i zájemci o archeologii, jsou to lidé, kteří se zajímají i, nebo spolupracují s námi dlouhodobě. Máme tam vlastně stanoviště našich spolupracovníků hledačů historie Pardubicka, kteří s námi provádí vlastně detektorové prospekce na regionu nebo v regionu. To je hrozně důležitá věc pro nás, protože až vlastně s výskytem detektorové prospekce se nám začaly objevovat věci, které se za normálním výzkumem archeologickým nezachytí.
1: A co vás osobně na archeologii nejvíc baví?
0: To, jak je rozmanitá.
1: Mm-hmm. A někdy opravdu i člověk jako archeolog překvapený tím, co všechno obnáší jeho práce nebo co kolikrát najde?
0: Každý den. Pokaždé, když jde člověk do terénu k bagru, tak dělám to dlouho, dělám to skoro 20 let a stejně se pořád těším, protože pod každou žící, kterou ten bagr odhrábne, se může objevit malý poklad a je dobrodružství to potom řešit, co jste to vlastně našel, proč jste to tam našel, kdo to tam nechal a co to může přispět k tomu regionu.
1: Tak možná i ty děti to jednou naláká, tahle akce, že by byly archeologi. V budoucnu to se taky může stát.
2: Já jsem si jenom teďka vzpomněl, jeden kolega vyprávěl, jak se stal archeologem, tak se rozhodoval, když si jako student se věnoval na jedné straně motýlům a zároveň ho teda zajímala historie. A pak právě díky detektoru nalezl jakýsi keris středověký a bylo rozhodnuto. Prostě ta fascinace tím, co se tam všechno ukrývá, tak toho k tomu přivedlo.
1: My jsme si povídali o archeologii i s ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích Tomášem Libánkem a taky archeoložkou Kristýnou Bulvovou. Díky za informace, naslyšenou.
2: Děkujem.
0: Mějte se hezky.
2: Naschanou.
3: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přehlídka středních škol je dnes v centru Fabrika ve Svitavách. Studenti Pardubické univerzity ošetřují sochy a reliefy Braunova Betlému u Kuksu. U hokejistů Pardubic končí Tomáš Vondráček, odchází do Brna. Místo něj přichází obránce Ščotka. Dnes čekejte v kraji většinou oblačnost, počátku mlhavo a teploty do 15 stupňů. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Úřad práce ve spolupráci s městem Svitavy pořádá dnes přehlídku středních škol. V kulturním centru Fabrika se po celý den představují školy z Pardubického kraje i okolních regionů. Deváťáci a jejich rodiče tam získají přehled o možnostech dalšího studia. Vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Žáci si tak mohou přehledně na jednom místě popovídat se zástupci škol, ať už z řad pedagogů nebo v některých případech i samotných žáků, což jim může při rozhodování se o střední škole výrazně na pomoci. Přehlídka bude zahájena v 9 hodin a potrvá do 17 hodin.
0: Studenti fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes dokončují pravidelné ošetření barokního Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku. Odstraňují z něj mechy a lišejníky, aby zabránili postupnému poškozování unikátních soch a reliéfů.
3: Na péči o památku se podílí zhruba 10 studentů. Po očištění vodní parou ošetří sochařská díla lihem, který zpomaluje růst mechů a lišejníků. Braunův Betlém vytvořil sochař Matyáš Bernard Braun. Národní kulturní památkou je od roku 2001 a ročně ji navštíví 10 000 lidí. Z Kuksu Jana Házová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala.
1: Sport.
0: Hokejové kluby Pardubic a Brna se dohodly na hráčské výměně. V Dynamu končí útočník Tomáš Vondráček, opačným směrem putuje obránce Jan Ščotka.
4: Vondráček odehrál v Pardubicích 285 zápasů, ve kterých dal 59 branek. Třikrát si zahrál finále. Má z něj 2 stříbra a loňský titul, který pro něj byl celkově třetím v kariéře. Jan Ščotka je předloňským mistrem světa a v pardubickém dresu už působil. A to v letech 2014 až 2018. Pardubičtí k výměně sáhli kvůli přetlaku v útoku, naopak potřebovali posílit v obraně. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, dopoledne místy s mlhami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů. Na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesné a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 10. kilometrem ve směru na Jaroměř a pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace na Gočárově třídě. Kamion uvízl v podjezdu u nádraží, jsou tam také stržené troleje. Místo je neprůjezdné v obou směrech, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté a můžeme odstartovat čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. 15. říjnový den, koukám se do kalendáře. Terezy a Terezie dnes se slaví svátek, tak rovnou přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, splněných přání, ale úplně každému, bez ohledu na to, jestli něco slavíte, hlavně pohodový poslech. Co nabídneme? Iveta Bartošová, Pavel Roth, také Brian Adams nám zaspívá. Nebudou chybět tipy na víkend, vlastně už na pátek, protože myslím si, že i zítra po práci budete chtít chtít trávit volný čas nějak příjemně, takže dodáme inspiraci. S Dagmar Magincovou budeme mluvit o kastrolu a samozřejmě ani špetka humoru nesmí chybět. Už mnohokrát hosté našich zábavných pořadů vyprávěli publiku vtipy ze svého oboru a potkalo to i sexuologa Radima Uzla. Jestli pak víte, který vtip byl jeho vůbec nejoblíbenější? Díky našemu rozhlasovému archivu ho uslyšíte už za chvíli. Krásný čtvrtek!
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Krásnější než růže, tolik Pavel Roth ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak už jsem naznačil před chvílí, tak třeba hudebníci, když vtipkují, tak je to většinou o muzice, herci o divadle, blondýny vytahují vtipy o blondýnách, když nevím. I tak to chodí v našich zábavných pořadech. A když dorazí sexuolog, i v jeho případě je téma na snadě. Díky našemu archivu si teď můžete poslechnout dva vtipy v podání Radima Uzla. Ten první byl dokonce jeho nejoblíbenějším.
1: Přichází žena od sexuologa a manžel povídá, tak co ti říkal ten doktor? A říká, to já ti nemůžu říct, je to hrozný. Říká, jak hrozný, co hrozný, přece jsme manžele, ne, nechtějí to slyšet. Říká, co ti říkal sexuolog? 30 let spolu žijeme, žádná překvapení před sebou nemáme. Tak kápni božskou. Říká, no tak já ti to teda řeknu, ale nebudeš rád. To, co jsme si celý život mysleli, že je orgasmus, tak to je astma. Potkali se dvě mladé dívky a ta jedna říká té druhé, tak jsem byla dneska na těhotenském testu. A ta druhá pověděla, nekecej, a jaký byly otázky?

0: Zpěvák Bryan Adams a s vámi stále čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Možná už pomalinku přemýšlíte, byť v pracovní době, o tom, jak prožijete víkend, co budete dělat v pátek večer, až se za vámi zavřou dveře od kanceláře. No tak kam vyrazit o víkendu a v pátek s tím vám poradíme právě teď. Tipy na nejrůznější akce v našem kraji připravila Barbora Bláhová.
1: Už zítra můžete vyrazit na multižánrový art festival FOPA, který bude od 17 hodin v pardubickém sdíleném ateliéru v ulici Na Spravedlnosti. Hlavním tématem bude udržitelnost v umění a v mezilidských vztazích. Festival kombinuje a představuje různé žánry díky začínajícím umělcům. Nebudou chybět workshopy nebo malý blešák. A nebo můžete vyrazit na mykologickou výstavu, která bude zítra a v sobotu v environmentálním centru Stolístek v Linharticích. Na zítřek je připravený výukový doprovodní program pro školy, mykologická poradna s Josefem Černým a bohatá expozice čerstvých hub. Otevřeno pro veřejnost bude zítra od 10 do 18.30 a v sobotu od 9.30 do 13 hodin. Dál pokračujeme do areálu zámku Pardubice a Příhrádku, kde můžete v sobotu oslavit Mezinárodní den archeologie. Od 11 do 17 hodin tam uvidíte historický šerm, komentované prohlídky výstav, ukázky archeologických nálezů a jejich replik, historické kostýmy a mnoho dalšího. No a archeologii se v sobotu můžete věnovat také v regionálním muzeu v Chrudimi. Od 9 do 12 hodin se tam dozvíte podrobnosti o práci archeologů a zjistíte, co může krajina prozradit o životě našich předků. A pokud máte rádi hudbu, můžete vyrazit na jubilejní 10. tematický koncert Dechového orchestru Kulturního domu v Holicích. V sobotu od 18 hodin tam zazní to nejlepší z předchozích ročníků. Návštěvníci se tam ohlédnou za nejúspěšnějšími hudebními okamžiky ze světa filmů, seriálů, muzikálů, pohádek, rockové i populární hudby. Další tip je na kaštanobraní v Nasavrkách. V sobotu od 12 hodin budete moct v místní kaštance ochutnat dobroty z jedlých kaštanů. Od 13 hodin pak vystoupí cymbálová muzika Kobylka a pro děti jsou připravené dvě loutkové pohádky Libora Štumfa. A nesmí chybět ani pozvánka na pochod Hůrka, na který můžete vyrazit v sobotu. Pro účastníky budou připravené denní i noční varianty pochodu na trasách dlouhých 12 a 30 kilometrů. Přihlásit se můžete na webu pochodnickyspolek.cz. A nakonec tip do kongresového centra Paláce Pardubice, kde bude v neděli Flair Market. Od 10 do 16 hodin tam budou rukodělci a řemeslníci předvádět nejrůznější výrobky. Šperky, oblečení, přírodní kosmetiku nebo bytové doplňky z keramiky, skla, dřeva nebo kůže. Připravené budou také dílničky pro děti. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: smutnou nudu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 9.29, Český rozhlas Pardubice, stále s vámi Dagmar Magincová, už se tu chystá a stejně jako v minulých dnech i dnes budeme mluvit o nádobí, tedy ne přímo o nádobí, ale dnes to bude konkrétně o kastrolu, tak si poslechněte, jak vzniklo tohle slovo.
1: V našem kuchyňském jazykovém koutku nesmíme zapomenout ani na kastrol. Tedy hrnec, ale ten nízký a široký, vhodný na omáčky nebo dušená jídla. Jeho pojmenování máme asi z němčiny, ale ne podle spisovného kaserole, šlo by o nářeční kastrol. Nicméně ta němčina byla jen prostředníkem francouzského kasrol, což byla zdrobnělina slova kas, pánev nebo mísa. A to bylo zase slovo ze staré okcitánštiny, kde znamenalo velká vařečka. A souviselo se středověkou latinou a výrazem katcia, mísa, vařečka. A dále s klasickým latinským catinus, mísa, hluboký talíř, a konečně s řeckým kiatos, naběračka.
0: Tak, teď už víte o kastrolu takřka vše. Když jsem zmiňoval nádobí, tak právě na tohle slovo se podíváme zítra.

0: 9.35. Umělá inteligence, jestli pak ji používáte, kdo to někdy zkusil, tak možná už na tuhle záležitost nedá dopustit, ale kromě toho, že umělá inteligence umí pomáhat, umí také škodit.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: AI, jak se jí říká, nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné anebo úplně vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9.48 a my opět vyrážíme mezi děti. Co si budem povídat, ty jsou tak nějak od přírody zvídavé, rády objevují, jak věci fungují a hledají odpovědi na nejrůznější otázky. Prostor k poznávání a experimentování jim nabízí například kroužek Malí vědci v akci v pardubickém vzdělávacím centru Sféra. Tam teď zamíříme v dalším díle dopoledního seriálu. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, navštěvují ho děti od druhé třídy základní školy a spolu s lektorkou Hanou Douškovou se pouštějí do zajímavých a zábavných pokusů.
1: Tady úplně chemická laboratoř teď, že? Je to tak?
2: Ano, přesně tak. Nyní tady probíhá kroužek Malí vědci v akci.
1: A co to konkrétně obnáší? Vidíme tady děti v těch pláštích bílých, takže skuteční vědci.
2: Tak, děti si tady zkouší jednoduché experimenty. V podstatě chceme, aby si procvičili jemnou motoriku, aby vnímali ten svět kolem sebe i ten svět v nich, protože všechno je to chemie a fyzika.
1: A budou tady taky nějaké pokusy?
2: Už tady byly dneska. Dneska byl jeden demonstrační experiment, většinou vždycky každou lekci právě tím demonstračním experimentem začínáme a ve zbytku pak děti, řekněme, laborují sami.
1: A teď bych se zeptala na ten pokus, co byl dneska, co jste zažili, kdo mi to řekne, tamhle se někdo hlásí?
3: Ariana.
1: A co pak se tady dneska dělo?
3: Hořící ruce.
1: To vypadá tak děsivě, to znamená, že vám hořely ruce?
3: Nám ne, ale znamená to tak, že se dá do vody jar a nabublá se to plynem do zapalovače, pak se dá na mokré ruce ta pěna a zapálí.
1: A hoří to?
3: Hoří.
1: Kájo, ty ses nebál?
4: Já jsem to už vlastně jednou dělal. Bylo to minulý kroužek, který v chemii, bát se, no, nemusíš vůbec.
1: Vildo, proč jsi tady v tomhletom kroužku zrovna? Zajímá tě věda?
5: Jo, hodně mě baví chemie a mě zajímá prostě, co budeme dělat tady.
1: Teď se chystáte dělat co vlastně?
2: Tak, dneska se budeme bavit

0: difúzi, budeme se bavit o kapalinách, budeme se bavit o barvivech, o alginátu. Kyselina alginová se získává z hnědých mořských řas a chaluch. Následně děti budou pozorovat difúzi, řekněme tak jako zpomaleně oproti té vodě, takže myslím, že to bude fascinující.
1: Co je difúze? Děti to asi vědí, já ne.
0: Prolínání částic jedné látky mezi částice druhé látky. A dále pak dnes budeme také se trošičku bavit o povrchovém napětí. Budeme mít nakapána barviva na mléce, bude tam ještě přidán mastek a následně děti budou pozorovat, co se děje, když se dotknou vatovou tyčinkou s jarem hladiny toho mléka.
1: Děti, a teď vás poprosím, kdo chce být vědcem, kdo?

0: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
1: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
2: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
1: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
2: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
1: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pět politických uskupení v Pardubicích připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Moravská Třebová v roce 2028 ušetří za elektřinu a plyn zhruba 1,5 milionu korun. Pardubičtí basketbalisté porazili Olomoucko. V kraji dnes čekejte většinou oblačno a teploty do 15 stupňů. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pět politických uskupení, která chtějí v Pardubicích vytvořit novou koalici, připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Hotové by mohly být na začátku příštího týdne. ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci se shodují na základním směřování města. U sporných témat jsou připraveni hledat kompromisy a vzájemně ustoupit. Shoda se podle vyjednavačů rýsuje v otázkách transparentnosti radnice, ochrany životního prostředí a digitalizace. V dalších dnech se chtějí zaměřit na dopravu. Rozdílné názory mají například na uspořádání náměstí Republiky nebo na vyhrazené pruhy pro autobusy. Moravská Třebová nakoupila energie na kladenské komoditní burze. Příští rok zaplatí za elektřinu a plyn stejně jako letos. V roce 2028 pak ušetří 10% na elektřině a 20% na plynu. Celková úspora by měla dosáhnout zhruba 1,5 milionu korun, uvádí mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: Náklady na energie patří k pravidelným provozním výdajům, se kterými musí rozpočet počítat každý rok, a stabilní cena je pro plánování stejně důležitá jako její výše. Nakoupenou energii odebírá 11 městských organizací, mezi nimi 6 škol, sociální služby města a technické služby.
3: Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Lídři států Evropské unie budou jednat o novém víceletém rozpočtu. Upravený návrh počítá se škrty o 8%. V Bruselu budou řešit také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
4: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic vyhráli v předehrávce 13. ligového kola nad Olomouckem 88-61 a porazili tohoto soupeře i po druhé v této sezóně. Východočeši měli zápas jasně pod kontrolou. Na konci třetí čtvrtiny vedli i o 35 bodů. Utkání hodnotí hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
6: Vyhráli jsme, splnili jsme to, co jsme si představili před tím týdnem. Samozřejmě jak soupeř, tak my. Naši jsme měli nějaké zranění. Myslím, že tomu odpovídalo i to tempo utkání. Samozřejmě nepomohlo tomu, když se dvakrát vypne tabule během toho zápasu, ale samozřejmě občas stává. Ale říkám, pro nás důležitý vítězství, jsme se vrátili po tom jednom těžkým týdnu na vítěznou vlnu.
4: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, teď dopoledne místy s mlhami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silničáři pracují na Chrudimsku na údržbě mostů, pravý jízdní pruh proto uzavřeli na silnici číslo 37 v katastru obce Orel, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 10 hodin, 4 minuty, pokračuje čtvrteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a navážu na téma, které zaznělo ve zprávách. Pětice stran v Pardubicích pokračuje v jednání o radniční koalici bez vítězného hnutí. ANO, ODS, STAN, Naše Pardubice, Progresivní Pardubice a Noví lidovci se zatím sešli dvakrát. Včera například jednali o městských obvodech. Podrobnosti přidáme už za chvíli. A aby to nebylo jenom o politice, tak na začátku, když jsem lákal k poslechu dnešního Dobrého dopoledne, sliboval jsem pozvánku na jednu hodně zajímavou akci, která je, řekl bych, koukatelná velmi. 1500 zavěšených žárovek, které jemně blikají ve tmě a připomínají veliké souhvězdí. I takovou světelnou instalaci můžete od dnešního večera vidět v Praze. Začíná tam 14. ročník Signál festivalu, která další místa a umělecká díla letos promění metropoli. I to si řekneme už za pár minut. Z muziky pro vás Petr Novák, Michal Tučný a nebo Donna Summer.
8: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: to všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavne chcete, tak to máme.
1: Michal Tučný, co by prodavač v 10 hodin, 10 minut, před chvilkou 10 sekund, hezky se nám to zakulatilo ten čas, no a jdeme zvát do Prahy, myslím si, že tahle akce bude za malý výlet rozhodně stát. 21 míst v Praze se totiž na 4 dny promění v galerii digitálního a světelného umění. Začíná 14. ročník Signál festivalu, který letos poprvé zavede návštěvníky také do Davids. Představí díla umělců z Česka i ze zahraničí, mezi nimi i instalaci světoznámého amerického umělce Jima Campbella. Tereza Cedidlová má krátkou pozvánku.
2: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených ledkových žárovek, kterých je 1500.
3: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda.
2: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
3: Signal Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
4: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
3: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k ním i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
2: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohohle díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
3: Součástí přehlídky bude také program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: 10 hodin 16 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Přejeme všem hezké dopoledne. V Pardubicích pokračuje jednání o novém vedení města bez vítězného hnutí ANO. Zatím se pětice stran, kterou tvoří ODS, hnutí STAN, naše Pardubice, progresivní Pardubice a noví lidovci, sešla už dvakrát. Včera například řešili budoucnost městských obvodů a schůzku sledovala i reportérka Naďa Kubínková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je to tak, včera pětikoalice řešila otázku městských obvodů, kterých má krajské město 8, vznikaly postupně od roku 1992 do roku 2007. Jak po schůzce řekl lídr progresivních Pardubic Martin Slezák, panuje shoda na tom, že obvody potřebují revizi, ale jestli skončí zrušením, částečným zrušením nebo hlubší reformou, to zatím nevíme.
2: Panuje shoda na tom, že obvody potřebují revizi a jestli ta revize skončí úplným zrušením, částečným zrušením nebo nějakou třeba hlubší reformou, to bude obsahem práce nějaké pracovní skupiny, která bude ustavena záhy po ustavení vedení.
1: Robert Hrdina za progresivní Pardubice po schůzce také řekl, že se rýsuje shoda v důležitých oblastech, zejména v transparentnosti úřadu, ochraně životního prostředí a digitalizaci.
0: Jaká jednání budou následovat?
1: Tak v dalších dnech budou vyjednávací týmy probírat dopravu, kde mají strany rozdílné názory, například v tom, jak by mělo být uspořádáno náměstí Republiky, nebo jestli by ve městě mělo být víc pruhů pro autobusy. Nejde o jednoduchý spor mezi stranami, které chtějí auta, a těmi, které je odmítají. Všech pět uskupení chce řešit dopravní problémy a parkování, ale liší se vlastně v tom, jakou roli přisuzují samotné automobilové dopravě, jak chtějí rozdělit ten prostor v centru a jakou cenu jsou ochotné zaplatit za parkovací kapacity. Zásadní otázkou při koaličním vyjednávání proto bude, zda najdou kompromis například právě u náměstí Republiky.
0: No, jaká byla atmosféra toho včerejšího jednání?
1: Tak všichni tvrdili včera večer, že byla přátelská, vedlo se konstruktivní jednání pět politických uskupení, která chtějí v Pardubicích vytvořit novou koalici, tedy stále připravují koaliční smlouvu a programové prohlášení. Bylo mi řečeno, že pokud nenastane nějaký velký zádrhel v tom samotném jednání, tak k podpisu by mohlo dojít na začátku příštího týdne, pravděpodobně v úterý. ODS, STAN, progresivní Pardubice, naše Pardubice a noví lidovci se v tuto chvíli shodují na základním směřování města.
3: Můžeme uklidnit všechny, ať už občany, tak i zaměstnance úřadů a zaměstnance městských firem a i zástupce té stávající koalice a možná budoucí opozice, že samozřejmě sem nejdeme nic bořit, my jdeme konstruktivně měnit věci k lepšímu a není naším cílem teď tam jako naběhnout a zbořit všechno, co funguje. Nechystáme se ani na nějaké pomsty nebo něco dávat najevo koalici té stávající, čili budoucí opozici, dávat najevo nějakou sílu, nic takového, budeme se chovat velmi korektně.
1: To byl lídr ODS Ondřej Tichý a na závěr ještě shrnutí. ANO v komunálních volbách získalo 10 mandátů, ODS 7, Žijeme Pardubice a STAN po 5, a progresivní Pardubice a naše Pardubice mají shodně 4 mandáty. SPD a noví lidovci mají po 2 zastupitelích, SPD samozřejmě s novou koalicí nevyjednává. Další povolební vyjednávání budeme i nadále sledovat.
0: Tolik reportérka Naďa Kubínková, děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Pozor, pozor, máme pro vás hádanku.
2: Uhodněte název obce, odkud vám nabídneme přímý přenos.
3: A začneme masakrem. Vyvraždili tam Vršovce.
2: A já to trochu odlehčím. Kdysi tam byly lázně, dodnes si tam lidé jezdí pro léčivou vodu.
3: Obec vyhrála krajské kolo vesnice roku 2026.
2: V celostátním kole pak obsadila 2. místo.
3: Náš cíl leží kousek od Vysokého Mýta.
2: A už je to jasné.
1: Pojedeme na Vraclav.
2: Představíme všechny místní části.
3: Svatý Mikuláš, Vraclav a Sedlec.
2: Popovídáme si s místními o jejich vesnici roku.
3: A budeme rádi, když si to celé poslechnete.
2: Stačí si nás naladit v úterý 20. října od 9 do 12.
3: Na další dobrodružnou výpravu se už teď těší Jitka Slezáková
2: a Mirek Hrubán.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jídlo, to je téma, které mají Češi určitě moc rádi. Dnešní radioporadna bude plná mlsání, ale než to přijde, tak to ještě chvilku potrvá, tak budeme mlsat klidně už teď. A rovnou vám položím záludnou otázku. Jestli pak víte, co všechno se dá uvařit anebo upéct z brambor? A hned si odpovím, třeba takové patro. Nevím, jestli to víte, ale myslím si, že pravidelní posluchači o tom už v našem vysílání určitě slyšeli. Patro je slaný pokrm na plechu, který je složený z vrstev brambor a jablek. Jitka Slezáková a Zdeněk Novák se teď díky rozhlasovému archivu hlásí z Veselého kopce Uhlinska, kde se každoročně koná bramborová sobota. Tak co si dáme?
1: Poprosím slečnu
2: Nikolu,
1: o to, aby nám tady představila ty jednotlivé dobroty a pán už určitě natěšený taky si zatím vybere.
3: Tak co si vybíráte jenom?
4: Asi šulánky dám tady.
3: Tak. S mákem, dáte dvojitou porci, abych si dal taky. Dobře. Při vysílání dá se, zaskočí mě mák, ale...
2: Takže máme šišky s mákem, potom brambory s česnekem tu máme, špalíčky s cibulkou a špalíčky se škvarkama, potom patro s jablkem a krupičník ještě.
1: Ten krupičník, to už jsem se dozvěděla, paní Vojancová, že je to velmi tradiční jídlo tady na Vysočině. O co se jedná?
5: Někdy se tomu také říká, že to je bramborák na plech a jsou to vlastně uvařené brambory, které se umelou nebo dobře rozmačkají. Musí se okořenit, dá se tam česnek, majoránka podle chuti, sůl, pepř, dá se tam vajíčko a krupice, proto krupičník, a zapeče se to na plechu. Může se to vylepšit třeba kousky uzeného nebo škvarky a je to opravdová dobrota.
1: Dáma v modrém tady právě vytahuje z horké vody v hrnci tady na plotně krásné bramborové špalíčky. Na ty přijdou škvarky potom?
6: Na ty přijdou škvarky nebo cibulka usmažená. A až dojdou všechno, tak mám ještě zelíčko připravený.
1: Kyselý. No, to je nádhera. Ale nás tady velmi zaujalo patro. To je sladkost, která se tak zase nezná, si myslím.
6: Ne, protože ono to samo zavádí tím, že tam jsou jablíčka, ale ty jablíčka se pepřej a solej. A patro se tomu říká proto, že to je vlastně vrstvený. Dává se máslíčko, na plech máslo, na to se nakrájejí uvařený brambory, posolej se, pak se dají jablíčka, popepřej se, pak se dají zase brambůrky, posolej a šoupne se to do trouby.
1: A ty brambory jsou na tenké plátky, opravdu ano. Tenoučké, stejně tak jako ta jablka.
6: Předvařené.
1: Předvařené a na tom plechu už to potom dojde.
6: Tak. A máslo musí být, máslo.
1: Tak, no ne, že by to plavalo, ale musí tam být. A kteráže vynikající kuchařka nám tohle všechno říká?
6: Václava Rothanzlová.
3: Paní Václavo, vy jste prostě tady od rány a musíte to tady organizovat. Já vidím tady další dám, která hněte těsto pěkně navále. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Tak a vy jste to tady vykřikla, když se Jitka ptala, jakou tam mouku?
7: Polohrubou.
3: Jedině polohrubá tedy.
1: Do těch šišek i do těch
7: špalíčků. Do šišek i na špalíčky, protože to je jedno těsto. Jedno bramborové těsto, akorát, že špalíčky jsou na slanu, bramborové šišky jsou s mákem, s cukrem na sladko.
3: Jak poznáte, že už to je?
1: Válené, rozválené.
7: Když se vám takhle pěkně nelepí.
3: Zaplácejte na něj.
1: No to je na...
3: Zvuk jako na první.
0: No a na zítřek se moc těším, budeme opět masat a ochutnáme polévku, ve které brambory hrají hlavní roli. Bude to hladká Ančka. Měl jsem možnost ochutnat v podání kuchařky a spisovatelky, hlavně z Krkonoše, Danky Šárkové, která tedy kromě toho, že píše třeba pohádky pro děti, tak také sbírá staré krkonošské recepty a jedním z nich byla i hladká Ančka. Název zvláštní, na pohled to nevypadá třeba pro někoho úplně lákavě, ale když to ochutnáte, tak to je slast.

hudba laskavá.

0: Zahradní projekty prokutily, to je kniha z nakladatelství Kazda, o kterou i dnes hrajeme ve Věřte, nevěřte, přináší desítky nápadů, jak vytvořit třeba originální vyvýšené záhony, vertikální zahrady, úkryty pro živočichy, regály z bedýnek, květináče z betonu, nebo třeba i stylový zahradní sekretář. Většina těch projektů je jednoduchá, zvládnete je za jediný den, a to bez speciálního nářadí i bez předchozích zkušeností. Hit v zahraničí a teď se stává ale kniha hitem i u nás. Vy ji můžete získat, když se vám zadaří ve Věřte, nevěřte.
1: Věřte, nevěřte.
0: Dneska si povíme o jednom páru z Británie. John a Francis Kenningovi se brali v roce 2012 na radnici v Manchesteru a John byl zřejmě velký vtipálek, protože ho napadlo, že by krom ostatních svatebčanů mohl pozvat na svatbu také královnu Alžbětu. No a jak zamýšlel, tak udělal, sepsal dopis, poslal ho do Buckinghamského paláce a víte, co se stalo? Královna na svatbu opravdu dorazila, i s chotěm princem Filipem. A to už je právě na posouzení na vás, jestli to je pravda, nebo jestli jsem to vymyslel. Telefonní linka sem do studia stále stejná, 726 46 48 48. A těším se na vaše první tipy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, kdo pak volá? Paní Květa?
2: Ano, Květa.
0: Tak, zdravím, paní Květo, co na to říkáte, na to moje dnešní tvrzení? Pravda nebo lež?
2: No, pravda.
0: Pravda?
2: No.
0: A myslíte si, že takhle královna jako běžně jezdila na pozvání na svatby?
2: No, asi jo.
0: Jo, že by toho neměla na práci tolik a prostě když někdo napíše, tak dorazí. No tak možné to je, nebo si možná i vybírala z těch nabídek, těžko říct, ale vy mi tedy věříte to moje dnešní tvrzení.
2: Ano,
0: dobře. Věřím. Tak jo, tak já vám děkuju za váš tip a přeju krásný den, ať se daří. Naslyšenou. Tak paní Květa věří, dokonce si myslí, že královna zběžně jezdila, přijímala podobné nabídky. No uvidíme, co na to řekne někdo další. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Vlasta. No, já bych tomu taky věřila. Vždycky o tom nikdy teda neslyšela.
0: Takže vyloženě typujete, co jí teda přesvědčilo, proč si vybrala to, že zrovna tomuhle páru pojede na svatbu? Nebo si myslíte, že taky běžně jezdí na svatby, jako paní Květa? Haló? Vy jste se úplně zamyslela, až nám to z toho vypadlo teda. No nevadí, já mám každopádně zapsáno, že paní Vlasta si myslí, že je to pravda, tedy že mi věří to dnešní moje tvrzení. Do třetice ještě někdo, kdo by chtěl zkusit tady svoje štěstí a chtěl by, aby zazněl tip v našem vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jaromír ze Sázavy u Lanškrouna.
0: Zdravíme, pane Jaromíre. No a co vy?
4: A já budu dneska nevěřit, když ty dvě přede mnou paní věřili, tak já dneska budu nevěřit.
0: Jo, takže od vás je to jenom taktika prostě.
4: Úplně jenom taktika, já fakt nevím. takže jen tak taktický.

0: Královnu a vás. Už tomu rozumím. No tak to jo. Takže královna to nepřijala, ale vy ano, a tak jste ji tam nahradila a byli šťastní.
1: Mějte se hezky.
0: Taky, taky.
1: Nashledanou.
0: Díky, nashledanou. Tak, dneska výjimečně 4 telefonáty máme za sebou a rychle ještě připomínám e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Napište mi, jestli to moje tvrzení je pravdivé. Bavíme se tady o svatbě Johna a Francis Kenningových, kteří se brali v roce 2012 v Manchesteru. No a Johna napadlo, že by mohl pozvat královnu na tuhle svatbu a královna, tvrdím, skutečně dorazila, dokonce i s princem Filipem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát nabídneme rozhovor s finalistou historicky první superstar Juliánem Záhorovským. V módních trendech probereme společenskou módu, v kosmetickém rádci péči o vlasy, taky vás s moderátorem Mirkem Vaňurou pozveme na gala večer Šarmantní osobnost roku a chybět nebudou ani další pravidla společenského chování.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Věřte, nevěřte, soutěžíte možná s námi. Dneska přišlo opravdu požehnaně e-mailů. Povídáme si o jednom britském páru, který se v roce 2012 rozhodl, že si ozvláštní svatbu, tedy konkrétně pan budoucí manžel, a nenapadlo ho nic lepšího, než poslat pozvánku také britské královně. A vy jste měli posoudit, jestli je to pravda, anebo ne. Já jsem tedy tvrdil, že královna nakonec pozvánku přijala a dorazila. Dobrý den, Majka s Erikem věří, krásný den přejeme, Mirek z Přívratu, zataženo mlhavo chladno a nevěří, zdravíme do Přívratu. Zkusím věřit, třeba chtěla udělat radost prostému lidu, píše Božka. Alena Zlosin nevěří, dobrý den, věřím vám, proč by ne, Milošte. Pak se tady paní Marie z Žamberecka celkem rozepsala. Dobrý den, dnes poslouchám soutěž, ptáte se, jestli souhlasíme, že jela královna Alžběta na svatbu britského páru. Dneska s vámi nesouhlasím, tedy s fyzickou návštěvou. Jestli si pan manžel vtipálek pořídil nějakou maketu nebo obraz, tak to pak ano, ale s fyzickou návštěvou královny a jejího manžela se mi nechce souhlasit. Pozdrav z mlhavého Žichlínku také dorazil, mimo soutěž, nezdá se mi to, nevěřím, píše paní Jarka. A paní Blanka také přidává docela zajímavý argument. Dobrý den, dnes vám nebudu věřit, myslím si, že královský program je přísný a není v něm moc možností na nějaké změny. Míla, zdravím a věřím, proč by ne, s princem měla ráda lidi, tak si to určitě užila jako všichni svatebčané a tak dále, těch e-mailů, jak jsem říkal, opravdu hodně, ale většinou píšete, že nevěříte, že to prostě není možné, že ta královna má přísný program, že podobným nabídkám moc nevyhovovala. No, jak to tedy bylo, jak to dopadlo? Tak jak už jsem říkal, tak John poslal pozvánku do Buckinghamského paláce, přišla mu odpověď a v ní se omluvili, že není možné, aby královna dorazila, samozřejmě jim popřáli mnoho štěstí a zdraví a lásky v tom jejich vztahu, jenomže tím to nekončí. Ona totiž nastala docela zajímavá náhoda. Královna v den svatby skutečně v Manchesteru, kde se svatba odehrávala, byla, protože se tam účastnila nějaké slavnosti a následně se zastavila také na radnici, kde starosta pořádal slavnostní oběd, na stejné radnici, kde se Kenningovi brali. Takže poté, co absolvovali obřad, prošli skrze hosty do vedlejší místnosti, tak tam za nimi dorazil člověk z radnice s tím, že by s nimi někdo chtěl mluvit. No a pak přišel šok. Do místnosti vstoupila královna, vyfotila se s panem a paní Kenningovými, poblahopřála jim k svatbě. Princ Filip se dokonce i prý ptal na jejich plány na svatební cestu do Itálie a Kenningovi tak mají na co vzpomínat, prý to byl nejhezčí svatební dar, který mohli dostat. Dokonce existuje i video, když si zalovíte na internetu, tak tohle setkání tam je krátce natočené. Ne. Takže kdo věřil, dobře udělal. Myslím si, že i královna s princem Filipem měli velký smysl pro humor. Hlavně princ Filip, to byl teda opravdu velký vtipálek, co já vím. Nesetkal jsem se s nimi tedy, jako paní Jarka, která telefonovala. Tak a jdeme se podívat, kdo bude vítězem. Kdo bude šťastným majitelem nebo majitelkou knihy od Kazdy, zahradní projekty pro kutily. Daniel N. Daniel, který posílal e-mail. Gratulace veliká, přejeme, ať kniha přinese spoustu inspirace, jinak samozřejmě díky každému, kdo se dnes zapojil do soutěžení, to bylo Věřte, nevěřte, a zítra ve stejném čase můžete zkusit svoje štěstí znovu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Rozestavěný poldr v Kutříně už částečně může regulovat průtok vody. V Česku přibývá neziskových organizací i zaměstnanců, kteří v nich pracují. Pardubický hokejový útočník Hunter Fijes ukončil kariéru. Dnes čekejte v kraji většinou oblačno a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční dopoledne. Poldr v Kutříně na Chrudimsku už částečně dokáže zachytávat vodu. Stavbaři dohnali skluz způsobený povodní z letošního února. Stavba za 500 milionů korun by měla být dokončena v polovině příštího roku.
2: Nejnáročnější je stavba hráze, která bude dlouhá skoro 150 metrů a vysoká 18. Firma už dokončila ze 3/4 železobetonovou kostru a začíná s montáží strojního vybavení, které bude ovládat vpusti. Poldr má před povodněmi ochránit obce na toku Kronky a Novohradky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Česká federace potravinových bank společně s regionálními potravinovými bankami už připravuje tradiční podzimní kolosbírky potravin. Ta bude probíhat 14. listopadu ve vybraných obchodech. Potraviny a drogistické zboží pomáhají potřebným, například lidem bez domova, seniorům nebo samoživitelům. Podle ředitelky potravinové banky v Hradci Králové Martiny Vrbické zatím ale pro zajištění sbírky není dostatek dobrovolníků.
3: V našem kraji potřebujeme 220 dobrovolníků, zatím máme obsazenou jen polovinu míst. Nejvíc nám chybí tradičně pomocníci v Náchodě a ve Dvoře Králové. Přihlášku najdete na webu potravinové banky Hradec Králové.
0: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací, oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4%. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků, zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport.
4: Sport.
0: Hokejový útočník pardubického Dynama Hunter Fijes ukončil aktivní hráčskou kariéru. Důvodem byly zdravotní problémy, kvůli kterým v této sezóně odehrál jen 5 zápasů.
5: Fijes přišel do Pardubic v sezóně 2024-2025. Následně s ním klub uzavřel další smlouvu. V tomto ročníku odehrál 4 zápasy Ligy mistrů a úvodní duel proti Hradci. Pak odešel na hostování do Zlína, kde ale do zápasu nenastoupil. Na radu lékařů se teď 32-letý hráč rozhodl ukončit aktivní kariéru. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno, nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a bioje na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané nákladní auto překáží u obce Třebovice na Orlicko-Ústecku, stojí na křižovatce silnic číslo 14 a 34 ve směru na Svitavy. A pokud míříte do sousedního Hradce Králové, čekejte komplikace na Gočárově třídě, nákladní auto tam narazilo do viaduktu. Jeden jízdní pruh je uzavřený. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 11. stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a už za chvíli otevřeme čtvrteční radioporadnu. Naším dnešním hostem bude cukrářka Veronika Hromádková, která krom jiného představí své výjimečné dezerty. Ale já víc prozrazovat nebudu, počkejte si na to, bude to hodně zajímavé. Samozřejmě i muzika zazní, tentokrát nás čekají Václav Neckář, Petr Spálený nebo Pet Shop Boys. Dál přejeme pohodový čtvrtek, obzvlášť Terezám a Terzím, které dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem.

0: Radioporadna.
1: Čtvrteční radioporadna Českého rozhlasu Pardubice je tady, jak už jsem prozradil, naším dnešním hostem. Bude taková stálice tady u nás ve studiu, cukrářka Veronika Hromádková. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
1: A já jsem se na vás moc těšil, už jsem měl příležitost ochutnat nějaké vaše dobroty, cukrářské výtvory, no ale vy jste dneska přinesla jitrnice a knedlíky se zelím. Co se stalo?
2: No, ne, nezměnila jsem obor, nebojte, zůstávám u cukrařiny, ale trochu jsem ji pojala jinak.
1: Tak už asi našim bystřejším posluchačům dochází, o co jde, co jste zase vymyslela hezkého, nejenom pro ty, kteří rádi masají, ale vlastně i na sebe jste si ušla bič, jak jste mě před chvílí říkala, protože vy se zkrátka nešetříte. Jak vás něco takového napadlo, dělat takovéhle dezertíky?
2: Ono to vlastně vzniklo před několika lety, kdy já spolupracuju s restaurací a pan majitel za mnou přišel, jestli bych vyrobila dezert ke svatomartinskému menu. A moje první klasická otázka je, co by to mělo být? A on mi samozřejmě ze srandy jen tak, no tak nějakou husu, že jo. Taková otázka moje další byla pečenou nebo živou. A tím teda to vzniklo, protože jsem pracovala tak dlouho, dokud jsem tu pečenou husu neudělala. A pak už roky a roky jsem vlastně ten dezert dělala po každý. Na ty rauty, jo, tu husu vlastně pečenou, že jo. Pak už jsem k tomu dělala zelí, lokše, knedlíky, to už se měnilo. No a po pár letech mi vlastně došlo, že... Je to jedinečný, že to nikdo ještě předtím neudělal.
1: Aha. Takže to začalo u té pečené husy s knedlíkem se zelím. Teďka tady máme tedy uzené knedlíky se zelím. Také jsem zmiňoval jitrnici, co jsem tam ještě včera viděl na těch obrázcích. Teď si nemůžu
2: chlebíčky.
1: Vzpomínat. Chlebíčky, ano, šunka, okurka, všechno tam na tom je. Všechno je to teda sladké a všechno se to prodává nebo distribuje nebo představuje pod značkou Delut. Jak byste představila filozofii téhleté značky a co to znamená Delut?
2: Delud v nás evokuje slovo přelud, vlastně iluzi, naše motto je zažij chuť iluze a o tom to celý vlastně je, že vy vidíte něco a ochutnáváte něco jiného a to mě na tom hrozně baví, protože já vidím jitrnici, ale jim makový koláček a to je přece jako úžasný a tím to vlastně celý vzniklo, mě to strašně baví, baví mě přesně ta iluze toho, že vyrábím něco jiného, než pak lidi jedí. A i to, že vlastně ty dezerty vznikají typickou francouzskou technologií, jo, je to technologie na klasický francouzský dezerty, ale vzniká tím něco naprosto typicky českýho, ať už chutí nebo s ledem, že jo.
1: Normálně pácháte, jak to říct, zločin na mozku, bych řekl.
2: Lehoučce.
1: Je to třeba překvapení pro někoho, když takhle před něj postavíte tu jitrnici, on třeba čeká něco trochu jiné. Najednou se do toho zakousne. A teď předpokládám, že to je smákem, jsem tam četl. Uvnitř jsou povidla.
2: A drobenka.
1: A drobenka, jak se na to tváří strávní?
2: Je to šok, že jo, protože vy vlastně opravdu ošálíte ten mozek, takže v tu chvíli jako přemýšlíte, jestli vážně jíte to, co vidíte. A o tom to i vlastně se musíte se podívat dvakrát. Musíte se po druhý podívat, jestli vážně jim to sladký.
1: Vy jste se tedy rozhodla napodobovat tradiční česká jídla, přestože se nabízí nejrůznější exotické pokrmy. Budete třeba časem rozšiřovat nabídku?
2: Určitě budu rozšiřovat nabídku, ale přesně to mě na tom baví, že to je to typicky český, co všichni notoricky známe a tím je to vlastně zvláštní a to bych si chtěla zachovat. Neříkám, že občas nezajdem do nějakých cizokrajů, ale zatím zůstaneme u naší typicky české kuchyně.
1: Vy na to máte i průmyslový vzor, to znamená, že nikdo jiný to neudělá tak jako vy. Nesmí.
2: Nesmí, de facto nesmí. Já na to zapsám průmyslový vzor, takže jsem jediný člověk v republice, který to smí vyrábět.
1: Říkala jste, že ten první dezert tohoto tvaru způsobu, nebo tento šálící mozek je dezert, bych řekl, že já se dneska vyjadřuju, to strašně. Byla tak pečená husa. Povedlo se to hnedka na poprvé, nebo to byl pokus omyl, nebo kde se vůbec čerpá inspirace pro tohle, jak tohle udělat?
2: V tom je to právě o dost složitější, že na to neexistují formy. Tím, že to nikdo předtím nedělal, tak vlastně nemáte formu, nemáte postup, nevíte jak. Takže první dvě zkoušky byl pokus omyl a na třetí už to vyšlo. A vlastně i rok po roku se to zdokonalovalo, protože já prostě nezůstanu to i u té trnice. První model fajn, hezký, líbí se mi to, ale pak jedu dál a dál, dokud to opravdu není dokonalý, tak jak já chci a jak já si to představuju.
1: Kolik to zabere času?
2: Hodně. Hodně. Je to vlastně malý umělecký dílo. Protože ono není těžký něco vyřezat z dortu, kde máte korpus, krém, korpus, ale je těžký udělat dezert v nějakém tvaru, abyste si zachoval tu specifikaci dezertu, jakože jenom korpus, nějaká náplň, nějaký krém, poleva, tak to už je o dost složitější, protože to nevyřežete. To musíte opravdu jako sformovat už na začátku.
1: Cukrářka Veronika Hromádková je naším dnešním hostem.

0: Cukrářka Veronika Hromádková je hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice, tak ochutnal jsem jítrnici. A řeknu to na rovinu, nebe v hubě, přátelé. Jenom mi není jasné, jak tohle to všechno dokážete, jak třeba dokážete do toho krému zamotat ta povidla. Nevím, jestli to můžeme prozrazovat.
1: Asi můžeme, já si myslím, že nikdo stejně se s tím nebude takhle piplat.
0: Lepší za vámi dojít prostě a ochutnat hotové, že jo?
1: No a ono vlastně, já tady můžu popsat jakýkoliv postup výroby, ale dokud si to člověk nevyzkouší a neví přesně, jak to udělat, tak je to pokus omyl vždycky.
0: Mm-hmm. No, řeknu, že jítrnice chutná moc dobře, je tam krém, mák, povidla, prostě koláč převedený do úplně jiného tvaru. Támhle ty knedlíky s uzeným, plněné, se zelím, to chutná jak, kdybych se do toho zakousnul?
1: To chutná jako jablečný štrůdl.
0: To znamená, že každý ten desert má úplně jinou chuť, ale já prostě nepoznám, nemám takhle od pohledu vůbec šanci poznat, jak to chutná.
1: Ne, nemáte. A je to přesně v tom je to i jako zajímavý, že něco, co všichni notoricky známe, vypadá a chutná úplně jinak. Takže knedlíky jsou vlastně krém s vlašskými ořechy, jablka, vanilkový korpus, je to namočený v čokoládě, jablečný zelí je udělaný trošku z kořice.
0: Mhm. Říkali jsme, že tam máte také chlebíček, normálně klasický obložený chlebíček. Tam, když jsem se koukal na fotografii, tak mě zaujala šunka.
1: Mhm.
0: To chce asi také mít gryf pořádný, jak se dělá šunka.
1: No, nad tím jsem hodně dlouho přemýšlela, no. Jak udělat dokonalý plátek šunky. A díky teda tomu, že jsem se dost často účastnila zabíjaček, tak vím, jak se plní jitrnice a podobně. A takže jsem přišla na to, že když se do umělého střívka na tlačenku dá želatina a nechá se stuhnout, tak se to dá krásně nakrájet na tenoučký plátky. Takže naše šunka je vlastně malinový želé.
0: Mhm. To je neuvěřitelné. Čím vším vy musíte projít a co musíte absolvovat, než vymyslíte ten tvar nebo to, aby to vypadalo jako něco jiného. Kolik času tím strávíte, těmito alchymistickými pokusy, když to tak řeknu?
1: Jako tohle všechno jsou roky práce.
0: Mm-hmm.
1: Ale pak vlastně přijde ta realita, vy zjistíte, že něco nefunguje tak, jak jste si představoval a že vlastně to musíte celý předělat. Takže je to fakt neustálý zkoušení a hledání postupů a vymýšlení. Nic jiného v tom není, no. Roky a roky práce.
0: A stává se vám třeba, že něco se nedaří a vaše povaha je jaká? Řeknete si, tak to nejde, vymyslím něco jiného, anebo se prostě zabejčíte a teď prostě ty roky teda zkoušíte, dokud na to nepřijdete?
1: A dělám, dokud to není a rozčiluju se neskutečně, ale dokud to opravdu neudělám tak, jak já si představuju, tak od toho nejdu.
0: Který z těch všech desertů, který vytváříte, vy osobně považujete za úplně nejnáročnější?
1: Nejnáročnější mě asi přijde ta jitrnice, protože tím, že na to nejsou žádný formy, dělá se vlastně kus od kusu, jedna po druhý, ale pak zase, co se týče přípravy a všech komponentů okolo, tak vedou teda knedlíky, protože tam se musí připravit tolik věcí, aby se zkompletovaly na ten talíř, že to je neskutečný.
0: Když chcete vytvořit desert, který tedy vypadá jako nějaké skutečné jídlo, co je nejtěžší napodobit? Tvar, barvu nebo povrch, strukturu, jak to je?
1: Myslím si, že nejtěžší je to finální servírování, protože vy můžete vyrobit, i když vyrobím ty knedlíky, tak sami o sobě nevypadají jako knedlíky. Aha. Až ve chvíli, kdy jim dám vlastně to uzený, to zelí, nějak je nastajluju, natočím, tak to začne vypadat jako knedlík. Takže za mě nejtěžší je dát tomu až tu finální formu.
0: Máte v plánu otevřít kavárničku, jste říkala, kde se tyhle dezerty budou prodávat. V tuhle chvíli to je tedy jenom na objednávku a předpokládám, že ten, kdo to objednává, tak ví, co ho čeká. Ale v té kavárně, až přijde zákazník, bude vědět, co ochutná dopředu, nebo to bude jenom o tom vzhledu skutečně?
1: Na to já se strašně těším, protože
0: no to já taky.
1: Až v té vitrině uvidíte jitrnici a přišel jste do kavárny, tak si budete myslet, že jsme se zbláznili. A nebude vědět, co to je.
0: Ne.
1: Jde mi právě o to kouzlo té iluze a o ten moment překvapení, když si v kavárně ke kávě objedná jitrnici.
0: Pořád si říkám, jestli bych něco podobného, třeba jednoduššího, zvládl i v domácím prostředí. Existuje nějaký jednoduchý trik, který může docílit toho, aby obyčejný desert vypadal jako něco jiného, jako jiná potravina?
1: Tak myslím si, že něco se najít dá, ale převést to takhle do formy reálního jídla, to není moc jednoduchý, protože, jak jsem říkala, dort vykrájíte do čehokoliv chcete. Tam, kde je korpus, vrstva krému a zase korpus, tím to se dá dělat naprosto cokoliv, co vás napadne, vytvarujete. Ale aby to byl opravdu dezert, jako dezert, kde je nějaký krém, nějaká náplň, poleva, tak to už chce znát technologie a vědět, jakým postupem toho docílit. A to už není taková sranda.
0: A jak je to s uchováváním takových dezertů? Jsou kvůli svému zpracování třeba choulostivější na teplotu?
1: Je to klasický dezert, takže lednička, udržovat stálou teplotu a on to zvládne.
0: Pořád mám takový dojem, že tohle je, řekněme, vyšší cukrářská. Je to takový další level, kam se posouváte, kam to až půjde?
1: No, já se sama bojím, kam to až půjde, jo, protože upřímně jsem nečekala, že k něčemu takovému dojdu. Já vlastně, když jsem začala dělat ty husy, tak jsem si nedokázala představit, že bych to někdy prezentovala jako něco jedinečného, protože mi to přišlo naprosto normální, tak dobrý, tak jsem vyrobila husu, teď na tom nic vlastně není. A až teda opravdu jako zkoumáním jsem zjistila, že to tak jako normální není. A opravdu nevím, kam já jsem schopná jako to posunout, protože tím, jak já jsem neskutečně tvrdohlavý člověk a opravdu si jdu pořád za svým a dál, tak nevím, nejsem si jistá.
0: Veronika Hromádková, hostem radioporadny Českého rozhlasu Pardubice, dneska spolu s námi můžete mlsat. Za chvilku budeme pokračovat.
2: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Veronikou Hromádkovou si povídáme o jejich dezertech, těch unikátních tentokrát, které vypadají jako něco úplně jiného, než za co se převlékají, když to tak řeknu. A mě úplně fascinuje to vaše nadšení, to odhodlání, ta touha pořád přicházet s novými a novými věcmi. Já jsem tady během písničky Veroniky ptal na to, jestli třeba občas nemáte cukrařiny plné zuby. Jak to je?
1: Mám. Občas mám a měla jsem hodně. Podařilo se mi vyhořet i v mém docela nízkém věku. A úplně jsem se toho chtěla vzdát. Chtěla jsem přestat péct a už jsem to úplně pověsila na hřebík, ale některé lásky neumírají a pak musel přijít správný impuls, který mi řekl, jako běž do toho. Je to dobrý, nenech to ležet. Jo, a prostě to rozjeď.
0: Tak teď se tedy soustředíte na tyto dezerty, na tyto jitrničky a knedlíčky, sladce chutnající. Samozřejmě dál pojedete i tu klasickou cukrařinu. To se mi moc líbilo, že tedy od téhle cukrařiny budete chodit odpočívat k té druhé.
1: To je klasické.
0: Plán. Aby toho nebylo málo, tak už jsme říkali, že se chystá i ta kavárna, kde tedy zájemci budou moci ochutnat. Jinak na stránkách, teď myslím, že to je delut.cz, tam se už můžete podívat na ty výtvory. My samozřejmě budeme mít i na našich internetových stránkách u článku, který vznikne z tohohle povídání. Veřejnost tedy ještě ta běžná neměla moc příležitostí tohle ochutnat, ale předpokládám, že přátelům a známým už jste dala ochutnat své výtvory a mě by zajímaly ty jejich reakce. Pobavili vás třeba?
1: No, tak samozřejmě je to vtipný, když vidíte, jak vyvalejí oči a najednou jako na vás koukají, jestli se fakt nezbláznil. Jestli to myslíte vážně a jako proč. ale pak ve finále se většina z nich shodla, jako že to je skvělý, že je to fakt dobrý a že prostě jako je to jedinečný. No.
0: Našel se už někdo, kdo třeba kvůli tomu tvaru odmítl ochutnat ten dezert?
1: Pár lidí mi řeklo, fuj, to jíst nebudu.
0: Protože jitrnici nejím.
1: Protože jitrnici nejím, ano. Je to tak. Ale je to opravdu o tom hlavně ten mozek přesvědčit, jakože ne všechno, co vidíme, je tak, jak se na první pohled zdá. Uh-huh. Jo, takže i to je teda, to patří teda taky k naší firmě, že k té značce, že když něco vidím a myslím si, že to tak je, tak to tak být nemusí. Jo, a to platí všeobecně v celém světě.
0: Předpokládám, že se na vás budou obracet i samotní zákazníci s nejrůznějšími požadavky, kdyby někdo přišel s tím, že chce řízek s bramborovým salátem. Je to výzva?
1: Je to výzva, já si myslím, že jsem schopná ji splnit.
0: A už teď byste věděla, jak to udělat?
1: No, já už jsem nad tím totiž přemýšlela.
0: Aha, takže to není nic nového.
1: Takže to není nic nového.
0: No tak čekám, jak to uděláte, teda to mě zajímá.
1: Já to asi nebudu zatím prozrazovat. Ještě to není venku, tak to zatím nechám jenom v hlavě.
0: Kde vůbec hledáte inspiraci?
1: No, to je hrozně těžký. Není to nic fyzického totiž. Ta inspirace vždycky přijde jako ze mě, že mě napadne nějaký střeštěný nápad, pak ho skonzultuju se správným člověkem a buď dojdem k tomu, že to je dobrý, nebo to není dobrý.
0: Počkejte, když vám někdo jiný řekne, že to není úplně dobrý, tak vy dáte na jiný názor, protože mě připadáte, že ne.
1: Ne, úplně každej. Jo, musím vědět, že ten člověk o tom něco ví a má nějaký jako validní názor.
0: Je cukrařina obor, který se neustále vyvíjí? Jsou ještě nějaké nové a nové metody, způsoby, které vám třeba pomůžou v tom utvořit takovéhle dezerty?
1: Určitě je. Cukrařina neustále roste a ty technologie jdou dál a dál. Ale myslím si, že už teď jsme na takovém de facto trošku pomyslném vrcholu, protože to, co jsme schopní v té cukrařině vyrobit, je jako neuvěřitelný. Jo. Už opravdu přemýšlíte u těch dortů. Jo. Dorty ve 3D provedení jsou tak realistický, že vy už vlastně jenom přemýšlíte, jestli jako to můžete sníst nebo nemůžete. A to je podle mě neuvěřitelný, kam jsme se za několik let té cukrařiny dostali. Takže myslím si, že ještě chvilku máme kam stoupat, ale už to nebude takový.
0: No a kam budete stoupat vy? Protože předpokládám, že tady se nebudete chtít zastavit.
1: Kam budu stoupat já? No to je ve hvězdách.
0: No tak co byste chtěla ještě zkusit?
1: No, já se určitě teďka budu zdokonalovat v tomhle, v těch věcech, které mají vypadat jako něco jiného.
0: No to chápu, ano. Ale tak jako pochopil jsem, že tohle vám stačit nebude věčně.
1: No ne, mě ne. Ale těžko říct, no. Já nevím, co mě zas napadne, jo. To je prostě ono, že nikdy nevím, co mě napadne.
0: Tak ještě jedna otázka, protože se blížíme do finále. Máte už nějaké další české jídlo? Nebo které bude to další? Takhle se zeptám.
1: No, teď mi vzniká v hlavě utopenec, no. Je to teda hrozně ujetý, to jsem si teda řekla i u té trnice, že je to strašně ujetý a fakt nevím, kdo to jako bude jíst, ale za mě je to skvělý.
0: Hele, já když se kouknu na tu jitrnici, tak teď už vím, že je sladká. Vidím tam ty ďubky takové, říkám si, to bude mák, jasně, ale kdybyste přede mě postavila utopence, tak absolutně nemám šanci jako odhadnout, jak bude chutnat. To už máte také vymyšleno.
1: Chuť ještě vymyšlenou nemám, protože napodobit utopence chuťově opravdu nechci. Ale zase se budu snažit asi převtělit něco nám naprosto blízkýho a něco typicky českýho.
0: Mm-hmm. Takže žádná exotická chuť.
1: Zatím se držím našich českých chutí, které všichni notoricky známe.
0: Můžou si třeba posluchači teď, kteří nás poslouchají a zaujalo je to vaše dezerty objednat už v tuhle chvíli?
1: Určitě můžou, zatím je to hodně individuální, takže napsat ideálně nebo zavolat a domluvíme se individuálně, kolik a co a kam.
0: Naším hostem byla cukrářka Veronika Hromádková. Já moc díky, že jste přišla, že jste přinesla i na ukázku tyhle vaše dobroty a už teď jsem nedočkavý. Co nás příště s vámi čeká teda?
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání, byla jsem tady opět ráda.
0: Ať se daří, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: vyvolal celou řadu diskuzí, vypráví o komplikovaném přátelství a chronickém onemocnění střev. No a právě Jakub Stanjura bude dnes hostem v divadle Exil, kde je připravené autorské čtení, a to od 19 hodin. No a na téhle akci vystoupí také Veronika Hlošková, která představí svůj solový projekt Veronik jako violončelistka, textařka a zpěvačka. Takže zveme do pardubického divadla Exil v Machoňově pasáži. No a dnes 15. slavíme Světový den mytí rukou, který se připomíná od roku 2008 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Vědí předškoláci, proč si máme mít ruce a kdy je důležité to udělat? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Jak se správně míjí ruce?
2: Mýdlem a vodou, že si takhle uděláš tohle a pak budeš mít úplně čistý ruce.
1: Proč musíme používat mýdlo?
2: Protože aby tam nebyly bakterie.
1: Jaké bakterie?
2: Bakterie dělají, že můžou kazit zuby a ještě někomu může být špatně.
1: Jak se správně míjí ruce?
3: Třeba máš na rušech bacilář a třeba to musí jít do koupelny a umýt si ruše mýdlem pořádně a pak si to smejt a pak budeš jaše a pak jaše budou mít bašele a pak jaše půjde do koupele a pak jaše si umeje luše mejdlem a pak jaše si umeješ.
1: Proč si musíme mít ruce?
3: Protože to mohly by tam mít bacily a kdybychom se jak strčili k puse, tak by nás mohlo bolet břicho nebo by nás mohlo bolet v krku, bolet zuby a nebo bychom měli odpaný nos.
4: Třeba když si neumyješ ruce, tak pak se ti může udělat špatně a mít rýmu.
1: Kdy si musíme mít ruce?
3: Když půjdeme z nákupa domů.

0: Pozor, pozor, máme pro vás hádanku.
1: Uhodněte název obce, odkud vám nabídneme přímý přenos.
2: A začneme masakrem. Vyvraždili tam vršovce.
1: A já to trochu odlehčím. Kdysi tam byly lázně, dodnes si tam lidé jezdí pro léčivou vodu.
2: Obec vyhrála krajské kolo vesnice roku 2026.
1: V celostátním kole pak obsadila druhé místo.
2: Náš cíl leží kousek od Vysokého Mýta.
1: A už je to jasné.
3: Pojedeme na Vraclav.
1: Představíme všechny místní části.
2: Svatý Mikuláš,

0: Vraclav a Sedlec.
1: Popovídáme si s místními o jejich vesnici roku.
0: A budeme rádi, když si to celé poslechnete.
1: Stačí si nás naladit v úterý 20. října od 9 do 12.
0: Na další dobrodružnou výpravu se už teď těší Jitka Slezáková
1: a Mirek Hrubán.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice, spěje do finále a od 12 hodin se vás ujme Honza Bamberský, který už je připraven ano. Ve studiu. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Tak, co bude odpoledne? Bude toho hodně. Vyrazíme za naším stopařem na novou výstavu do Litomyšle a budeme se věnovat volbám, protože samozřejmě povolební vyjednávání jsou stále v plném proudu, pořád se něco děje, pořád je to na těch radnicích a v zastupitelstvech plné změn, tak změny budeme hlásit dnes po 14. hodině. Máte se na co těšit, no a k tomu přidáme samo sebou i písničky, které nestárnou a po 17. hodině všecko pěkně zrekapitulujeme v pořadu Den v kraji, ve kterém dnes nebude chybět ani pořad Jakuba Malého, o čem se mluví.
0: Tak a písničko od srdce už za malou chvíli.
1: Ano.
0: Napište klidně hned teď na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: A dneska rozhodně nespívám, včera to stačilo.
0: Zpíval jsi?
1: Zpíval jsem.
0: Fakt? Teď to si poslechnu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích už využívají novou jídelnu v areálu do nového. Letos zatím v Česku zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíc od roku 2016. U hokejistů Pardubic skončí Tomáš Vondráček, odchází do Brna, místo něj přichází obránce z Čočka. A počasí většinou oblačno, teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou, krásné slunné poledne. Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích se dočkají plného zprovoznění areálu do nového po opravách příští rok. Informuje o tom zřizovatel školy Pardubické hejtmanství. Od září je tam funkční jenom nová budova s jídelnou a učebnami. Naopak stavební práce pokračují v budově s dílnami pro praktickou výuku. Celková cena zakázky je 160 milionů.
4: Praktickou výuku mají teď žáci učebních oborů zajištěnou v náhradních prostorách. Střední škola je sdílí se speciální školou. Spuštění provozu vedle stojící nové výdejny jídel s jídelnou provázely na začátku září problémy. Škola totiž oproti původnímu plánu neměla včas kolaudační rozhodnutí a budovu se stravovacím provozem proto nesměla prvních několik zářijových týdnů využívat. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Studenti fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes dokončují pravidelné ošetření barokního Braunova betlému v Novém Lese u Kuksu na Trutnovsku. Odstraňují z něho mechy a lišejníky, aby zabránili postupnému poškozování unikátních soch a reliefů.
5: Na péči o památku se podílí zhruba 10 studentů. Po očištění vodní parou ošetří sochařská díla dyhem, který zpomaluje růst mechů a lišejníků. Braunův betlém vytvořil sochař Matyáš Bernard Braun. Národní kulturní památkou je od roku 2001 a ročně ji navštíví 10 000 lidí. Z Kuksu Jana Házová, Český rozhlas.
3: V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly skoro 970 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc.
6: Sport.
3: Hokejové kluby Pardubice a Brna se dohodly na hráčské výměně. V Dynamu končí útočník Tomáš Vondráček, opačným směrem putuje obránce Jan Ščotka.
7: Vondráček odehrál v Pardubicích 285 zápasů, ve kterých dal 59 branek. Třikrát si zahrál finále. Má z něj 2 stříbra a loňský titul, který pro něj byl celkově 3. v kariéře. Jan Ščotka je předloňským mistrem světa a v pardubickém dresu už působil. A to v letech 2014 až 2018. Pardubičtí k výměně sáhli kvůli přetlaku v útoku, naopak potřebovali posílit v obraně. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Aktuálně je lehce slunečno, ale má být většinou oblačno. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky nepříznivé, tlak slabý až mírně, klesne bio 2, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 12. přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení, pomalu jedoucí vozidlo údržby na Chrudimskou 37. Je to za obcí Orel, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty, tak zase je tady čtvrteční pohodovka, hodina, ve které o muzice rozhoduje hudební redakce, ale o tom, co bude znít v našem vysílání zase vy, protože tato hodina je vyhrazená vašim vzkazům a pozdravům, tak přidáme k ním písničky od Petrianu, od Karla Gotta, od Čechomoru, od Brontosauru, od Michala Prokopa, vybrat si můžete třeba i Miraje, Karla Zicha, Celine Dion, Elány a nebo Činaskyči Janu Kratochvílovou.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: nebezpečná věc a Petr Muk odstartoval písničky od srdce a pokračovat budeme už v rytmu vašich vzkazů a pozdravů. Telefonní linka 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Tvar zprávy Pardubice Mezera a krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a co je přichystáno teď? To je první z vašich dnešních telefonů. Kdo je na telefonu? Haló?
2: Dobrý den.
0: Haló?
2: No, píšme se.
0: Ano. Čekáme. Yes. Komu budeme hrát?
2: Láďovi a Kočičce.
0: Láďovi a Kočičce, dobře. Tak Petra Janu je připravena. Nebo vybrala jste si něco?
2: Brontosaury.
0: Dobře, tak dáme bobrosaury a je tady jejich valčíček. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Taky, naschle.

0: Jinak dnes je taky smutná chvíle pro nás všechny radioamatéry a rozhlasové nadšence a ladiče středních, krátkých a dlouhých vln, protože možná si pamatujete ještě, kdy jste poslouchali Český rozhlas 2 Praha na frekvenci 639 kHz z vysílače Liblice u Českého Brodu, tak tyto dva vysílače už jsou ode dneška bohužel minulostí. Tak co je ale budoucnost, to je další z vašich pozdravů. Kdo ho obstará? Dobrý den.
1: Krásně dobrý den, Andrea.
0: Tak Andreo, povídejte, koho pozdravíme?
1: No, všechny pracující.
0: Dobře.
1: Já bych to chtěla dát zahrát všem, kdo jsou v pracovním procesu a samozřejmě vám.
0: Jo, vy to říkáte tak stěžka. Jako kdybyste té práce měla na hlavu. Je toho hodně, vidíte, při čtvrtku.
1: Určitě, do důchodu daleko.
0: Tak, no. Tak vás potěšíme. Vybrala jste si něco z naší nabídky?
1: Já bych chtěla Elány, pokud
0: Elány
1: by to šlo.
0: Elány tady máme, tanečnice z Lučnice. Dobrá, tak jsou tu, mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte
0: naslyšenou.
1: Se krásně. Naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Tanečnice z Lučnice a slovenská kapela Elán a před námi další z vašich písničkových pozdravů.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tentokrát nám píšete: milé rádio, prosím o zahrání písničky pro naši vnučku Teresku Novákovou z Přívratu k dnešnímu svátku. Chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví, ať se jí daří. To jí přejí děda a babi a ostatní přívraťáci.

Sera Mirida zpívali Gibson Brothers v poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Je připravený další z vašich pozdravů, opět to je gratulace pro Teresku, píšete dobrý den. Zahrajte prosím hezkou písničku pro naši Teresku do Hradce Králové na Brno s přáním všeho nejlepšího a jen to dobré, hezký den přejí máma, táta a také Hugo. Karel Gott.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
1: Letošní komunální volby v Pardubicích znovu rozvířily debaty o existenci městských obvodů. Jaký smysl má třeba ten centrální, který sídlí 350 metrů od hlavní budovy magistrátu? Co budou jeho stěžejní témata následujících 4 let? Jak vypadá domluvená koalice? A udrží se v křesle starosta Filip Šťastný z vítězného hnutí ANO? Zeptáme se ho tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo také na telefonu, kdo pak nám volá tentokrát? Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vamberský, tady je Eva Knávky a chtěla bych nechat si zahrát pro sebe, abych měla lepší náladu. Uh-huh. A pro všechny posluchače, kdo vás poslouchají a vám do rádia.
2: Dobře.
3: Písničku nechám na vás.
2: Necháte jo? To na mě, dobře.
3: Ano,
2: tak,
3: nechám to na vás.
2: Já tady po jedné sáhnu, jedna veselá, ano. Jana Kratochvílová. Mějte se moc hezky.
3: No, tak to bude dobrý. Tak děkuju.
2: Naslyšenou. Naschle.

0: Mám ráda tvůj smích, zpívala Jana Kratochvílová a my jdeme za dalším z vašich pozdravů opět na telefonu. Kdo pak tentokrát je na drátě? Dobrý den.
1: Dobrý den, Žamberk zdraví.
0: A my zdravíme Žamberk.
1: A děkujem. A já bych měl takové přání.
0: Ano.
1: Vnučka Tereska má dneska jmeniny, uh-huh. A tak bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se daří, a kdybyste jí zahrál něco pěkného.
0: Dobře, zahrajeme určitě. Mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou.

0: Tone and My Side, britské duo Eurythmics a další z vašich vzkazů a pozdravu je připravený, kdo tentokrát je na telefonu. Dobrý den.
1: Tady je Eva z Chrudimě.
0: Tak Evo,
1: prosím vás,
0: ano.
1: Přála bych si zahrát Stříbrný měsíc, to se mi hrozně ta skladba líbí.
0: Tak zklameme, protože ji nemáme v playlistu pro tuhle hodinu, ale pošleme něco určitě jiného, líbivého. Mějte se pěkně, Chrudimi. Nemáme, až o víkendu.
1: Je.
0: Jo, cinkněte si po víkendu, to vám zahrajeme.
1: O víkendu,
0: tak,
1: jo?
0: Tak, ano.
1: Dobrý, děkuji.
0: Zdravíme pod Železné hory, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak a zahrajeme něco, co třeba vybere někdo další na telefonu. Kdo tentokrát by měl být na telefonu? Ptáme se, dobrý den.
2: No, dobrý den, ta jednička Česká Třebová. A chtěla bych nechat zahrát Terese, moji neteřince, k svátku. A dejte tam písničku, jakou máte na řadě.
0: Čechomor.
2: To je jedno, každá písnička potěší.
0: Hejďte, tak budou připraveni, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Vítám taky, naschledanou.
0: Na Čechomory rovnou pošleme i s dalším vzkazem. Píšete dobrý den, zahrajte písničku Čechomoru k dnešním kulatým narozeninám Dáše Niklesové z Dolní Dobrouče a popřejte jí za nás hodně zdraví, štěstí a spokojenosti od Aleny a Karla.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: kapely Čechomor také jste si je vybrali z naší čtvrteční polední písničkové nabídky. Ještě tu máme k mání Bitvu o Karlův most, také Tinu Turner společně se Stingem. Vybrat si ale můžete i Miraje, Karla Zicha, i když o toho už je zájem. Stejně tak je v nabídce i Celine Dion, Petra Janu anebo kapela Činasky. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04. To jsou kontakty, které můžete stále ještě využít. Telefon může klidně zase začít blikat. Rádi zase někoho přivítáme v našem poledním programu a rádi zase někomu třeba uděláme radost písničkou z našeho poledního vysílání. Tak, tentokrát tedy, jak už jsem zmínil, byl zájem o Karla Zicha. Konkrétně o něj projevila zájem Boženka. Ráda si ho poslechne. Tak, my z Podkroví, Boženko, zase na oplátku zdravíme vás. Tady je Alenka v Říši divů.
1: Jsou svět,

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich pozdravů. Tohle je moc hezká SMSka, která přišla od Elišky. Eliška píše, že moc ráda poslouchá naše vysílání, hlavně potom soutěže, a že sice nesoutěží, ale vždycky uhodne. Já nevím, jestli to není škoda, Eliško, že nesoutěžíte, když vždycky uhodnete. Tak to zkuste, určitě se na vás štěstí usměje a také od nás vyhrajete nějakou hezkou cenu. Teď vyhráváte písničku Bitvu o Karlův most.

0: Pozor, pozor, máme pro vás hádanku.
1: Uhodněte název obce, odkud vám nabídneme přímý přenos.
2: A začneme masakrem. Vyvraždili tam vršovce.
1: A já to trochu odlehčím. Kdysi tam byly lázně, dodnes si tam lidé jezdí pro léčivou vodu.
2: Obec vyhrála krajské kolo vesnice roku 2026.
1: V celostátním kole pak obsadila druhé místo.
2: Náš cíl leží kousek od Vysokého Mýta.
1: A už je to jasné.
3: Pojedeme na Vraclav.
1: Představíme všechny místní části.
2: Svatý Mikuláš, Vraclav a Sedlec.
1: Popovídáme si s místními o jejich vesnici roku.
2: A budeme rádi, když si to celé poslechnete.
1: Stačí si nás naladit v úterý 20. října od 9 do 12.
2: Na další dobrodružnou výpravu se už teď těší Jitka Slezáková
1: a Mirek Hrubán.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Na křídlech ticha nesli jsme se Tinou Turner a se Stingem v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: A je tu čas tak akorát na poslední z vašich dnešních poledních pozdravů, který opět rádi vyřídíme. Zahrajte prosím písničku pro Lenku Postupkovou. Díky moc, hezký den přeje kamarád Pepa. Tak to je SMS-ka z čísla 90 011 04 a my posíláme Miraje i přesto všechno.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: tedy Miraj, do konce hodiny ještě báseň od kapely Činasky a hned potom také zprávy s Petrou Beránkovou a po zprávách už přijde na řadu opět Alex Minářová s pořadem Alexa Host a dnes se můžete těšit na povídání s Kamilem Čontofalským. To je bývalý slovenský fotbalový brankář a také reprezentant. Tak třeba i spoustu sportovních vzpomínek nabídne dnešní pořad.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Pálenice na Pardubicku kvůli slabé úrodě ovoce omezují provoz. Stavbaři uzavřeli vjezd do oblastní nemocnice v Náchodě z nemocniční ulice. Liblické stožáry se dnes dopoledne zřítily k zemi, nechali je odstřelit české radiokomunikace. A nás na východě Čech čeká většinou oblačno, teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Slabá letošní úroda ovoce způsobuje problémy pěstitelským pálenicím v Pardubicích. Kvůli nedostatku zakázek mají výrazně nižší tržby. Například pěstitelská pálenice Na Umě ve Svítkově pracuje teď obvykle jenom jeden den v týdnu, zatímco loni byla během sezony v provozu obvykle každý všední den, potvrzuje majitel Petr Cáp.
5: Loni to byl teda extrémní rok, tam se dá říct, že byla dvojnásobná úroda a destilovali jsme de facto 4 až 5 dnů v týdnu, protože to bylo opravdu hodně. Letos pálíme zatím jeden den v týdnu, někdy dva podle potřeby.
4: Areál oblastní nemocnice Náchod je nově přístupný jenom z jedné strany. V nemocnici začala druhá etapa modernizace za víc než 1,5 miliardy korun a potrvá asi 3 roky. V provozu zůstal vjezd z Bartoňovy ulice, naopak z nemocniční ulice se už lidé do areálu nedostanou, říká zástupce stavby Lukáš Laštovička.
6: My to musíme udělat, protože navážíme staveniční buňky, oplocení a veškerý nářadí a stroje, které budou potřeba k té první etapě. Uzavřené to bude do konce ty stavby.
4: Většina řek na východě Čech zůstává výrazně pod normálem. Podle aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu se průtoky na Horním Labi, Úpě nebo Metoji pohybují jenom mezi 30 až 60% dlouhodobého průměru. Na řadě menších toků a v podzemních vrtech dál přetrvává hydrologické sucho. Vzhledem k předpovědi počasí se navíc stav hladin v nejbližších dnech výrazně nezmění. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly skoro 50 let nejvyšší stavbou v České republice. Vysílač dřív využíval Český rozhlas, vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Začíná 14. ročník Signal Festivalu. Lidé v Praze si tak budou moct znovu prohlédnout zajímavé světelné instalace nebo videomapping. Celkem jich bude 21 v Davicích i centru města. Jednou z nich bude třeba dílo amerického umělce Jima Campbella.
3: Počasí.
4: A nás v Pardubickém kraji čeká většinou oblačno, nejvyšší denní teploty vystoupí ke 12 až 15 stupňům, na horách naměříte 8 až 11 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne, vyodnes dvojka, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 3,5 minuty po 13. míříme na silnice Pardubického kraje, kde je poměrně rušno. První nehoda v tuto chvíli hlášená z Pardubic, silnice 322 na příjezdu od Poddubem, tak tam se srazila 2 osobní auta, je to tam nebezpečné. Další nehoda, tentokrát opět Pardubicko, je to mezi Kostěnicemi a Dašicemi. Tam už snad policie nehodu vyšetřila a teď budou uvolňovat silnici a budou odtahovat auta tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně sendumní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dál do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl, ale hovorím, trenéři to nemali rádi, a keď jsem si urobil nějakou kľúčku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Zostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, pretože nemal som pokom, rodičia neboli nejak extrémne vysoký, ale nakoniec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankársku výšku a ostal som bráne, no a nakoniec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, ta Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že to je zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určitě. Tehdy mohlo vyhovovat.
1: Tak to tam Dolíček bylo vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď som za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se nám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Ako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se plato, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolí, čo je pokokrát horšie.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarili, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do troch měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujícího na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám brát ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po zápasu...
0: Za který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodnou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně, mě se nechcelo vůbec naspět. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia, si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primáci myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vítejte v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosinci 2015, jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak. A hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o penězoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Zkoušel jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích už využívají novou jídelnu v areálu do nového. Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné a nás zítra čeká zase jasno až polojasno, teploty do 18 stupňů, ještě se oteplí. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Úpravy by měly umožnit lepší napojení na hlavní trasu číslo 17. Příjezd na náměstí povede kolem dvorce Medov a vznikne jednosměrný okruh. Práce začnou příští týden a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích se dočkají plného zprovoznění areálu do nového po opravách příští rok. Informuje o tom zřizovatel školy Pardubické hejtmanství. Od září je tam funkční jenom nová budova s jídelnou a učebnami. Naopak stavební práce pokračují v budově s dílnami pro praktickou výuku. Celková cena zakázky je 160 milionů korun.
2: Praktickou výuku mají teď žáci učebních oborů zajištěnou v náhradních prostorách. Střední škola je sdílí se speciální školou. Spuštění provozu vedle stojící nové výdejný jídel s jídelnou provázely na začátku září problémy. Škola totiž oproti původnímu plánu neměla včas kolaudační rozhodnutí a budovu se stravovacím provozem proto nesměla prvních několik zářijových týdnů využívat. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Česku se koná 27. ročník sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Výtěžek pomáhá financovat například výcvik vodicích psů nebo výuku práce s počítačem. Naučit se s ním samostatně pracovat je podle sociální pracovnice Kristýny Portlové z Pardubického tyflocentra pro lidi se zrakovým postižením jednou z největších výzev.
3: V tom digitálním světě, v tom online je to nejvíc náročný. Aby bylo všechno ozvučené tak, jak má, aby byly webové stránky naprogramované tak, jak mají, aby ty odečítače, které ty lidi se zrakovým postižením využívají, správně přečetli tu webovou stránku a ty lidi získali informace, které potřebují.
0: Lidé můžou do sbírky Bílá pastelka přispět online. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu Evropské unie.
4: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
0: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Potom je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko. Vinu ale odmítá.
1: Počasí.
0: Před námi je mlhavá noc, zpočátku oblačná, postupně polojasná až skoro jasná. Noční teploty 5 až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. Teploty na horách 5 až 2, vítr slabý. Zítřek slunečný, jasný až polojasný, ráno a dopoledne místy s mlhami, teplotami 15 až 18 stupňů, na horách do 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky zítra nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a bio dvojka. To bude střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda v tuto chvíli, tedy 4,5 minuty po 14. hlášená z Orlicko-Ústecka. Konkrétně je to u Ústí nad Orlicí mezi obcemi Bošín a Plchovice. Je to tedy nehoda se zraněním, silnice druhé třídy číslo 317. Jsou tam všechny složky opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hnutí ANO může přijít o většinu svých dosavadních starostů v Pardubicích. V Pardubičkách se situace obrátila ve prospěch vítězné ODS a nejisté zůstává i vedení radnice v centru města. Jak pokračují povolební jednání, vám řekneme za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Haničku písničku, zaspívá i Václav Neckář, kapela Kaha, Kabát. Petr Resek a nebo Michal David.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: la, veselo si prospěvoval Václav Neckář v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak ještě než se vrhneme do víru povolebních vyjednávání v Pardubicích, tak připomeneme zálety Aleny Zádebnické, které pro vás vysíláme pravidelně každou neděli vždy mezi 9. a 10. To si Alena zve do studia zajímavé hosty. No a minulou neděli jsme vám nabídli rozhovor s operním pěvcem Štefanem Margitou.
1: Četla jsem správně ve vašem životopise, že jste se s Haničkou seznámil na Žebrácké opeře?
2: Mm-hmm. Ve státní opeře.
1: A že to vlastně nebylo, řekněme, požár na první dobrou.
2: Ne, to nebyl.
1: A že roztála až na svých narozeninách, kam vás pozvala.
2: Přesně máte. Dobrý informace. Bylo to po premiéře státní opeře Žebrácká opera. A musím se jí přiznat, protože to byly úplně moje začátky v Národním divadle. A v téhleté opeře bylo docela hodně českého textu. A Hance se strašně nelíbilo, jak říkám, ten český text. A to mi řekla až po několika letech. A říkala, mě to tak strašně vadilo, že prostě tě to nenaučili v tom Národním divadle. Já jsem říkal, to víš, to prostě je to jiná řeč, přece jenom si rozumíme, ale ten akcent tam je, no ale to prostě, to fakt nešlo a že to radši ti měli škrtnout tu prózu a tak dále. Takže to přivítání na těch schodek dodnes vím, ve státní opeře to nebylo ideální, protože já jsem ji strašně chtěl poznat, protože vždy jsem ji obdivovala a v Košicích jsem sledoval dluhy Hany Zagorové a chodil na její koncerty do sportovní haly v Košicích a najednou stála přede mnou slavná Hana Zagorová, která měla na sobě rudej kožený kostým v té době, takže oni, šéf opery šel se mnou a říkal, že můžu vám představit dnešního hlavního protagonistu opery a ona řekla, dobrý večer. A bylo.
1: Ale tuším, že už jí v hlavě běžela myšlenka.
2: Asi nějaká ano, protože mě pozvala pozdějíc na svoji oslavu, ona narozeniny má 6. září, takže to jsem s radostí přijala. Vlastně jsem tomu nerozuměl. Jsem říkal, co to je nějaká hra, anebo samozřejmě mi zastaví denně stovky lidí, takže takhle jsem uvažoval nad tím.
0: No vidíte, byla z toho láska jako trám. Tak ale teď k tomu, co vás čeká v záletech Aleny Zárybnické. Tuto neděli můžete se těšit na povídání s krkonošským architektem Lukášem Kozákem.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a hnutí ANO může v Pardubicích přijít až o tři ze čtyř dosavadních starostů městských obvodů. Jeho pozice se otřásá hlavně v Pardubičkách, kde se jedna z zastupitelek přiklonila k vítězné ODS. Změnit se ještě může i složení koalice v centru města. Podrobnosti o tom, jak se povolební jednání vyvíjejí, přidá teď redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prozraď, kde tedy teď hnutí ANO hrozí ztráta vedení radnice?
1: Jak už jsi zmínil, především na čtvrtém městském obvodě, tedy v Pardubičkách, tam volby vyhrálo uskupení ODS a Přátelé obvodu, vedené Leošem Příhodou. Získalo 7 z 15 mandátů, tedy o jeden méně, než potřebuje k většině. Druhé ANO chtělo vytvořit koalici s uskupením Žijeme Pardubice, které má 2 zastupitele. Společně by získali většinu. Jenže jedna ze zastupitelek Žijeme Pardubice, Klára Hlubocká, se rozhodla podpořit vítěze voleb. ODS by tak díky jejímu hlasu mohla získat potřebnou většinu a vystřídat dosavadního starostu Jana Procházku z ANO. Konečná dohoda ale zatím potvrzená není.
0: A jak to vypadá na prvním městském obvodě?
1: Na prvním obvodě, tedy v centru Pardubic, už má vítězné ANO podepsanou spolupráci s ODS, Progresivními Pardubicemi, Novými lidovci a Nestraníky. Společně mají těsnou většinu 8 z 15 zastupitelů. Jenže podle našich informací jednání v zákulisí dál pokračují a do situace na prvním obvodě může promluvit i vyjednávání o nové, takzvané duhové koalici bez vítězného ANO na Velké pardubické radnici. Není tak jisté, jestli dosavadní starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný z ANO ve funkci zůstane. Sám nám potvrdil, že koaliční dohoda je podepsaná, zároveň ale připustil, že se situace může měnit ze dne na den.
0: A teď se podíváme na Duklu, tam se už krátce po volbách dohodla většina bez ANO. Platí to stále?
1: Podle dosavadních jednání to tak vypadá. Přestože ANO na Dukle volby vyhrálo, získalo jen 4 z 15 mandátů. 5 dalších uskupení se dohodlo na spolupráci bez něj a společně mají většinu 9 zastupitelů. Dosavadního starostu Jiřího Rejdu z hnutí ANO, který obvod vede už 12 let, by měl vystřídat Filip Vařecha z Progresivních Pardubic. Funkce jsou ale zatím rozdělené jen předběžně a nové vedení musí ještě zvolit zastupitelstvo.
0: Tak už jsme tady mluvili o třech obvodech, kde může ANO o starostu přijít. Jaká je tedy situace v Polabinách?
1: V Polabinách má ANO ze všech 4 obvodů, které jsme zmínili, nejistější pozici. S uskupením Žijeme Pardubice se tam dohodlo na spolupráci a společně mají většinu 9 z 15 zastupitelů. Dosavadní starosta Radek Hejný, který kandidoval za ANO, ale není členem hnutí, by tak mohl ve funkci pokračovat. Sám chce přitom koalici ještě rozšířit. Ani tady ale není definitivně rozhodnuto. Nového starostu musí teprve zvolit zastupitelstvo.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, probrali jsme aktuální povolení. Situaci v Pardubicích. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Letošní komunální volby v Pardubicích znovu rozvířily debaty o existenci městských obvodů. Jaký smysl má třeba ten centrální, který sídlí 350 metrů od hlavní budovy magistrátu? Co budou jeho stěžejní témata následujících 4 let? Jak vypadá domluvená koalice? A udrží se v křesle starosta Filip Šťastný z vítězného hnutí ANO? Zeptáme se ho tento čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví, s Jakubem Malým a jeho hostem.

0: Nejší déšť Petra Reska za chvíli doplníme dalšími písničkami, které nestárnou, a to od Michala Davida nebo od Heleny Vondráčkové s Valdemarem Matuškou. Teď ale nejvyšší čas vyrazit zase do našeho regionu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Česká republika si totiž letos připomíná jedno smutné výročí. Uplyne 75 let od zahájení akce Kulak. Ta měla s konečnou platností zlikvidovat sedláky na českém venkově. Především vystěhováním rodin odsouzených zemědělců do pohraničí. Regionální muzeum v Litomyšli téma nenásilné kolektivizace připomene speciálním projektem. Spadá do něj netradiční výstava, odborná debata a také obsáhlá kniha. Víc nám o tom teď řekne redaktorka Tereza Brázdová, která se do Litomyšle vydala. Terezo, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak už ten název výstavy tak trochu děsí. Autoři ji totiž pojmenovali se jménem Stalin zvítězíme.
2: Ano, je to tak. Ten název odkazuje na výňatek z telegramu, který zaslal místní národní výbor v Mladočově, což je obec nedaleko Litomyšle, na sovětskou ambasádu, když diktátor Josef Vissarionovič Stalin zemřel, a že se jménem Stalin vybudujeme v naší vlasti socialismus. Výstava je připravená, lidé si mohou prohlédnout od soboty. Já teď stojím přímo v expozici společně s autorem, historikem regionálního muzea v Litomyšli Martinem Boštíkem. Dominantou té výstavy je Rudá hvězda, do které se dá vstoupit. Ta výstava má velmi jaksi zajímavou architektonickou podobu.
3: Tak tvůrcem architektonické podoby výstavy je pan architekt Josef Pleskot, který tu paneláž pojal právě ve tvaru takové deformované pěticípé hvězdy. Jak bylo řečeno, dá se do ní vstoupit, přičemž její plášť je červený a to kolektivizační peklo vevnitř je potom černé.
2: Ta rudá barva tady převažuje. Okolo mě je celá řada dobových plakátů a z těch hlavních sloganů mrazí. Nejsou to jen třeba hesla jako méně mezí, víc koláčů, ale jsou tu jmenovitě na těch plakátech uvedení lidé a označení jako kulaci, podvratné živly. Jde o originální desítky let staré plakáty, pocházejí z fondu muzea nebo jste nějak speciálně scháněli pro ten váš projekt?
3: Jsou to předměty, které pocházejí z našich sbírek. Ano, je to tak, jsou to hanobící speciálně vyrobené plakáty k daným rozsudkům a těm lidem, kteří na nich jsou uvedeni, bylo určeno, aby za jejich veřejnou prezentaci ještě zaplatili.
2: Sedláci si je tady museli sami zaplatit, jak říkáte. My na nich vidíme konkrétní jména. Ta výstava se snaží lidem přiblížit ty jejich příběhy v širším kontextu. Můžeme nějaký zmínit?
3: Tak jeden z nejděsivějších příběhů, který se odehrál úplně na sklonku kolektivizace v roce 59, je příběh hornoujezského sedláka, tehdy už družstevníka Františka Fulíka, který byl za zcela smyšlenou záležitost odsouzen a v Jáchymově mu pak při práci dozorci přerazili páteř, takže na začátku ledna roku 1960 zemřel.
2: Součástí projektu se jménem Stalin zvítězíme je také nová obsažná publikace. Veřejnosti představíte v sobotu na zajímavé debatě a o tom víc posluchačům společně s Martinem Boštíkem povíme v příští hodině vysílání. Teď vracíme slovo do studia.
0: A my se budeme těšit, Terezo Brázdová, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A teď se přiznejte, milí posluchači, kdo z vás už to zkusil, aby vám umělá inteligence s něčím poradila? Třeba s mastičkou na bradavice, anebo aby vám vysvětlila složité lékařské pojmy. Je ale pravda, že její rady v oblasti zdraví mají své limity. Někdy mohou být nepřesné a nebo dokonce zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence prostě není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítřejším tématem budou dezinformace a to, jak mohou narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po půl čtvrté odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 6 minut budou 3, stále s vámi čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 15. října, to znamená, že je světový den mytí rukou, tak na to dbejte. Je také světový den bílé hole, tedy den všech nevidomých lidí a i světový den venkovských žen, tak zdravíme i na venkov. A zdravíme do Holic. U vás došlo k jedné velmi významné události pro školství v roce 1876. V Komenského ulici byla totiž otevřena nová dvoupatrová školní budova.

0: Strýcu Jožine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřižiny.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Město Přelouč by mohla další 4 roky vést staronová koalice. Pálenice na Pardubicku kvůli slabé úrodě ovoce omezují provoz. Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dále ladí sestavení pražské koalice. Ani po dnešku není jasné, jestli bude 2 nebo 3 člena. A pátek bude slunečný. Na východě Čech nás čeká jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy, teploty do 18 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne. Přelouči pokračují povolební jednání. Jasný vítěz voleb koalice občanů Přelouče v čele s dosavadním starostou Martinem Šmídem oslovil jako budoucí možné partnery Nestraníky pro Přelouč a Patrioty pro Přelouč. Rodí se tak staronová koalice. Ta město vedla v uplynulém volebním období.
7: Dohodu na nové koalici ale zatím tyto subjekty nemají stvrzenou podpisy. V 21 členem zastupitelstvu by koalice měla pohodlnou většinu 15 mandátů. O křeslo starosty usiluje koalice občanů Přelouče vedená Martinem Šmídem. Z Přelouče Ondřej Wolf. Český rozhlas.
6: Slabá letošní úroda ovoce způsobuje problémy pěstitelským pálenicím v Pardubicích. Kvůli nedostatku zakázek mají výrazně nižší tržby. Například pěstitelská pálenice Na Umě ve Svítkově pracuje teď obvykle jenom jeden den v týdnu, zatímco loni byla během sezony v provozu obvykle každý všední den, potvrzuje majitel Petr Cáp.
8: Loni to byl teda extrémní rok, tam se dá říct, že byla dvojnásobná úroda a destilovali jsme de facto 4 až 5 dnů v týdnu, protože to bylo opravdu hodně. Letos spálíme zatím jeden den v týdnu, někdy 2 podle potřeby.
6: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci jednat ještě s Prahou, sobě a Piráty. Preferují koalici 3 uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez 3. subjektu, řekl nám jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
9: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici 3. partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
6: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne, čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října a opatření má platit do konce měsíce. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky požádal majitele společnosti SpaceX Ilona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
5: Počasí.
6: Před námi je mlhavá noc, zpočátku oblačná, postupně polojasná až skoro jasná, místy tedy mlhy. Noční teploty klesnou k 5 až 2 stupňům, místy čekáme přízemní mrazíky, teploty na horách zase 5 až 2. Pátek slunečný, oteplí se. Jasno až polojasno, ráno a dopoledne tedy ještě s mlhami, večer bude ještě přibývat oblačnost. Denní maxima zítra 15 až 18 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne bio 2, to bude střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dvě osobní auta se teď srazila na Svitavsku na silnici 1/34. Je to na výjezdu z Poličky a je to ve směru na Borovou, tak opatrně.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Tak co nás této hodině čeká? Znovu se vydáme do Litomyšle s naším stopařem Terezou Brázdovou, nabídneme jí kalendárium a také hokej speciál, základní část hokejové ligy mužů, tedy mistrů je minulostí. Do další fáze postoupily všechny tři české týmy a Pardubice obsadili čtvrtou příčku. I o tom bude právě dnešní hokej speciál o ty Gutvěrta a písničky, které nestárnou, také nebudou chybět v této hodině. Těšit se můžete na Kaťáky, také na kapelu No Name, Jitku Zelenku, Argemu a nebo na Beatles.
11: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Dneska slaví svátek Tereza a k dnešnímu dni, ke svaté Tereze, se také váže jedna pronostika, která říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Tak mě to trošku vypudilo se zase podívat do historie měření v Pardubicích-Popkovicích, jak to vypadá s tím mrazem. Tak ten panoval v roce 1959. To bylo skoro 5 stupňů pod bodem mrazu a nejtepleji zatím bylo 15.10. v roce 2023,7 stupňů Celsia. Tak co se bude dít dál ještě během dnešního dne a také zítra a třeba i o víkendu zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: A to od Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme tady, pane Tučku, po stopách počasí pěkně po pořádku. Začněme zbytkem dnešního dne, jak to bude vypadat.
2: No, ten dnešek bude zhruba kopírovat tu dopolední a odpolední hodinu, nemyslím tím ty mlhy, takže stále očekáváme většinou oblačno, nicméně pak v průběhu toho pozdějšího večera ta oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno, tak by to pak mělo vypadat v noci. A jak se projasní, tak se zase zároveň začnou tvořit místy mlhy. Ty noční hodiny budou nejchladnější a to na teplotách zhruba 5 až 2 stupně Celsia, takže musíme počítat s tím, že místy budou i přízemní mrazíky. No a vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítřek bude prosluněný, ale zase až ty mlhy zmizí, které tady ráno a dopoledne by na mnoha místech mohly být. A pak bude jasno až polojasno. Večer pak od západu, nebo spíš od severozápadu, začne přibývat oblačnost, žádné srážky z ní nečekáme a maximální teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Zítra bude docela hodně teplo, no a na horách 12 až 15. Vítr přes ten den slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A prosím, pane Tučku, nakousněte ještě, co nás čeká o víkendu, jenom tak letmo.
2: O víkendu musíme počítat s většinou oblačností, takže toho slunce za stolik nebude. Po oba dva dny oblačno je zataženo, s tím, že ty teploty v maximech se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Počítáme ze soboty na neděli s rozpadající se studenou frontou. Otázkou je, zdali vůbec nějaká kapka k nám od Prahy dojde. Vypadá to spíš, že ne. Vítr v sobotu jenom slabý, v neděli mírný od severovýchodu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak v minulé hodině vysílání jsme vám představili projekt Regionálního muzea v Litomyšli, který nese název se jménem Stalin zvítězíme. Věnuje se tématu násilné kolektivizace. Letos uplyne 75 let od zahájení akce Kulak, která měla zlikvidovat sedláky a donutit je přestěhovat se do pohraničí. V muzeu máme reportérku Terezu Brázdovou. Tak Terezo, ty už si nám přiblížila výstavu. Součástí projektu je ale také nová publikace a veřejná debata. Ta je naplánovaná na tuto sobotu, předpokládám. Dobré odpoledne, je to tak?
2: Ano, hezké odpoledne, ano. Je to tak. Ta debata nese název Trauma kolektivizace a na tohle téma se bude diskutovat ve Smetanově domě v Litomyšli v sobotu od 14 hodin. Víc mi o tom poví historik Regionálního muzea v Litomyšli Martin Boštík.
3: Tak ta debata bude mít tři části. První blok bude diskuze historiků, druhý potom výpovědi pamětníků, lidí, kteří budou vzpomínat na své osobní zkušenosti z té doby, a potom bude následovat blok pro volné vyjádření a otázky.
2: Kdo přijede z historiků, známých osobností?
3: No tak vynikající je, že pozvání přijal Pavel Kosatík a spisovatel Jiří Hájček, který teda se proslavil svým dílem Selský baroko, které pojednává právě o těch traumatech kolektivizačních v dnešní době.
2: Sluší se dodat, že celý projekt připravilo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem a Ústavem pro studium totalitních režimů pod patronací Asociace soukromého zemědělství České republiky. Pane Boštíku, je podle vás právě tomu 75. výročí akce Kulak a tématu násilné kolektivizace věnovaná v Česku dostatečná pozornost?
3: No tak z mého pohledu mu není věnována pozornost vůbec žádná. Já teda nevím o nějaké rozsáhlejší akci, která by se této připomínce věnovala, přestože jde o kruciální záležitost moderních dějin, kdy došlo k radikální přestavbě venkova do podoby, ve které se nachází nyní, a cesta zpátky už je prakticky vyloučená.
2: My jsme v minulé hodině vysílání mluvili o výstavě, kterou tady v muzeu máte. Přizpůsobili jste ji trošku nějak i té mladé generaci, aby se dozvěděli třeba děti na základních školách víc, než čeho se dotknou, nebo středoškoláci, než čeho se dotknou v rámci těch školních osnov?
3: Tak máme k výstavě připraven pro všechny návštěvníky pracovní list, který vypracovali naši edukátoři ve spolupráci s paní doktorkou Kantovou z Ústavu totalitních režimů. A potom naši edukátoři mají speciální program 180-minutový pro školy.
2: Součástí té sobotní debaty ve Smetanově domě bude i křest nové publikace. Je velmi obsáhlá. Jaká léta mapuje a kterého regionu přímo se týká?
3: Tak její podnázev je tedy kolektivizace v okrese Litomyšl, což je region, který vedle Litomyšle zasahoval 50 vesnic a opravdu v té podobě byl v letech 49 až 60, tedy přesně v tom období, kterým se v něm zabýváme.
2: Tak my vracíme slovo do studia.
1: A my děkujeme Tereze Brázdové za informace, za pozvánku na výstavu, sobotní debatu a křest knihy do Litomyšle. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: české výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pozor, pozor, máme pro vás hádanku.
3: Uhodněte název obce, odkud vám nabídneme přímý přenos.
4: A začneme masakrem. Vyvraždili tam vršovce.
3: A já to trochu odlehčím. Kdysi tam byly lázně, dodnes si tam lidé jezdí pro léčivou vodu.
4: Obec vyhrála krajské kolo vesnice roku 2026.
3: V celostátním kole pak obsadila druhé místo.
4: Náš cíl leží kousek od Vysokého Mýta.
3: A už je to jasné.
2: Pojedeme na Vraclav.
3: Představíme všechny místní části.
4: Svatý Mikuláš, Vraclav a Sedlec.
3: Popovídáme si s místními o jejich vesnici roku.
4: A budeme rádi, když si to celé poslechnete.
3: Stačí si nás naladit v úterý 20. října od 9 do 12.
4: Na další dobrodružnou výpravu se už teď těší Jitka Slezáková
3: a Mirek Hrubán.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v pařížském Louvru. Královnin komický balet tehdy v roce 1581 poprvé zatančil královi Jindřichovi III. A jeho manželce královně Luize Lotrinské. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Vyplatilo se. Česká filharmonie je jedním z nejuznávanějších orchestrů. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: Hokej speciál.
1: Hokejová liga mistrů má za sebou základní část. Pro 16 celků ze 24 bude soutěž dál pokračovat. Do play-off postoupily všechny tři české týmy. Dál jdou i Pardubice. Je tu další díl našeho magazínu Hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice. Příjemný poslech přeje Otaku Tvirt.
0: Hokej speciál.
1: Mezi 16 postupujících jsou i všechny tři české týmy. Plzeň bez ztráty bodu dokázala základní část vyhrát a skončila první. Liberec si postup do play-off zajistil v posledním kole výhrou 2-0 v Davosu a je 14. Pardubice jdou do osmifinále ze čtvrté příčky. A platí tak i nadále to, co v Dynamu vyhlašovali už před sezonou. Pokračuje majitel klubu Petr Dědek.
2: Liga mistrů není to jako ve fotbale, prostě Liga mistrů v hokeji není tak doceněná. Nicméně to, že to nevyhrál ještě žádný český celek, to je fakt a je to výzva pro nás a ty kluci ty výzvy mají rádi a udělají všechno pro to celý realizační tým, abychom došli co nejdále a já věřím, že by se to povedlo, mohlo a když nám trošku bude přát štěstí sportovní, tak proč ne?
1: Pardubičtí ze 6 zápasů dokázali 5x vyhrát. Uspěli i v kombinované sestavě v posledním zápasu, ve kterém už o tolik nešlo a Východočeši měli postup do play-off jistý.
3: My si to oceníme hodně. Je to jeden z našich cílů hrát velmi dobrý hokej v Evropě a v té lize mistrů, takže prezentujeme se tím, že chceme být jedna z nejlepších nebo nejlepší organizace v Evropě, tak je potřeba zvládat takovýhle zápasy, postupovat dál a dál. A samozřejmě teď začíná play-off, tak my uděláme všechno pro to, aby jsme i domácím fanouškům sem přivezli co nejvíc kvalitních soupeřů, aby se mohli podívat na dobrý a kvalitní hokej.
1: Řekl pardubický hokejový brankář Roman Vil, který měl v posledním utkání úspěšnost skoro 97% a nestačil jen na soupeřův nájezd 2-1. V souboji s Vechě dostali šanci mladí hráči z B týmu a Švédům byli naprosto rovnocenným soupeřem a nakonec spolu s týmem slavili vítězství.
3: Si myslím, že naše Bčko nebo kluci, kteří hrajou Chrudimi nebo Pardubice B, tak jsou velmi kvalitní a vlastně to je ten důvod, proč tenhle projekt tady máme, aby ty kluci pracovali a dostávali tyhle šance hrát za Ačko a postupně se třeba i zapracovali do toho hlavního týmu. Potvrdili, že prostě ta kvalita tam je velká. Zároveň mladí kluci to taky zvládli velmi dobře, takže já si toho vážím a je to i ocenění pro ty kluky, že jsou na cestě.
1: V posledním utkání Ligy mistrů byl v sestavě i Dominik Hrníčko. Hráč, který je oporou B týmu, ale v této sezóně už si vyzkoušel i nastoupit za Ačko. A to jak v domácí soutěži, tak právě na evropské scéně. A může tak všechny tři ligy porovnat.
4: Jsme viděli, že ten soupeř vlastně hraje úplně jiný hokej, než se hraje v extralize i v první lize. Bylo to takový, že oni hodně si dovolí s kotoučem, nezbavují se vůbec zbytečně puků a snaží se prostě udělat hráče na jednoho a pak tam vymýšlet nějaký skvělý nahrávky. No. Takže to bylo takový hodně hokejový, ta extraliga prostě je to rychlejší, ale zase bych řekl, že hráči se trošku víc baví kotouče a první liga, tak to je taková ulítaná, rychlá. No.
1: A cení si toho, že dostává v Pardubicích víc příležitostí než jenom Maxa Lize.
4: Tak já jsem rád prostě za každou šanci, kterou dostanu. Snažím se vždycky všude odvíct maximum, ať je to v Bčku, v Ačku, kterákoliv liga. A důležitý je zůstat zdravý. No.
1: Slova o zdraví v jeho případě mají velkou váhu. Sám v minulosti řešil vážné zdravotní problémy, když mu v roce 2024 diagnostikovali rakovinu. Nemoc ale překonal a vrátil se do normálního života i k hokeji. Ale ve vzpomínkách to stále ještě má.
4: Jo, určitě. Já teď potom mluvím a mám husinu. Prostě i na ty zranění prostě člověk má někdy smůlu, pak s tím, čím jsem si prošel, ale říkám, důležité je být zdravý a mít z toho radost, užívat si to, prostě neřešit, jestli člověk zkazí nějakou nahrávku nebo jestli nedá gól. Užívat si to a být rád, že můžu hrát.
1: Řekl pardubický hokejový útočník, nastupující převážně za B tým Dominik Hrníčko. Takový byl dnešní hokej speciál na Českém rozhlasu Pardubice. Pardubičtí hokejisté za sebou mají tedy základní část Ligy mistrů. Novinek u nich za tento týden ale je víc. Hráčskou kariéru na radu lékařů ukončil útočník Hunter Fijis a v dresu Dynama už nebude Tomáš Vondráček, který se stěhuje do brněnské Komety, místo něj přichází obránce Jan Ščotka. Do příštího vydání našeho magazínu se hrají pardubičtí jediný zápas, a to v neděli na ledě trápící se Olomouce. Pro dnešek se s vámi loučí Otaku Tvirt.
0: Hokej speciál.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát nabídneme rozhovor s finalistou historicky první superstar Juliánem Záhorovským. V módních trendech probereme společenskou módu, v kosmetickém rádci péči o vlasy, taky vás s moderátorem Mirkem Vaňurou pozveme na gala večer Šarmantní osobnost roku a chybět nebudou ani další pravidla společenského chování.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Humoriádě pro vás dnes budou scénky do hlasování vybírat Antonín Procházka spolu s Pavlem Kučerou. Jan Vamberský se bude těšit na slyšenou po 17. hodině u souhrnu událostí čtvrtečního dne s datem 15.10., tedy u pořadu Den v kraji, ale nabídneme ještě z dobrého odpoledne spotřebitelský servis a dnes se ptáte, co všechno může ovlivnit úspěšnost reklamace. Co třeba úprava výrobku? Odpoví Josef Černý.
1: Paní Dana si chce zkrátit kalhoty, ale bojí se, jestli tím nepřijde o právo případné reklamace. Paní posluchačko, záleží na tom, jak moc chcete kalhoty zkrátit. Pokud vám jsou dlouhé a potřebujete zkrátit jenom o kousek, samozřejmě se nic neděje. Pokud z nich chcete udělat kraťasy, vznikne vlastně úplně nový typ kalhot, který by neodpovídal těm původním a s reklamací byste neuspěla.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Registr vozidel v Pardubické Černé Zabory čeká stěhování. Pětice stran v Pardubicích připravuje koaliční smlouvu, podepsat by ji mohla příští týden. Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihu za trestné činy proti životnímu prostředí. A zítra bude slunečno, jasno, teploty až 18 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne, nebo čtvrteční, pardon, z Pardubice. Registr vozidel v pardubické místní části Černá Zabory se stěhuje do Štrosovy ulice. Kvůli přesunu navíc příští týden od 19. do 23. října omezí svoje služby. Lidé, kteří potřebují přihlásit vozidlo nebo změnit údaje v registru, můžou využít jiné pracoviště registru vozidel. Na nové adrese začne fungovat v plném rozsahu od pondělí 26. října. Pětice uskupení, která v Pardubicích vyjednávají o nové koalici, připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Podepsat by je mohla příští týden. ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci se shodují na základním směřování města a u sporných témat jsou připraveni hledat kompromisy. Na posledním jednání se zabývali mimo jiné budoucností městských obvodů, potvrdil lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
2: Panuje shoda na tom, že obvody potřebují revizi a jestli ta revize skončí úplným zrušením, částečným zrušením nebo nějakou třeba hlubší reformou, to bude obsahem práce nějaké pracovní skupiny, která bude ustavena záhy po ustavení vedení.
0: Dva nově zvolení zastupitelé Chrudimi odstoupili, mandátu se ze zdravotních důvodů vzdala Tereza Samrsová, ta uspěla za Lidi s Chrudimi, Piráty a Nezávislé, rezignoval i Tomáš Vltavský, zvolený za novou koalici pro Chrudim, a to kvůli nedostatku času. Jejich místa převezmou náhradníci. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Novela zavádí nový trestný čin. Těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
3: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Policisté pátrají po 43letém Radku Halguškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťku. Radek Galuška podle policie může být nebezpečný. Je asi 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličeje a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Před námi je mlhavá noc, zpočátku oblačná, postupně polojasná až skoro jasná, místy tedy mlhy, noční teploty 5 až 2 stupně a čekáme přízemní mrazíky. Zítřek, tedy pátek, ten bude slunečný, jasný až polojasný, dopoledne s mlhami a teplotami 15 až 18 stupňů. Na horách 12 až 15, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesná, biodvojka, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odpolední špička v centru Pardubic stojí se na Studánce na 37 na příjezdu od Chrudimi na silnici 1/2 u závodiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a no, pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no. Tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale no. Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, počem?
3: Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no, víte, jak tam sní,
3: jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeníko a Pavle zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic. Prosím,
4: Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: I taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly, mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur, ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky, to je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí. Nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte
2: no, ne,
1: se.
2: V jedné hře.
1: Jo, v jedné hře.
2: Jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané, tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: Jo. 19.
3: Moment. Opuchlý se muchloval s 19.
4: No,
3: no to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No ty perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec. Rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takový, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Jsem no. Normálně vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
3: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docela jde. Cicárková, deník bleble. Cože? Zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák? Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nebo. No dál. Kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: No, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Ty se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krás. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano, máme. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
3: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoládě? Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádnej titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokoládu.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková, Cizvárková!
4: Že, slečno...
3: Deník bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
3: ono
4: no.
3: Ono se třeba teda ne... Moment. Pojď sem.
6: opluzený pocem.
4: Co?
6: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrtstoletí starý, no. Nebo mladý. Jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci. Třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát. Ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, za mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit?
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko s mladými lidmi, jsem tam většinou, pak jsem tam za školníka, jo, no, takže jo, mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hur, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si mohl.
2: Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To se můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: Položitý.
4: No velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže a pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, nashle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel
2: Šíp. No, ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílé Hurvínek.
2: No. Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
3: Hurvínek.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Haló. Krásná Plzeň. Tady
2: krásná
7: Nevka.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je
3: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Byl, no? Jsou Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
11: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
11: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
11: A je dneska nebo včera nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Mančko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, že ano, a čte. Rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, že ano.
11: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
11: Jo, takhle.
10: Aha, no je prostě unaven, že ano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no. Za chvilku je po únavě, může si číst dál, že ano. A proč?
11: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, Máničko, protože má káva povzbuzující účinky. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
11: No ano, ano.
10: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, že ano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
11: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
9: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
9: Že jsou nažraný, tati.
10: Ale byly malátné, že ano. Pak okousali kávovník, že ano, a začali, co?
11: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko, co by spali? Byly malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
9: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
9: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, že ano, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
9: Viděli.
10: Neviděli.
9: Viděli, viď, Máni?
11: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
9: V cirkusu jsme ji viděli, no, ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
11: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
9: Ano, Šimano, tatí.
10: Nahlas?
11: Nahlas ne, ale potichu, viď, Hurvín.
9: Šimano, jenže on nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
11: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
9: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
11: Jak to, že oživly?
9: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
9: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jelikož, nebo co myslíš ty, Máničko?
11: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
11: Vidíte?
9: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
11: Byli prostě unavené, vidíte, pane Stable.
10: Ovšem, že ano.
9: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
9: Simano, tati, naschledanou.
11: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou humormezera A, humormezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den. Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro
2: tak
1: koho?
2: Já bych dal tomu Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano. Dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte, to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme
3: to.
1: Pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne, kdo pak je s námi teď, dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
4: Zdravím. A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá.

0: strašně krásnou.
1: Strašně krásnou říkáš? No, tak ji řekni, Máni.
0: Jenomže já ji zapomněla.
1: Ať ty, vzpomeň si.
0: Počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
1: Nepovídej. No? Nepovídej.
2: To už je letos druhý. A máme teprve listopad.
0: No dovol, toho mám nápadu. A jeden...
2: Horší než druhý.
0: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Kurvínku, co je to?
1: Ano.
0: Ráno je to zelené.
2: Je to zelené?
0: Poledne je to bílé.
1: Bílé?
0: A večer je to červené.
2: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
1: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
2: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
0: Ale vůbec žádný chameleon to není.
2: Není?
0: Ne. Dáte se poddat?
1: No,
2: já bych...
1: Počkej, na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
2: To je rosnička?
1: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
0: A večer z červená.
2: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
0: Kurvínku, lakovat rosničku.
1: No to je nápad tohle.
0: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
2: Na žluto? To bych si dal líbit.
0: Jde nanky a proč?
2: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
1: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
0: No právě.
1: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
0: Já vám napovím, pane Stejble. A večer? Večer se to jí.
1: Jako, že se to už...
0: Jí.
1: Jako baštín.
0: Jo, jí.
1: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
2: Kdepak?
0: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
2: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešníku.
0: Jo.
3: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
4: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
3: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Město Přelouč by mohla další 4 roky vést staronová koalice. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. A zítra bude slunečno, jasno až polojasno, denní maxima do 18 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Dobré odpoledne. Heřmanův městec připravuje nový příjezd na Masarykovo náměstí. Úpravy by měly umožnit lepší napojení na hlavní trasu číslo 17. Příjezd na náměstí povede kolem dvorce Medov a vznikne jednosměrný okruh. Práce začnou příští týden a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. V Přelouči pokračují povolební jednání. Jasný vítěz voleb koalice Občanů Přelouče v čele s dosavadním starostou Martinem Šmídem oslovil jako budoucí možné partnery nestraníky pro Přelouč a patrioty pro Přelouč. Rodí se tak staronová koalice. Ta město vedla v uplynulém volebním období.
5: Dohodu na nové koalici ale zatím tyto subjekty nemají stvrzenou podpisy. V 21 členem zastupitelstvu by koalice měla pohodlnou většinu 15 mandátů. O křeslo starosty usiluje koalice Občanů Přelouče vedená Martinem Šmídem. Z Přelouče Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Habrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
6: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
4: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jejich podepsání dodatku týká. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr. Tedy o 93 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce.
3: Počasí.
4: Před námi je mlhavá noc, zpočátku oblačná, postupně polojasná až skoro jasná, místy se tedy budou tvořit mlhy, noční teploty 5 až 2 stupně a přízemní mrazíky. Teploty na horách 5 až 2, slabý vítr, srážky žádné a rozptylové podmínky nepříznivé. Pátek ale bude slunečný, jasný až polojasný, ráno a dopoledne mlhy a nízká oblačnost, teploty 15 až 18, na horách 12 až 15. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a biozítra dvojka, to bude střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 3,5 minuty po 17. přesně se díváme společně na silnice Pardubického kraje. Když zamíříme do krajského města, tak vám řeknu, že se stojí v tuto chvíli hlavně na 37 na příjezdu od Chrudimi. Nehoda se v tuto chvíli stala v křižovatce u Toyoty Pardubice, což je silnice Hradecká. Tak tam jsou nehody z obou stran a teď už to vidím, nehody z obou stran ve směru na Srch a na Hradiště. A ještě jedna nehoda hlášená v tuto chvíli ze Svitavska, 35 u Gruny a Žipotína, porouchané nákladní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. v kraji.
2: Dobré odpoledne z Pardubic, tak o čem bude tato hodina, přátelé? Budeme se věnovat tomu, jak vypadají povolební vyjednávání v Pardubicích, a to jak za malou chvíli, tedy v 17:13, tak i v pořadu O čem se mluví, a nabídneme vám i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Hanu Zagorovou, na Bee Gees, na Vladimíra Mišíka a nebo na Helenu Vondráčkovou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Rok 2005 přinesl v Přelouči 15. října opětovné uvedení malé vodní elektrárny do provozu. To je tedy 21 let stará událost. Co se událo, ale dnes, tedy 15.10.2026, to nám teď shrne Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré čtvrteční odpoledne z Pardubic. Hnutí ANO může v Pardubicích přijít až o 3 ze 4 dosavadních starostů městských obvodů. Jeho pozice se otřásá hlavně v Pardubičkách, kde se jedna ze zastupitelek přiklonila k vítězné ODS. Změnit se ještě může i složení koalice v centru města. Podrobnosti o tom, jak se povolební jednání vyvíjejí, přidá kolem 17:45 reportérka Anna Svobodová. Registr vozidel v pardubické místní části Černá Zabory se stěhuje do Štrosovy ulice. Kvůli přesunu navíc příští týden od 19. do 23. října omezí své služby. Lidé, kteří potřebují přihlásit vozidlo nebo změnit údaje v registru, můžou využít jiné pracoviště registru vozidel. Na nové adrese začne fungovat v plném rozsahu od pondělí 26. Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích se dočkají plného zprovoznění areálu do nového po opravách příští rok, informuje o tom zřizovatel školy pardubické hejtmanství. Od září je tam funkční jenom nová budova s jídelnou a učebnami. Naopak stavební práce pokračují v budově s dílnami pro výuku praktickou. Celková cena zakázky je 160 milionů korun. Polder v Kutřině na Chrudimsku už částečně dokáže zachytávat vodu. Stavbaři dohnali sklus způsobený povodní z letošního února. Stavba za 500 milionů by měla být dokončená v polovině příštího roku. Moravská Třebová nakoupila energie na kladenské komoditní burze. Příští rok zaplatí za elektřinu a plyn stejně jako letos. V roce 2028 pak ušetří 10% na elektřině a 20% na plynu. Celková úspora by měla dosáhnout asi 1,5 milionu, uvádí mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Náklady na energie patří k pravidelným provozním výdajům, se kterými musí rozpočet počítat každý rok, a stabilní cena je pro plánování stejně důležitá jako její výše. Nakoupenou energii odebírá 11 městských organizací, mezi nimi 6 škol, sociální služby města a technické služby.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a hnutí ANO může v Pardubicích přijít až o 3 ze 4 dosavadních starostů městských obvodů. Jeho pozice se otřásá hlavně v Pardubičkách, kde se jedna z zastupitelek přiklonila k vítězné ODS. Změnit se ještě může i složení koalice v centru města. Podrobnosti o tom, jak se povolební jednání vyvíjejí, přidá teď redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak prozrať, kde tedy teď hnutí ANO hrozí ztráta vedení radnice?
1: Jak už jsi zmínil, především na 4. městském obvodě, tedy v Pardubičkách. Tam volby vyhrálo uskupení ODS a Přátelé obvodu, vedené Leošem Příhodou. Získalo 7 z 15 mandátů, tedy o jeden méně, než potřebuje k většině. Druhé ANO chtělo vytvořit koalici s uskupením Žijeme Pardubice, které má 2 zastupitele. Společně by získali většinu. Jenže jedna ze zastupitelek Žijeme Pardubice, Klára Hlubocká, se rozhodla podpořit vítěze voleb. ODS by tak díky jejímu hlasu mohla získat potřebnou většinu a vystřídat dosavadního starostu Jana Procházku z ANO. Konečná dohoda ale zatím potvrzená není.
0: A jak to vypadá na prvním městském obvodě?
1: Na prvním obvodě, tedy v centru Pardubic, už má vítězné ANO podepsanou spolupráci s ODS, Progresivními Pardubicemi, Novými lidovci a Nestraníky. Společně mají těsnou většinu 8 z 15 zastupitelů. Jenže podle našich informací jednání v zákulisí dál pokračují a do situace na prvním obvodě může promluvit i vyjednávání o nové, takzvané duhové koalici bez vítězného ANO na velké pardubické radnici. Není tak jisté, jestli dosavadní starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný z ANO ve funkci zůstane. Sám nám potvrdil, že koaliční dohoda je podepsaná, zároveň ale připustil, že se situace může měnit ze dne na den.
0: A teď se podíváme na Duklu, tam se už krátce po volbách dohodla většina bez ANO. Platí to stále?
1: Podle dosavadních jednání to tak vypadá. Přestože ANO na Dukle volby vyhrálo, získalo jen 4 z 15 mandátů. 5 dalších uskupení se dohodlo na spolupráci bez něj a společně mají většinu 9 zastupitelů. Dosavadního starostu Jiřího Rejdu z hnutí ANO, který obvod vede už 12 let, by měl vystřídat Filip Vařecha z Progresivních Pardubic. Funkce jsou ale zatím rozdělené jen předběžně a nové vedení musí ještě zvolit zastupitelstvo.
0: Tak už jsme tady mluvili o 3 obvodech, kde může ANO o starostu přijít. Jaká je tedy situace v Polabinách?
1: V Polabinách má ANO ze všech 4 obvodů, které jsme zmínili, nejistější pozici. S uskupením Žijeme Pardubice se tam dohodlo na spolupráci a společně mají většinu 9 z 15 zastupitelů. Dosavadní starosta Radek Hejný, který kandidoval za ANO, ale není členem hnutí, by tak mohl ve funkci pokračovat. Sám chce přitom koalici ještě rozšířit. Ani tady ale není definitivně rozhodnuto. Nového starostu musí teprve zvolit zastupitelstvo.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, probrali jsme aktuální povolení situaci v Pardubicích. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: No a u voleb ještě zůstaneme, protože hostem Jakuba Malého v pořadu O čem se mluví bude Filip Šťastný z hnutí ANO, starosta městského obvodu Pardubice 1, a řeč bude mimo jiné i o existenci městských obvodů.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dneska slaví svátek Tereza a k dnešnímu dni, ke svaté Tereze, se také váže jedna pranostika, která říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Tak jak to vypadá s tím mrazem? Tak ten panoval v roce 1959. To bylo skoro 5 stupňů pod bodem mrazu a nejtepleji zatím bylo 15.10. v roce 2000. 23,7 stupňů Celsia. Tak co se bude dít dál ještě během dnešního dne a také zítra a třeba i o víkendu zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: A to od Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Zdravíme vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme tady, pane Tučku, po stopách počasí pěkně po pořádku. Začněme zbytkem dnešního dne, jak to bude vypadat.
2: No, ten dnešek bude zhruba kopírovat tu dopolední a odpolední hodinu, nemyslím tím ty mlhy, takže stále očekáváme většinou oblačno, nicméně pak v průběhu toho pozdějšího večera ta oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno, tak by to pak mělo vypadat v noci. A jak se projasní, tak se zase zároveň začnou tvořit místy mlhy. Ty noční hodiny budou nejchladnější, a to na teplotách zhruba 5 až 2 stupně Celsia, takže musíme počítat s tím, že místy budou i přízemní mrazíky. No a vítr jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítřek bude prosluněný, ale zase až ty mlhy zmizí, které tady ráno a dopoledne by na mnoha místech mohly být. A pak bude jasno až polojasno. Večer pak od západu, nebo spíš od severozápadu, začne přibývat oblačnost, žádné srážky z ní nečekáme a maximální teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Zítra bude docela hodně teplo, no a na horách 12 až 15. Vítr přes ten den slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A prosím, pane Tučku, nakousněte ještě, co nás čeká o víkendu, jenom tak letmo.
2: O víkendu musíme počítat se s většinou oblačností, takže toho slunce za stolik nebude. Po oba dva dny oblačno je zataženo, s tím, že ty teploty v maximech se budou pohybovat od 10 do 15 stupňů Celsia. Počítáme ze soboty na neděli s rozpadající se studenou frontou. Otázkou je, zdali vůbec nějaká kapka k nám od Prahy dojde. Vypadá to spíš, že ne. Vítr v sobotu jenom slabý, v neděli mírný, od severovýchodu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: O čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Letošní komunální volby v Pardubicích znovu rozbířily debaty o existenci městských obvodů. Jaký smysl má třeba ten centrální, který sídlí 350 metrů od hlavní budovy magistrátu? Co budou jeho stěžení témata následující 4 roky? Jak vypadá domluvená koalice a udrží se v křesle starosta Filip Šťastný z vítězného hnutí ANO? Zeptáme se ho. Hezký den, pane starosto.
2: Hezký den vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: V Pardubicích tedy znovu zaznívá otázka, jestli městské obvody vůbec potřebujeme, ten váš skutečně sídlí pár set metrů od magistrátu. Proč mají občané platit 2 úrovně komunální politiky, když se můžou ptát, co vlastně každá z nich dělá?
2: U mě jednoznačně obrovská výhoda městských obvodů je vlastně rozdělení investic do celého města. Vidíme to například v porovnání s Hradcem Králové, které se často porovnává vlastně ty dvě města. A my, když se podíváme, tak v Pardubicích si myslím, že ten rozvoj je mnohem rovnoměrnější. I části, které nejsou v centru města, se rozvíjí. Starostové vědí, kde je nejvíce vlastně tlačí pata, jak se říká. A to je za mě asi úplně ta největší výhoda, že se nestává, že okraje města jsou zanedbaná na úkor centra.
1: No a tím pádem, proč má smysl i ten váš centrální obvod a Pardubická jednička v této souvislosti, co teď říkáte?
2: Já říkám, Pardubická jednička samozřejmě není jenom to centrum centrovaté, třída Míru a podobně, ale pokračujeme vlastně až k Věznici a dále Židov. Takže i tady je potřeba, aby ten rozvoj probíhal nějakým způsobem rovnoměrně. Za mě si nikterak nekonkurujem s magistrátem. Za mě by to správně mělo být tak, že magistrát by se měl pouštět do těch větších projektů a městské obvody by měly řešit tu údržbu, rekonstrukce vnitrobloků, chodníků a zeleně.
1: Přece jenom i zastánci obvodu někdy říkají, že by určitá reforma byla potřeba, že by nechali třeba jenom ty okrajové obvody. Nebojte se trochu o svoji existenci?
2: Já se přiznám, že já si myslím, že 8 obvodů je na město velikosti Pardubic zbytečně mnoho. O tom určitě i já jsem ochoten se bavit, ale nedokážu si představit to fungování v případě, že bychom zrušili zrovna centrální městský obvod, nebo městský obvod Pardubice 1. Tady je té práce opravdu nejvíc. A myslím si, že by v tom potom zavládl poměrně zmatek, když některou údržbu by zadával magistrát, v jiných částech zase městské obvody. Za mě to nedává 2x smysl.
1: Dá se v tom systému dnes vyznat z pohledu běžného občana? Občas máme pocit, že si tak mezi sebou přehazujete ty odpovědnosti, obvody a hlavní magistrát. Je v tom nějaký systém?
2: Tak samozřejmě systém to je. Ten systém vlastně stanovuje statut města, ale chápu, že je někdy možná těžké se v tom orientovat a v těch Pardubicích ty obvody historicky vznikaly. Jak vznikaly a možná za mě pro tu přehlednost by byla potřeba nějaká reforma, bylo by potřeba se podívat na to, co se těm obvodům nechá, co se jim přidá, co naopak se ubere, co nedává smysl. Takže určitě já jsem jeden z těch lidí, kteří říkají, ano, městské obvody mají smysl, ale klidně se pojďme bavit o jejich úpravách, o nějaké reformě.
1: Myslíte, že ty úpravy nastanou třeba teď v nejbližších 4 letech, že tam bude nějaká politická vůle?
2: To se přiznám, že vzhledem k vývoji povolebních vyjednávání asi nedokážu vůbec předjímat.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je dnes starosta městského obvodu Pardubice 1 Filip Šťastný za hnutí ANO. A my se teď už můžeme vrátit k volbám, které jsou za námi. Na Pardubické jedničce tedy vyhrálo právě vaše hnutí ANO, ale jenom asi o 1100 hlasů před uskupením Naše Pardubice nechme město rozkvést. Nečekali jste přece jenom lepší výsledek?
2: Tak řeknu to otevřeně. Samozřejmě čekali jsme mnohem lepší výsledek a je asi na nás, aby jsme si teď zanalyzovali, kde je ten problém, kde jsme ztráceli.
1: Vy osobně jste získal méně preferenčních hlasů než lídr za Naše Pardubice Filip Sedlák. Berete to jako určitou facku, varování?
2: Já se přiznám, že vůči panu Sedlákovi asi ani ne, protože prostě dnešní doba nahrává takovému tomu jednoduchému populismu a v tom pan Sedlák skvěle vyniká, takže
1: Právě jak říkáte, populismus, je třeba to překážka, že jste nevytvořili koalici s uskupením Naše Pardubice, i když má stejně mandátu jako hnutí ANO na jedničce?
2: Já jsem se tím netajil asi ani před volbami a netajím se tím dneska. Já si nedokážu představit koalici s hnutím Pardubice, jelikož my jsme spolu 4 roky na obvodě nějakým způsobem fungovali a za mě, já potřebuji konstruktivní lidi, potřebuji nějaké směřování a ne člověka, který chodí, že je všechno jenom špatně, ale nenabízí žádná řešení, jenom všechno kritizuje. Takže já si tu koalici nedokážu představit ani po lidské stránce, ani po té pracovní.
1: My tady taky v našem studiu budeme mít Filipa Sedláka příští týden, tak bude mít možnost zareagovat na ta vaše slova. Ještě když se vrátíme ke koalici v městském obvodu Pardubice 1, tak ta podle vašich slov vznikla rychle, protože byla domluvená už před volbami. Není to přece jenom trochu troufání? Falo se domlouvat koalice ještě, než jsou volby?
2: Tak určitě nevznikla před volbami. Ono možná to tak vyznělo, přiznám se, že asi jsme byli už všichni unavení z voleb a z vyjednávání, takže možná ta slova nebyla úplně přesná. My jsme, nebo já jsem chtěl tím vlastně říct, že my jsme už před volbami jednali se všemi uskupeními, s kterými jsme si dokázali představit koalici a na základě toho jsme hledali nějaká společná témata, hledali jsme partnery, s kterými by byla možná dohoda, ale k té domluvě naší koalice došlo až po volbách.
1: Převaha 8 z 15, je to dost přece jenom takováto převaha těch zastupitelů?
2: Tak určitě to není ideální, ale já stále věřím, že na tom obvodě a na té komunální politice nám jde všem dohromady o to stejné a pak, když nepřijdou kontroverzní témata, tak věřím, že i v těsné většině se dá pohodlně vládnout.
1: Říkáte, že chcete navázat na dosavadní práci, což je taková pohodlná formulace pro každého politika, který obhajuje tu kontinuitu. Co se třeba i vám v tom minulém volebním období úplně nepovedlo, za co jste ochotný převzít odpovědnost, přiznat, že to nebylo úplně ideální?
2: Tak samozřejmě já vždycky dávám příklad ulice Judr Krpaty, kde jsme koordinovali se síťaři celkovou rekonstrukci a tam se pokazilo opravdu tehdy, co mohlo. Já si upřímně nemyslím a jsem člověk sebekritický, když někde opravdu vidím, že ta chyba je u mě, tak se snažím z toho poučit, snažím se tu odpovědnost převzít. Nicméně tady se sešlo tolik okolností, že nám se nepodařilo navázat a ty lidi tam vlastně rok a půl žili na staveništi. Takže tam já chápu jejich rozhořčení. Já jsem z toho byl úplně stejně frustrovaný jako oni a neproběhlo to tak, jak by mělo. A druhá věc, to asi ve zkratce, dneska to vidím a myslím si, že za tím stojí i výsledek těch voleb, že já jsem člověk poměrně pragmatický, snažíme se ty projekty rychle rozvíjet, snažíme se ten obvod opravovat, ale nějak nejsem ten člověk, který by chodil a chlubil se, stříhal pásky a podobně. A ono potom to možná na první dobrou není vidět, že v tom obvodě se skutečně děly věci a pohli jsme s rekonstrukcemi a opravami vnitrobloků ulic a podobně.
1: Je už jasné, že zůstanete starostou, nebo kdy se to dozvíme? Co nějaká koaliční smlouva už je podepsáno?
2: Tak nějakou koaliční dohodu samozřejmě podepsanou máme, nicméně já říkám, jsme v politice, tady se ty věci často mění ze dne na den a asi dokud není ustanoveno zastupitelstvem, tak stále nejsem starostou, nebo respektive jsem dosluhujícím starostou, ale stále není jisté, že budu pokračovat jako starosta i v novém období.
1: A už je termín toho zastupitelstva ustavujícího?
2: Termín ještě není, jelikož se musí nejdříve počkat na vyhlášení výsledků voleb, když jsou už oficiálně, když jsou potvrzený, čeká se samozřejmě, jestli se někdo odvolá a podobně. A poté jako starosta svolávám ustavující zastupitelstvo, takže počítám, že někdy se bavíme, když všechno dobře půjde, listopad nebo přelom listopadu prosince.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.
1: Naším hostem je Filip Šťastný, starosta městského obvodu Pardubice 1 za hnutí ANO. Nová koalice, která se sformovala na jedničce, tak slibuje lepší veřejný prostor, čistotu a bezpečnost, což jsou ale takové sliby, které slýcháme velmi obecně po každých volbách. Co přesně bude za 4 roky v centru Pardubic jinak, abychom mohli říct, že jste svůj program skutečně splnili? Podle čeho se to dá pozorovat, sledovat?
2: Tak máte pravdu, že tyto věci jsou poměrně těžko měřitelné, ale já si dovolím tvrdit, že jsme na tom pracovali vlastně už to uplynulé volební období. My jsme například na městském obvodě zlepšovali ten úklid, pořídili jsme i zametací vůz, aby jsme, nechci říct, nahradili služby města Pardubic, to určitě není naším cílem, ale nějakým způsobem doplnili a dokázali rychleji čistit i ty ulice, co nejsou tak vytěžované. Takže ty kroky se dějí, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byl všude pořádek a nestalo se nám, že člověk půjde po třídě míru a uvidí tam odpadky, ale na druhou stranu, když se na to podíváme, a už dneska ten úklid zrovna na třídě míru probíhá několikrát denně a stejně k tomu občas dojde, tak zkrátka asi tomu nikdy nezabráníme úplně, ale víme, že vždycky je co zlepšovat a vždycky se dá toto posouvat.
1: Velkým tématem je i péče o zeleň, ale tam se to třeba střetává s parkováním, dopravou, investičními záměry. Jste třeba připravený dát přednost stromům a kvalitnímu veřejnému prostoru i tehdy, když to bude znamenat méně parkovacích míst nebo nákladnější řešení? Kde je taková ta hranice za vás?
2: Tohle to je dobrá otázka. My se snažíme vlastně na městském obvodě, už jsme to dělali v tomto volebním období, aplikovat, kde to jde, prvky modrozelené infrastruktury. My třeba, když zmíním rekonstrukci nitrobloků na Dašické, tak tam dneska už zapouštíme zasakovací galerie. Snažíme se pracovat s tou vodou. Já si myslím, že ještě nejsme v té chvíli, kdyby jsme se museli rozhodovat mezi parkováním a zelení. Věřím, že se dá udělat dostatečně velké parkoviště s dostatečným množstvím zeleně, že se to dá skloubit. Takže samozřejmě víme, jaké klima tu vládne. Viděli jsme letos letě opravdu extrémní sucha, takže všichni se asi uvědomujeme, že je potřeba na tom pracovat, ale je potřeba na tom pracovat systematicky, nejenom zběsile sázet stromy, ale za mě je hlavně důležitý se bavit o té modrozelené infrastruktuře, o tom, aby jsme těm stromům, které vysadíme, poskytli co nejlepší podmínky pro to, aby v území zůstávala další roky.
1: Naším dnešním hostem byl tedy starosta městského obvodu Pardubice 1 za hnutí ANO Filip Šťastný. Moc díky za váš čas, za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Moc děkuji a přeji všem divákům krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Jakub Malý.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Síla starých vín, kapela Škvor, za 8 minut 18 hodin. Před námi jsou teď víkendové pozvánky, to abyste věděli, co zajímavého se bude dít ve dvou dnech volna, tedy v sobotu a v neděli. Tak to vám teď poradí a prozradí Barbora Bláhová.
1: Už zítra můžete vyrazit na multižánrový art festival FOPA, který bude od 17 hodin v pardubickém sdíleném ateliéru v ulici Na Spravedlnosti. Hlavním tématem bude udržitelnost v umění a v mezilidských vztazích. Festival kombinuje a představuje různé žánry díky začínajícím umělcům. Nebudou chybět workshopy nebo malý blešák. A nebo můžete vyrazit na mykologickou výstavu, která bude zítra a v sobotu v environmentálním centru Stolístek v Linharticích. Na zítřek je připravený výukový doprovodní program pro školy, mykologická poradna s Josefem Černým a bohatá expozice čerstvých hub. Otevřeno pro veřejnost bude zítra od 10 do 18.30 a v sobotu od 9.30 do 13 hodin. Dál pokračujeme do areálu zámku Pardubice a Příhrádku, kde můžete v sobotu oslavit Mezinárodní den archeologie. Od 11 do 17 hodin tam uvidíte historický šerm, komentované prohlídky výstav, ukázky archeologických nálezů a jejich replik, historické kostýmy a mnoho dalšího. No a archeologii se v sobotu můžete věnovat také v regionálním muzeu v Chrudimi. Od 9 do 12 hodin se tam dozvíte podrobnosti o práci archeologů a zjistíte, co může krajina prozradit o životě našich předků. A pokud máte rádi hudbu, můžete vyrazit na jubilejní 10. tematický koncert Dechového orchestru Kulturního domu v Holicích. V sobotu od 18 hodin tam zazní to nejlepší z předchozích ročníků. Návštěvníci se tam ohlédnou za nejúspěšnějšími hudebními okamžiky ze světa filmů, seriálů, muzikálů, pohádek, rockové i populární hudby. Další tip je na kaštanobraní v Nasavrkách. V sobotu od 12 hodin budete moct v místní kaštance ochutnat dobroty z jedlých kaštanů. Od 13 hodin pak vystoupí cymbálová muzika Kobylka a pro děti jsou připravené dvě loutkové pohádky Libora Štumfa. A nesmí chybět ani pozvánka na pochod Hůrka, na který můžete vyrazit v sobotu. Pro účastníky budou připravené denní i noční varianty pochodu na trasách dlouhých 12 a 30 kilometrů. Přihlásit se můžete na webu pochodnickyspolek.cz. A nakonec tip do kongresového centra Paláce Pardubice, kde bude v neděli Flair Market. Od 10 do 16 hodin tam budou rukodělci a řemeslníci předvádět nejrůznější výrobky. Šperky, oblečení, přírodní kosmetiku nebo bytové doplňky z keramiky, skla, dřeva nebo kůže. Připravené budou také dílničky pro děti. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: Tak, tolik tedy pozvánky na víkend a před námi ještě pozvánka k poslechu zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Uslyšíte, jak pokračují povolební vyjednávání v Chrudimi. Ve 14 hodin se potom živě z Holic přihlásí Miroslav Hrubý.

0: na Zdeněk Novák, protože už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje, tak z této výstavy budeme hodinu živě vysílat. Také v 8.40 představí náš ranní host projekt, který se jmenuje Kuchaři na zámku, a je to projekt hotelu Zámek Letohrad, konkrétně ho představí Lucie Andělová v dnešním, tedy zítřejším Dobrém ránu, a po 11. hodině v zítřejší radioporadně bude řeč o dětské józe, a to s instruktorkou dětské jógy Irenou Burešovou.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Bylo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Letošní úrodu zelí ovlivnilo sucho, úroda bude podprůměrná až průměrná. Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích už využívají novou jídelnu v areálu do nového. Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. A také nás zítra čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima do 18 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které pořád ještě rostou.
5: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
6: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
7: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizni průběžně mění.
6: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Studenti střední elektrotechnické školy v Pardubicích se dočkají plného zprovoznění areálu do nového po opravách příští rok. Informuje o tom zřizovatel školy Pardubické hejtmanství. Od září je tam funkční jenom nová budova s jídelnou a učebnami, naopak stavební práce pokračují v budově s dílnami pro praktickou výuku. Celková cena zakázky je 160 milionů.
8: Praktickou výuku mají teď žáci učebních oborů zajištěnou v náhradních prostorách. Střední škola je sdílí se speciální školou. Spuštění provozu vedle stojící nové výdejny jídel s jídelnou provázely na začátku září problémy. Škola totiž oproti původnímu plánu neměla včas kolaudační rozhodnutí a budovu se stravovacím provozem proto nesměla prvních několik zářijových týdnů využívat. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestní čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
9: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
10: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
9: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
11: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
9: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Na vlakových nádražích v Německu začal platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jenom některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
3: Počasí.
4: Před námi je zamlžená noc. Zpočátku oblačná, postupně polojasná až skoro jasná. Noční teploty 5 až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. Teploty na horách 5 až 2 stupně, vítr slabý. Zítřek, tedy pátek, na východě Čech slunečný, jasný až polojasný. Ráno a dopoledne ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Tlak slabě klesne a biozítra dvojka, to bude střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem
2: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
12: Úklid po nehodě, konkrétně na Svitavskou silnice, druhé třídy číslo 360 za Němčicemi. Je to ve směru na Litomyšl, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
13: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Rusnáková. Vítám vás u pořadu Kdo umí, ten umí, který bude dnes zvůní benzínu a poetikou starých časů. Představíme vám totiž restaurátora automobilových veteránů Jiřího Čápa. Vystudovaný strojní zámečník a původně voják z povolání, měl nejprve tuto práci jako koníčka. Pak se mu teprve stal zaměstnáním na plný úvazek a nyní v důchodu je to opět koníček. Ve své dílně a u historických aut je ale, jak sám říká a potvrzuje také jeho rodina, stejně od rána do večera. Za Jiřím Čápem zamíříme do Bělé, místní části Luže na Chrudimsku, už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

0: Pořád kdo umí, ten umí, nás teď zavedl do Bělé, což je součást lože, a jsme tady v takovém nádherném prostoru. Tady je hned několik veteránů. A o tom si teď budeme povídat s někým, kdo se zabývá jejich restaurováním, panem Jiřím Čápem. Pojďte nám to popsat, co tady vlastně je.
1: Tenhle na které se díváme jako první, je to Rolls Royce Phantom 1 z roku 1930 z karoserii York. Je to americká verze Royce, protože Američani nechtěli mít pravostranný řízení, ale chtěli mít levostranný řízení, tak se vlastně karoserie a ty Royce v licenci začaly dělat v Americe.
0: A jak se k vám dostal zrovna tenhle ten vůz?
1: No to je složitější, protože jsem pracoval u jedné firmy, kde jsme restaurovali těch veteránů spoustu. A já jsem si převzal dva veterány, je to pro amerického zákazníka. A takže v době ty největší slávy jsme měli třeba na dílně 6 až 7 Royceů a zabývali jsme se většinou restaurováním amerických aut.
0: Co tady bylo potřeba, nebo jaká je to práce?
1: No, to není práce, to je koníček v podstatě, protože to člověk musí mít trochu ducha, nesmí se vlastně nic udělat špatně, protože opravovat auto do Ameriky, tak to je docela náročná záležitost, že jo? Takže lidi, kteří se na tom podílejí nebo podílejí, tak to je o určitým takovým fandovství, že jo?
0: Jak to, že to umíte?
1: No to nevím, jestli umím, ale vlastně bylo to takovým celoživotním snem něco restaurovat. Když jsem byl malý, tak jsem chtěl restaurovat nábytek. To mě nevyšlo a shodou okolností mě osud přivedl vlastně k autům. Kdy jsme začali je opravovat, vyučený jsem původně strojní zámečník, mám automobilní školu a jeden pán, takhle, málo kdo ví, že ty auta vlastně mají dřevěnou kostru, říká se tomu výdřeva, která je oplechovaná a to tvoří vlastně karosérii. A ten pán scháněl někoho, kdo by mu dělal tyhle ty výdřevy, přestože jsem spěl k tomu zámečnictví, že jo, tak mě bavilo dělat se dřevem, tak nás seznámili, no a já jsem začal pro něj dělat výdřevy. No a později jsem, když už jsme pracovali na více aut, tak jsem zaměstnal truhláře, kterého jsem naučil ty výdřevy dělat, protože to není o truhlařině, jak si každý myslí, ale je to karosařina, když se musí vidět vlastně na tom autě ten tvar toho auta, který má mít. Takže to není jenom o tom řemeslném truhlářství, ale prostě je to karosářství.
0: Dá se říct, že vlastně to je tady nějaký genius loci toho místa, Vysokého Mýta, nedaleko, kde vlastně je muzeum karosářství, kde Sodomka začínal, že nějak jako jste navázal, řekněme.
1: Ne, to se asi říct nedá, protože já jsem do dlouhou dobu to Mýtu neznal, ale díky tomu, že v karose se učili karosáři jako takový klempíři. I tady pracuje klempíř, který má kolem 30 let, takže se vyučil v učilišti karosa. A prostě už to je osud nám daný tady v okolí, protože těch dílen je víc, který se s tím zabývají a prostě dokážou opravit takové auto od základu až do konce.
0: V povídání s Jiřím Čápem v pořadu Kdo umí, ten umí budeme pokračovat i po písničce.

0: ten umí dnes patří Jiřímu Čápovi, restaurátorovi, veteránu. Stojíme v jeho dílně a vidíme teď do interiéru Rolls Royce.
1: No tak interiér je klasický, ono teda na to, že to auto je obrovský, tak je tady málo místa, ale samozřejmě, že má vlastně normálně přístrojovku, kde jsou přístroje, aby člověk viděl, co to auto dělá, a to je palivoměr, tlak oleje, ampermetr, hodiny tam jsou, no a pak zařízení na předstih, na ruční plyn, no a řadící páka a i klaxon.
0: Je z roku 1930, jak to se takhle báječně zachoval, anebo je to zase ta práce těch restaurátorů?
1: Takhle se určitě nezachoval, ale prostě to auto, já tady nemám zrovna, abych vám ukázal, jak vypadá, no ale to auto je třeba jenom v kusech. Tady vedle, jestli teda se můžeme vrátit.
0: Podíváme se ještě na další, máte jich tady víc.
1: Tady další auto, a to je Minerva, taky z roku 1929. A to došlo v krabicích, začali to restaurovat. Zajímavý je to tím.
0: Tak, odkrytý motor.
1: Že to má šoupátkový motor, je to šestiválec. A ten nám dal zabrat, protože bylo domluvený, nebo když to přišlo, s tím, že je to motor po generálce. No a když jsme auto měli skoro téměř hotový a chtěli to nastartovat, protože na první rozebrání bylo vidět, že to opravdu někdo dělal, byly tam nové písty a jiné věci, s kterými jsme to usoudili, tak ten motor vlastně, když jsme chtěli nastartovat, tak to nešlo. A zjistili jsme, že byl v dezolátním stavu, že prostě ty šoupátka byly použity z několika aut, nemělo to kompresy, takže vlastně jsme museli složitou cestou ten motor znovu zgenerálkovat, nechat odlejt šoupátka, nechat je obrobit a tak dál. Původně jsem to poslal do Německa, že by nám to udělali, a ty nám to vrátili zpátky, že si na to netroufnou, že si to mysleli, že to bude jednodušší, ale jednodušší to nebylo. V současné době nám ten motor už běhá, točí.
0: Kdo to tedy dokázal nakonec?
1: No, jako společnou cestou s kamarádama, kdy jsme dostali tip na slévárnu, potom co spolupracujeme s nějakou brusírnou, která nám to obrousila, no a takhle se to dává dohromady.
0: Takže v Německu to nezvládli a vy jste si tady museli poradit všichni.
1: Ty, co jsme našli, že by to udělali, tak od toho dali ruce pryč. To neznamená, že to tam nikdo neumí, ale o tom my nevíme. A tohleto auto přišlo vlastně v krabicích, rozrestaurovaný. Jo. Taky něco viděla. Je to zajímavá karoserie, který takhle vypadá jak limuzína, a postupně se to dá ta střecha sklápět, že to je jako sedanka de ville, a pak se z toho dá udělat i faeton. Takže jako karoserie je to ojedinělý vůz na světě.
0: Je tady velký prostor vlastně tady vzadu.
1: Ano, to je prostor proto takhle velký, že tohle to je vlastně interiér dělaný v interzí, a takhle v tom jsou ukryty sedátka, takže už to je vlastně v té době šestimístný vozidlo. Na druhé straně je taktéž sedátko.
0: Takže zatím to vypadá jako obrovské čtyřmístné,
1: no,
0: ale
1: jinak to je jako ve obýváku, že jo?
0: Je to jako obývák, ano. A nebo jsem si říkala, že někdo se tady může natáhnout třeba potom nohy a spát.
1: Tady to je zajímavé to, že to auto, přestože přišlo v krabicích, a mimo výdřevy, kterou teda nezvládli, protože to začali restaurovat někde na straně pobřeží San Francisca, my to přesně nevíme, a to se jim nepovedlo, tak to prodali, a ten majitel, protože s námi spolupracoval na restaurování Rolls-Royce, tak nám tohleto předal. Ale jinak, jako co se týče součástek a tak dále, které se museli zrestaurovat, tak mimo ty výdřevy je to tak 95% všech ty díly originál, což má velikou hodnotu pro to auto.
0: A vy jste říkal, že to přišlo v krabicích. Kolik těch krabic bylo a jak se to vlastně přepravuje?
1: To sem došlo v kontejneru. No normálně krabice, jak někdo si do toho dává boty a oni do toho dávají součástky, ale ty krabice byly samozřejmě větší, že jo? No a já jsem řekl v krabicích, ale prostě kola to mělo, rám to mělo, to bylo v celku. Karoserie je na tom posazená jen tak, přidrátovaná, no a ty okolní věci, díly světla, já nevím, nárazníky a to v podstatě bylo v krabicích, že jo, přístrojová deska, volant a takovéhle věci.
0: O restaurování veteránů si budeme povídat v dnešním Kdo umí, ten umí i za chvíli.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Jiří Čáp je hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Povídáme si o restaurování veteránu a mluvili jsme tady o tom, jak se k němu do dílny v Bělé v Luži dostalo hned několik veteránů z 20. a 30. let 20. století. A mě by zajímalo, jako jak si vás vlastně najdou tedy ti lidé, ti vlastníci tady takhle těch nádherných vozů, které jsou na druhé straně oceánu.
1: Když to řeknu blbě, tak se čeká, když někdo zemře. Je to tvrdý, ale prostě to tak je, to, že se jich nejde nejvíc, protože ty pozůstalí vlastně to začnou většinou po tátoj nebo dědoj tu sbírku rozprodávat, tak se jich objeví nejvíc. Stává se, že prostě v těchto těch blbých dobách krachují i muzea, takže třeba skončí muzeum, no a potom se rozprodává třeba 60 nebo taky 200 aut na jednou, že jo. No a v podstatě je to tak, jak jsem říkal, prostě ty starý lidi vymírají, anebo se někdo dostane do nějakých finančních problémů, tak to auto prodá. A potom se stávají věci, že někdo koupí nemovitost, vleze do garáže a tam najde třeba auto. Už se jí takovýhle stali, párkrát na světě se to doví, že jí velký exempláři, jak se říká, že se takhle našli po různě po stodolách, potom díky tomu, že lidi prodali nemovitost a nikdy v ty stodole vůbec nebyli, že jo. A taky se stalo, že normálně prorostlý strom skrz motorovou část a bylo to vzácný auto, že jo.
0: Pro koho vlastně ty auta restaurujete?
1: No ta klientela je různá, no ale pro ty, co mají peníze, protože to restaurování stojí dost velkou částku, takže si to pořizují ty lidi, co jim vlastně zbývají finance a je fakt, že v určitým období, kdy začaly vlastně se dělat repliky obrazů, tak spousta lidí se začalo vrhat jako investice na tyhle ty veterány, protože to, když se udělá replika nebo to, tak se to doví, protože ta rodina veteránská není zas tak velikánská a o těch vzácných autech se ví, takže v podstatě, když to někdo ukradne, tak ho těžko někomu prodá, protože vědí, že to je kradený. Ale to, že někdo sfalšoval obraz, to musí být odborníci, kteří se ještě dají uplatit, takže je to složitější. Že jo? No a v podstatě ta klientela jsou to právníci, doktoři, no a podnikatele.
0: Jak dlouho vám trvá to jedno auto?
1: Těžko říct podle toho, že jo? Když je to auto, který je úplný, rozebere se, dá se dokupit, tak si myslím, že za 2 roky se dá udělat. Ale jsou projekty, kdy se do toho schánějí ty originál díly, nebo se musí technologicky podobně udělat nové náhrady. Schání se k tomu vykreslová dokumentace, plány, tak to trvá třeba 3, 4, 5 let. Že?
0: Já vždycky mám problém s tím, že když začnu dělat nějakou práci, tak jako mám potřebu ji dokončit, tak u vás to trvá třeba roky, než něco dokončíte. Jako baví vás to? Nejste netrpěliví třeba?
1: No tak kdybyste byla netrpělivá, tak to nemůžete dělat. A to je právě problém s některýma zákazníkama, třeba to se u stavitelů, který taky má, jsou zákazníci našich veteránů. No a ty jsou vázaný smlouvama, takže si myslí, že na termín to musí udělat, ale u tohle to neexistuje. Když to chcete udělat pořádně, tak něco seženete za měsíc a něco taky za 1,5 roku. A když to vleze do technologického postupu, to, že to tam musíte dát a pak na to navazují další, ty tak nemůžete pokračovat. Jo, musí se to nejdřív tam dodat a pak pokračovat. No a to se natahuje, tak jsou lidi nervózní, že jo. Ale my jako restaurátoři bohužel musíme mít tu trpělivost, že to prostě, se, když se to poprvé nepovede, tak se to na popátý třeba povede.
0: Pořád Kdo umí, ten umí, bude pokračovat i za pár minut.

0: Restaurátor veteránů je hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Jsme v jeho dílně v Bělé, v Luži. Máme tady spoustu nádherných aut, opravdu krásných. A povídáme si o tom, kolik je na nich práce vlastně, když to takhle řeknu. Tak co je nejnáročnější na tom restaurování starých aut?
1: No, to je docela složitá otázka, protože náročně je téměř všecko, nebo takhle, podle zkušeností, které máte, a už jste některé věci dělali, tak vám jdou lépe, než když, to je většinou výzva, když potřebujete něco opravit, jako byl ten motor, tak to byla složitá záležitost, na kterým byly navázány spousta lidí a hlavně už to ty řemeslníci vymřeli a už to neznají. Člověk by si myslel, že jde moderní technika jako dopředu, že to všechno jde OK, ale bohužel ty některé technologické postupy vymizely a řemeslníci vymizeli a odvaha těch řemeslníků, kteří zůstali, je menší, aby se do toho pustili, jestli mě rozumíte. Mm. Takže jako říct, co je těžší, pro někoho je těžší udělat výdřevu, pro někoho klempířinu, která dneska v obě dvě tyhle ty řemesla, vlastně klempířina, která se dělá, že z rovného tabuly udělá někdo blatník nebo to, tak těch je strašný minimum, to jak se říká, jak šafránu, a zrovna tak i těchto karosářů, který umějí dělat výdřevy v té republice, není moc. Jsou, ale není jich moc, takže pro někoho, když to restauruje, tohle to složitý, no a pro někoho je opravit přístroj, že jo, protože tam jsou zase ozubený kolečka, který už se nevyrábí, dneska se ozubený kolečka dělají z plastu na pomoci 3D tiskáren a tak dále. To tam člověk, když teda má rád ty auta, tak by je tam neměl dát a nemá dát. No a takže než se seženou tyhle ty kolečka, zase musíte najít někoho, kdo to umí vyrobit, protože on je někdo vyrábí v republice. Ale přesto, že se známe, tak furt nemáte na něj kontakt nebo to, takže to pro někoho je tak složitý. Takže to je přesto auto a těch věcí tam je strašná spousta.
0: To je právě to, co jsem se taky chtěla zeptat, jak moc trváte na tom, aby to vypadalo původně, aby tam byl třeba původní materiál, nebyl tam nějaký moderní materiál.
1: Tak moderní materiál by tam vůbec neměl být. Samozřejmě, že já, co se týče mý osoby, tak já zastávám tu linii, aby to bylo co nejautentičnější. Jo, některý nejde, ale jako většinou se snažíme, aby to odpovídalo originálu. Tvarově stoprocentně, že jo, no ale i po ty materiální části, tak to taky.
0: Můžeme se podívat ještě vedle, já jsem tam viděla, nebo to možná okomentovat jenom, já jsem viděla vedle v dílně ještě nějaké karosery a víte, co mi to připomnělo? Připomnělo mi to vůz Aero. Tohle, tady jsou ještě další. Tak pojďme ještě tady se vlastně podívat. Tady vidíme takový ten nějaký ještě jako průběžnější proces.
1: No, tohle to vlastně vidíte, tu výdřevu, jak jsem o ní hovořil, to je vlastně udělaný kostra pro to auto, který se potom postupně oplechovává.
0: Takže vlastně to je ta výdřeva, jak jste mluvil, opravdu je to dřevo? Je to dřevo?
1: Je to samozřejmě dřevo. Podle karosáren se používal většinou buk a jasan.
0: A z jakého důvodu?
1: To dřevo má svoji pevnost.
0: Ono to trošku...
1: Ten jasan je pevný a pružný.
0: Ono to trošku vypadá teď, jak se na to dívám, jako opravdu takové to autíčko, zvětšené autíčko, dřevěné autíčko pro děti.
1: No, vyrábějí chlapi, dělají modely takhle těchto těch aut i těchto těch výdřev, prostě někdo se s tím taky zabývá.
0: A jak vy vlastně víte, jak to skutečně má vypadat, když dostanete jenom takový, asi z toho zbylo málo, z toho původního?
1: Z tohohle auta zůstalo málo, takže tohle to se vlastně dělá replika a to musíte sehnat fotky, rozměry, zanese se to do počítače, zvětší se to, spočítá se to, udělají se šablony, je to trošku umění. No.
0: Další povídání s Jiřím Čápem v dnešním Kdo umí, ten umí, uslyšíte za chvíli.

0: našeho kraje.
1: Restaurátor veteránů je hostem dnešního Kdo umí, ten umí. Jiří Čáp, jsme v Bělé v Luži a jsme tady v jeho, já říkám dílna, ale to jsou v podstatě dílny, jsou to haly plné aut v různých stádiích oprav nebo restaurování, abychom byli přesní. Jaké nejvzácnější auto jste tady měl?
2: No tak nejvzácnější je ta Minerva pro mě tady v té dílně, ale když jsem si šáhnul na nejvzácnější auta, tak to byla Bugatti 57 Atlantic, který jsme dělali pro slovenského zákazníka. A v dílně, teda, kde jsem dělal předtím, tohle to je moje soukromá dílna, tak tam jsme dělali dva Dieselberky, což si myslím, že jsou jedny z nejvzácnějších aut.
1: A je nějaké, které byste ještě chtěl si zkusit restaurovat?
2: Ne, nechtěl, protože já vás uvedu na pravou míru. Já vstupem do důchodu jsem vlastně s touto prací skončil a dělám si jenom na svých autech, který to mám jako koníčka. Prostě ta dílna, ale jinak jako v práci já nepokračuju.
1: Takže je to už váš koníček?
2: To byl vždycky můj koníček. Koníček se stal prací, z prací z důchodu se stal zase zpátky koníček a chci zužitkovat vlastně, jak říkají, kobyla chodí bosa, že jo, nebo tak nějak. No, takže bohužel jsem se k těm autům dostal až ke svým autům na zrestaurování až v důchodu.
1: A viděla jsem tam ještě dvě karosérie. Připomnělo mi to Aero.
2: Jo.
1: Že? Ta karosérie, jak je ve vysokém mítě a auto, které je ve filmu Valentín dobrotivý.
2: No, to možná to byl ten Atlantik, co dělali, no ale tohle to jsou karosérie, které dělá tady ještě u mě občas Klempíř, mladý kluk. Takže protože tady mám dílnu vybavenou klempířsky, on je mladý a nemá na to, tak ho tady nechávám vlastně dělat, protože jsem rád, že mladí lidi se tomu věnujou a v podstatě my starí děti potřebujeme, aby jsme přitáhli mládež. A tenhle ten jeden z nich je a docela snaživej a pracovitý a šikovnej, takže tady tyhle ty karoserie můžete teďka vidět.
1: Vy jste říkal, že jste v důchodu a že si tady jenom restaurujete tak pro radost. Kolik ale stejně času ještě teď v důchodu trávíte v té dílně?
2: No, přicházím v 8, ve 12 jdu na oběd, ve 13 přijdu na dílnu a v 17 hodin odcházím.
1: Tak to nevypadá na důchod.
2: No, na důchod to nevypadá, ale tak někdo sedí v hospodě a já sedím v dílně.
1: Máte pokračovatele vlastně ve svém rodu?
2: Nemyslím si, že mám pokračovatele, protože syn se věnuje takový ty inženýrský práci a nechtěl jsem, aby teda tady dělal, možná si myslí lidi, že jsem blázen, ale ono, když teda studuje a pak by se jako zahrabal v dílně, tak ho neomezuju, ale vůbec mu nebráním, když ho přestane ta jeho práce bavit a vlastně pokračoval by v tom, tak je to jeho osobní rozhodnutí a ne můj vliv, aby mě pak vyčítal, že jsem měl hůř.
1: No a váš syn má dvě dcery, tak holky taky by klidně mohly, proč by ne?
2: No je fakt, že ta nejmladší s námi tady dělala, my jsme tady dělali pro doktora Větvičku javu, a oni se docela zkamarádili, takže jak mohla, tak tady s námi byla v dílně a šroubovala to, ale ona je ještě malá, takže nevím, jaký vztah tomu bude mít, až bude chodit za klukama.
1: A spíš máte české nebo zahraniční, nebo měl jste české nebo zahraniční zákazníky?
2: No to je tak půl na půl, protože my jsme dělali hodně pro muzeum do Olomouce, do autoarény, kde jsme dělali Praga Golden, Praga Baby, Vikovi, Javi a to, takže tam jsme udělali několik veteránů. No a taky jsme dělali na Slovensko pro takového bohatého člověka, asi šestýho na Slovensku. Je to vážený člověk v té branži veteránský, protože má hodně aut a taky zajímavých aut, takže na půl.
1: Tak a za chvíli si ještě půjdeme popovídat s vaší rodinou, protože vy jste přece jenom zanechal ty stopy, aspoň co se týče lásky k autům.
2: No to nevím, určitě zanechal, on syn sice nesbíral auta, ale nasbíral motory, kterou má plnou půdu tadyhle, ale jako jeho zaměstnání ho omezuje natolik, že vlastně na to nemá čas.
1: Tak se ho zeptám.

0: Kdo umí, ten umí. Dnes s Jiřím Čápem, restaurátorem, veteránu. Teď se zaměříme, co říkáte na vaši rodinu. Teď v závěru našeho povídání. Bych se mohla zeptat paní Čápové. Paní Čápová, bylo to náročné, když byl pořád v dílně a je pořád v dílně?
1: Stále je v dílně. Sobota, neděle, přední den.
0: A vy máte trpělivost?
1: Už jsem to vzdala.
0: A co jste tomu říkala, když se začala věnovat právě těm veteránům? Bylo to jiné než předtím ta jeho profese?
1: No tak dřív byl voják z povolání a to byl koníček. No a teď už to je super koníček. Teď tam je stále.
0: Takže dřív to nebylo tak strašné s tou dílnou.
1: To bylo mírnější, no.
0: A kde máme toho syna vašeho? Tak se zeptáme syna, už jsme o něm slyšeli. Taky Jiří Čáp mladší. Já o vás vím, že taky děláte do aut trochu, řekněme. Aspoň do toho motorsportu. Mluvíme teď, že jste předsedou autoklubu Karosa, Vysoké Mýto. Takže trošku jste se potatil, aspoň v lásce k těm motorům.
2: Já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel, protože jsem v tom vlastně vyrůstal, ať už to bylo v armádě, nebo pak v dílně tady v Bělý, takže jako jo, já mám rád motorsport, mám rád veterány, pohybuju se v tom odmala, takže jo.
0: A neuvažoval jste někdy, že byste šel opravdu v těch tátových stopách, že by vás naučil opravovat ty veterány?
2: To je trošku složitější, protože nemyslím si, že bych byl úplně levej, ale v určitou dobu jsem trochu zaspal. No a když je někdo výjimečný, tak je těžký dělat kopii výjimečného.
0: Vychází vám z toho, že váš otec je geniální opravář nebo restaurátor?
2: V mých očích určitě. Já myslím si, že ty auta, který už opravil, tak to prokázal. A já mám vlastně koníčka jakoby starý motorky, takže si opravuju ty, ale takové věci, co jsou tady, tak čas ukáže, že jo? Já doufám, že ještě neumírám, takže čas ukáže.
0: Takže byste na důchod jako otec možná taky mohl se do toho vrhnout.
2: Když to ještě půjde a bude to čím vyrábět, protože já nevím, jak jste se mluvili s taťkou, ale vlastně dneska řemeslo bohužel umírá a je škoda, že ty mladí lidi k tomu nejsou a je problém těch disciplín, který u toho veteránismu jsou, je hodně a ukážeme, jestli bude někdo časem schopný odlejovat motory, bude schopný dělat věci, náhradní díly pro tohle, protože si myslím, že tak, jak to třeba bylo, já nevím, před 30 lety v Německu, v Americe, takže to můžeme vidět tady, že to prostě řemeslo u nás upadá a je otázkou, jestli vlastně budeme vůbec schopný mít některé ty věci, co se nejsme schopni udělat doma, mít kde nechat vyrobit.
0: Ještě mě zajímá, jak moc vlastně jako jsou, řekněme, nesmrtelné ty vozy, ty staré vozy, dalších 100 let?
3: Když se o to budou starat, vydržejí 200 let, protože ten materiál, nebo dneska, jak se to restauruje, ono se to jinak restauruje před 50 lety nebo 40 lety, ty chlapi měli k tomu přístup, ale dneska se opravdu do toho dávají finance a dělá se to ve směsti, co se s tím zabývají, poměrně poctivě, takže to není ošizený a pokud do toho nebude pršet, tak vlastně to auto je nezničitelný podle mě. Jo, ale musí se splňovat nějaké podmínky, že se s tím motorem otočí, že z ty pneumatiky nebo ty kola dají na špalky, že je nenechají 5 let, 10 let stát, protože ty se jakoby vytlačí na jednu stranu, že sploštějí se, na čem stojí. A bohužel přesto, že se kupují v cizině tyhle ty pneumatiky, vyrábějí nový, tak ale vůbec gumový materiál na ty auta je velký problém, protože se to dělá, jak my říkáme, ze sazí. Kaučuk to skoro nevidí a vlastně to za 4, za 5 let ta guma úplně stvrdne, takže degraduje. Takže to třeba počas se na tom autě může být špatný, ale ty ostatní věci, plechy, barva, dřevo a to, tak to prostě vydrží, že jo.
0: Ještě se zeptám na závěr. Restaurujete jenom ta stará auta nebo se i svezete?
3: Představte si to, že minulý měsíc jsem zrestauroval si svý první auto Bavoráka 321 a právě se synem jsme jeli na akci, na Litomyšl, vzpomínková akce na Elišku Junkovou. Takže po tolika letech jsem se vozil předtím dříve, ale většinou v cizích autech, v luxusních autech, ale neměl jsem svý, protože jsem ho nedodělal, že jo. Teď se mě to podařilo. Takže k 70 vlastně jsem se svez ve svým autě.
0: Říká Jiří Čáp, starší tedy v tomto případě, restaurátor veteránů. Ať v důchodu, tak stále nadšený. A tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, které připravila Šárka Rusnáková.

0: Bazar!
1: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
2: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
1: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
2: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
1: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
2: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
3: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
4: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobrý večer. Pětice stran v Pardubicích připravuje koaliční smlouvu, podepsat by ji mohla příští týden. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Tuzemského vína bude kvůli suchu míň než obvykle a zítra bude slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 18 stupňů. Oteplí se. Pětice uskupení, která v Pardubicích vyjednávají o nové koalici, připravuje koaliční smlouvu a programové prohlášení. Podepsat by je mohla příští týden ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci. Shodují se na základním směřování města a u sporných témat jsou připraveni hledat kompromisy. Na posledním jednání se zabývali mimo jiné budoucností městských obvodů, potvrdil lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
6: Panuje shoda na tom, že obvody potřebují revizi a jestli ta revize skončí úplným zrušením, částečným zrušením nebo nějakou třeba hlubší reformou, to bude obsahem práce nějaké pracovní skupiny, která bude ustavena záhy po ustavení vedení.
5: Slabá letošní úroda ovoce způsobuje problémy pěstitelským pálenicím v Pardubicích. Kvůli nedostatku zakázek mají výrazně nižší tržby. Například pěstitelská pálenice Na Umě ve Svítkově pracuje teď obvykle jenom jeden den v týdnu, zatímco loni byla během sezony v provozu obvykle každý všední den, potvrdil nám majitel Petr Cáp.
7: Loni to byl teda extrémní rok, tam se dá říct, že byla dvojnásobná úroda a destilovali jsme de facto 4 až 5 dnů v týdnu, protože to bylo opravdu hodně. Letos pálíme zatím jeden den v týdnu, někdy dva podle potřeby.
5: Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoct v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až potom, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
8: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
5: Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu míň, může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles produkce vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se můžou začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako letech minulých, potvrdil výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček. Označení svatomartinské uděluje vinařský fond. Na odeslání vzorků ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní.
3: Počasí.
5: Před námi mlhavá noc, většinou oblačná, během noci bude oblačnosti ubývat, noční teploty na horách i v nížinách 5 až 2 stupně a čekejte i přízemní mraziky. Pátek bude slunečný, jasný až polojasný, ráno tedy ještě místy mlhy, večer bude přibývat oblačnost. Denní maxima zítra 15 až 18 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 3 metrů za sekundu, srážky tedy nula, rozptylové podmínky zítra budou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a zítra pro všechny oblasti dvojka a to bude střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 19 hodin, skoro 4 minuty, nehody hlášené nemáme. Tak jen přání klidné cesty.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. We'll be right back.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb. A ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně. Z kontextu pochopíme, o co jde, ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal, a když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No, určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben. Pa!

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duobend Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání. Nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo,
1: je to pravda.
0: Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní, jak dlouho

0: Budeme v Praze častěji.
1: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
0: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
1: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
0: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak. Takže tak.
1: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
0: Ano, děkuji.
2: Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího Spoděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Tak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit a můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze

0: hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba s nějakými základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
1: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
0: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
1: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
0: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme napřímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
1: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
0: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme jí my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty, takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Praha 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
2: To je pro dnešek z Oroma Vakeren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
2: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
4: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
5: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes tie obrany dominují a brankári jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už tie nároky na těch brankárov jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Jaký smolný gól?
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1, nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně sundomní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémom, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Vydal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou kľúčku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástol a vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký, ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: rychle. Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže v prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes?
1: Myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že veľakrát mi nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nejak nevybavujem. Tak. Určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platov, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu?
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj smeč, čokoľvek, tak potom narastíte a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte je lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebavedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do troch měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, uradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov. Lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: zápasu... Za který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodnou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspäť. A tam v Rusku, přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primáci myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to léčí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, když ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten bar v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer. Ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je branka, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový skor, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobré.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najistou správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale dnes se připravuje.

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkým

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic. Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve čtyřech případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavuji.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládaly se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť sestávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí, pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro třech letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se dvěma společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Poněvadž nemám kanál.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tabilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky, jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Aršinojmově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady ta svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svala.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a v takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na hutic, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát, nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom prouškovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule. A když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše: Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODSka má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, úžasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 5 roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkvikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Poděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čaun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: No, a proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju. Jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclet. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclet. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patřola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč mám jít do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mylíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Jo, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nic, to spíš k tvojí svozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku, a několikrát za sebou opakoval.
3: Nehnevej se, kamaráde, že ti tykám, ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimůžuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí se, líbe kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech, vy jste na omyl. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, budějil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červení dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál...
5: O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
5: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
5: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
6: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
5: Cože, působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
7: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
5: Zanechte lichotek, inspektore.
7: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
5: Jedeme.
7: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
5: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
7: Avšak vzhledem k času...
5: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
7: Myslíte?
5: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
7: Jenom to, co mi řekl konstábl.
5: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
5: A to jest?
4: Několik osob popíjelo.
5: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
5: Myslím, kolik osob?
4: Aha, 4.
5: Muži?
4: 3 muži a 1 žena, tedy dívka.
5: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
5: Kdy?
4: Po obědě.
5: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
5: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
5: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
6: Červená karkulka? To vůbec neznám.
5: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
5: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
5: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
5: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
7: Jsme na místě, pánové.
5: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
8: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
5: Kromě pana Kempelmana ovšem.
8: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
5: To on vždycky míchal koktejly.
8: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
5: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
9: Dosti často. Všem nám chutná.
5: Chápu. A vy, slečno... Slečno...
10: Kaudelová.
5: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
10: No dovolte. Jsem modelka.
5: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
9: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
5: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
6: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se

0: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
1: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
2: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
1: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
2: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
1: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
2: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
1: než... Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
2: Ano, ale...
1: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
2: To tady máte, ale já nechápu, jak...
1: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
2: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
1: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
3: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
1: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
4: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
1: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je to totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
3: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
1: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
3: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
1: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení a potom volá bezradný Skotland.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být nablízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Sámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byly tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A vnitřku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Nad nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: Gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně zlato. V angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla se tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život jezdil sanitkou a zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého on taky nějak prostě neměl pro něho jméno, to byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu, tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco, ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl nic jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozrak a to jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju teď do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam mají slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel 62.
0: Uh-huh.
1: 62.
0: Povídal ale... vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. Uh-huh. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci do příklonce koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičí, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, aby nás tady, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. Uh-huh. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No, 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože
1: já
0: se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou? Jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo, a od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sová, co je na neurochirurgii, úplně super, tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem šel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebral si to paní Talensto, jako do noce na telefonu a pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sová, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle to říkám, víte, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktor z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle to zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě... Vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není, právě že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou a uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15 leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako snesli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, ho napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy v třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, ale už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám, ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak hulám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.

0: mohl říct náš případ. Jsme tam?
1: Ano.
0: Ano. Takže v roce 89, v 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady, Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď ten, otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam vtáhli. Táhli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo, tím směrem, jak my jsme šli. Takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla ta Fordka tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijeli, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám mojí ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hnesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
1: Ano.
0: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
1: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek, a taky porcelán.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíky, kanesterapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti psi pomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Že mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanesterapii. Určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Prsného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádiu, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za nama a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte, Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor i rodiny, ale prostě tak bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to jste na ně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanesterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc. Robka, mějte se hezky, paní Zábrosiková. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují, přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci. A pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr jako, jo, cvičitel mladýho a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým, nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková desetiletá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říkal, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom bohužel, tam byl jenom vrátný a on říká, jej, da oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže jako no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v trnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: mohou
1: volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří si to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit, nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: minuta po 1:45. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někdy objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm na pořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pan Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jaký je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehký, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste bylo někdy pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima, jo. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračilo v tím, když to zkrátím, jo? Že no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, ani mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opivoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. No. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaly, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do třikovačů, jo. Takže my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, až to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi, no.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct závěrem?
1: Vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala, no. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší, no.
0: I vám, hlavně
1: to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právem získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: Hodlová.
1: A vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně. Ohromně vám to sluší. To váš vizážista? Nebo vy sama? Tu náušničku v nose? Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece. Máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy je.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak?
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a on je můj myšák.
1: Prostomilé,
0: skutečně půvabné.
1: Vidíte?
0: Myšičky moje. To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá.
0: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
1: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
0: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
1: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
0: Prosím.
1: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
0: Notýsek?
1: Bude toho víc. Máte tušku?
0: Nemám papír.
1: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž Hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem Hodla měla zpátky.
0: Květa? Jaká Květa?
1: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on Hodl... dovede být vděčnej. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
0: Co? Jaké panenky?
1: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
0: Prosím vás.
1: No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
1: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
0: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
1: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
0: Chcete
1: to mám
0: říct?
1: Jo?
0: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
1: To vám taky neřek.
0: Během vašeho manželství?
1: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 36. Ne, počkejte, promiňte, 37. 36. byla Monika třetí.
0: Třetí?
1: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
0: A prosím vás.
1: No to víte, holčičko, je to pěkný mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
0: No dobře.
1: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
0: No já...
1: No zrovna včera.
0: Počkejte, on přece...
1: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
0: To nevím, to opravdu.
1: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
0: Promiňte, já ani nevím,
1: no
0: že jsem...
1: No to nic, no to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi, ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
0: No, podívejte se, paní Hodlová, je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
0: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
1: Jistě.
0: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
1: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
0: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
1: Jak chcete?
0: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
1: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
0: Co je vám potom?
1: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano.
0: Vy jste ale cynická.
1: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky. A to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
0: No.
2: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující.
1: Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou?
2: Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
0: To jsou moji bodyguardi.
1: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
0: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
1: Ne.
0: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
1: On mě zná.
0: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
1: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. No, on si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko. No řekněte.
0: Víte, že
1: no.
0: Jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, abychom si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
0: Mejdánek?
1: Co?
0: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
2: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
0: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No nemám pravdu, Anetko.
0: No jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
2: Jo, ty jeho panenky. I s kraječkama. Jo. Mám na ty tvoje bodíky kývnout já, nebo ty sama?
0: Já a sama.

mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin, náš zvadlý květ.

deset let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, žabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechák, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš kominíka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemračše, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříži.
4: Opovaž se. Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív se ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždáš je ti o té šlečně, čo vyhlíží támhle dolež okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a sladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albínku.
3: Na vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím, kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, jsme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku

0: Otavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako Melužína. Čo je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím šem nošíš jenže mé těžkosti. Pořád šem radší, ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat havaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když zafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady?
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
3: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
4: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
4: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Kaštanům větývky a šetřepal květy. Na čemže teď budu houpat?
4: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned zašpůjíš. půjdeš špát.
4: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Čože šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až žaže budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
4: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda
2: Pavla Jurkoviče.
1: Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová. No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnou i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.